0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduly pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyložení místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách s tou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří, anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť, to ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů. Tak prosím vás, to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to jak dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstit třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. No, samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. Bychom každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem klupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch hloukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak léta do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo.
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo. Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde a dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy.
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se staví

0: realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
1: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firm tam bylo několik?
0: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SV, že jim pomůžeme a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
1: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou, projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
0: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
2: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Syslem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář, ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě, to je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku mění, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne nikde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
3: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
2: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
3: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
4: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti. Takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no. Takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu

drobné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaníčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Kvůli cyklolávce v Děčíně padla dvě trestní oznámení. Jedno podalo město, další pak dva jeho zastupitelé. Ústí rozšířilo seznam míst, kde mohou venkovní akce trvat do půlnoci. Podpora v nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne, plánuje to ministerstvo práce. Dnes čekejte oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky a teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Město Děčín v pátek podalo trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli cyklolávce přes řeku Labe. Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila se tak stalo kvůli závažným nesrovnalostem ve fakturaci při její stavbě. Zhotovitelem lávky je firma Strabag Rail. Kvůli stejnému problému pak podali na neznámého pachatele trestní oznámení i dva děčínští zastupitelé. Firmu podání trestních oznámení překvapilo, řekla mluvčí skupiny Strabag Edita Rovotná.
2: Informací o podání trestního oznámení ze strany města jsme překvapení. Městu Děčín jsme totiž navrhli vypořádání této situace, která nás mrzí, vznikla neúmyslnou chybou a nedomníváme se, že má trestně právní rozměr.
1: Pořadatelé významných venkovních, kulturních, sportovních a společenských akcí mohou v Ústí nad Labem požádat o zkrácení nočního klidu. Podle nově aktualizované vyhlášky města může být na vybraných místech noční klid při těchto akcích zkrácen tak, aby mohl program pokračovat do půlnoci. Pro rok 2027 město rozšiřuje okruh míst, kde o výjimku lze zažádat. Nově to je letní kino a zahrada Českého rozhlasu Sever. Žádosti mohou pořadatelé podávat do 30. listopadu. Včera o tom informoval Marek Lukinič z magistrátu. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by tak nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku na místo současných 80. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy předchozím roce. Dnes je to 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatele. Snížení její podpory je podle nich nelogické. Historici a vyšetřovatelé se chystají exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Zlánské rodinné hrobky je vyzvednou začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování. Jan Masaryk zemřel v březnu 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Podle tehdejších vyšetřovatelů šlo o sebevraždu. Někteří historici a badatelé jsou ale přesvědčeni, že Masaryka někdo zabil. Městské státní zastupitelství v Praze se k případu znovu vrátilo letos v lednu. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku místy ještě velkou oblačnost, během dne pak oblačno až polojasno. Ojedinělé přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích v části Řetenice je uzavřená Buzulucká ulice, silničáři tam pokládají asfalt a na Litoměřicku mezi Úštěkem a Habřinou je uzavřená silnice 260.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po páté hodině vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná sobotní Dobré ráno. Za malou chvíli tady bude Kalendárium, ale jako první písničky, a užijte si třeba tu od skupiny Olympic. Tak hezké ráno.
0: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Skupina Olympik a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever a s Olympikem jsme odstartovali i naše sobotní dobré ráno. 5:11 k tomu a teď už je připraveno kalendárium s Petrem Jungmanem.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Poslední srpnová sobota, 29. Svátek má Evelína. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Král uherský a český markrabě moravský Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče proti Turkům před 500 lety v roce 1526. Na jihu dnešního Maďarska se postavil dvojnásobné turecké přesile. Vycvičená a dokonale organizovaná armáda sultána Sulejmána I. křesťanské vojsko rozdrtila. Ludvík se na útěku utopil v bažinách. Bylo mu 20. Jeho osobou vymřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Turci se po rozhodném vítězství hrnuli do Evropy. Anglický fyzik Michael Faraday přesně před 195 lety v roce 1831 během experimentu omotal dráty kolem železného prstence a pustil do nich proud.
4: Vydržaj pijaně.
3: Na světě byla elektromagnetická indukce. První pražské trolejbusy vyjely do běžného provozu před 90 lety v roce 1936. Poslední koncert liverpoolských Beatles pro platící publikum se uskutečnil v americkém San Francisku přesně před 60 lety, v roce 1966. Komunistická strana Sovětského svazu byla rozpuštěna na území SSR přesně před 35 lety v roce 1991 pro podíl jejich vedoucích představitelů na nezdařeném pokusu o státní převrat o několik dní dříve. Strana vznikla v lednu 1912 u nás v Praze. Kulaté 80. narozeniny má dneska autor skoku do 21. století, americký dálkař Bob Beamon. Na olympiádě v Mexiku doletěl na 890 cm. Jeho výkon je dosud platným olympijským rekordem. A já přeju hezkou sobotu.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Celine Dion dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho sobotní dobré ráno. Policie nebude uvádět psychická onemocnění pachatelů nebo hledaných osob v případech, kdy to není nezbytně nutné. Více za chvíli, teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude podle meteorologů oblačný až zatažený. Zpočátku čekáme ujedinělé, postupně na většině území přehánky nebo i déšť. Ujedinělé ale se mohou vyskytnout bouřky. V druhé polovině noci očekáváme od západu taky ubývání srážek a krámy částeční oblačnosti. No a rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla skupina Mandraže a vy posloucháte sobotní Dobré ráno na Českém rozhlase Sever. Teď už aktuální informace, protože mezi duševním onemocněním a kriminální činností neexistuje rovnítko. K odbourání předsudků má přispět i nová citlivější komunikace policistů a strážníků. Uvádět už nebudou psychická onemocnění pachatelů, pokud to přímo s činem nesouvisí. Informace nebudou policisté sdělovat v části případů u hledaných ani pohřešovaných osob.
1: Diagnózu psychického onemocnění uveřejňovala policie u pachatelů trestných činů, ale třeba i u hledaných nebo pohřešovaných osob. Takovou informaci často není nutné sdělovat podle Hany Podměšilové, předsedkyně spolku Revenium, který podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním nebo postižením.
2: V posledních letech jsem se několikrát díky tomu, že pracuji s lidmi se zdravotním postižením, potkala s tím, že jejich životní příběhy, ač neměly souvislost s jejich diagnózou, byly součástí policejních svodek, tiskových zpráv, ale vlastně ta diagnóza neměla s tím daným případem vůbec nic společného.
1: Obrátila se proto na kancelář ombudsmanky, ta jí dala za pravdu. Podnět policistům i strážníkům zpracoval zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
3: Snadno může vzniknout nepravdivý dojem, že mezi duševním onemocněním a nevypočítatelnými projevy chování, či dokonce kriminální činností, existuje rovnítko.
1: Policejní prezidium proto rozeslalo do všech krajů nové doporučení a podobné zprávy už by policisté zveřejňovat neměli, pokračuje jejich mluvčí Ondřej Moravčík.
4: Ve většině případů pro ty policejní účely stačí použít obecnou formulaci, například osoba v nepříznivém psychickém stavu nebo osoba vykazující známky dezorientace.
1: Se zavedením přiměřenější a citlivější komunikace souhlasí také lékařský etik Marek Orkovácha. Zdůraznil důvody povinné mlčenlivosti, které uveřejnil Evropský soud pro lidská práva.
5: Aby případným zveřejněním údajů nebyl jednotlivec vystaven opovržení a riziku ostrakismu. A potom ten druhý důvod je na bílé dny, což je nastolení a udržení důvěry v medicínský stav a zdravotní služby.
1: Vácha dodává, že v lékařském prostředí se na povinnou mlčenlivost dívá velmi přísně, a to zejména u psychických onemocnění. Podle policie ale nejde o plošný zákaz a někdy má uveřejnění diagnózy své opodstatnění, říká Moravčík.
4: To vždycky rozhodne ten vyšetřovatel, který nás upozorní na to, že abychom tu osobu vypátrali, tak potřebujeme, aby veřejnost tohle věděla.
1: Třeba v případě, kdy uprchl člověk z léčebny a bez léku, může být nebezpečný. Bude policie dál diagnózu uveřejňovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever.

Tohle byla Marta Kubišová a tady je Český rozhlas Sever. Petra Vališová už pro vás připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech a s nimi bude ve studiu za pár minut. Dozvíte se i to, že v Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Více už za chvíli, teď posílám Olivii Newton-John a Johna Travoltu. Tak hezký poslech.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Český telekomunikační úřad požaduje po operátorech, aby do roku 2034 dvě třetiny takových míst pokryly. Aktuálně je v tuzemsku bílých míst bez signálu zhruba 1800. 26. ročník literárního a hudebního festivalu ZaraFest v Děčíně dnes nabídne literární procházku nebo autorské čtení. Program startuje v 11 hodin dopoledne u oblastního muzea v Děčíně. Odtud půjdou účastníci po stopách zajímavých míst v centru města. V horním centru Liberce je ode dneška uzavřená část Šaldova náměstí. Informovalo o tom město na sociální síti. Až do pondělí řidiči nemůžou odbočovat do Husovy a Jablonecké ulice. Důvodem je oprava vodovodu a kanalizace v Jablonecké ulici. Islanďané budou dnes v referendu rozhodovat o pokračování v přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Podle předběžných průzkumů bude výsledek velmi vyrovnaný. Volební místnosti se otevřou v 11 hodin dopoledne a uzavřou se po půlnoci. Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice jsou dnes na programu dvě finále s českou účastí. Martin Fuchsa pojede po zlatu na kilometru finále pětistovky. Finále pojede také kanoistka Denisa Řeháková v závodě na 500 metrů. A počasí na dnešek oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky a teploty mezi 23 až 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nedaleko Dolního Jiřetína na Mostecku je uzavřený most přes Loupnici. Objíždějte to po silnici 1/27.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hezké ráno, my pokračujeme na Českém rozhlase Sever, posílám Leška Semelku, za chvíli taky Věru Martinovou. No a za pár minut už tady budou babské rady a podíváme se, jestli co dělat s tím, pokud vás trápí spálená kůže od sluníčka. Teď už ale pokračujeme s Leškem Semelkou. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezké ráno.

0: Věra Martinová až na vrcholky hor. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho sobotní dobré ráno. Trápí vás spálená kůže od sluníčka. Úlevu přinese obyčejný bílý jogurt anebo použité sáčky od čaje. Další tipy nabídnou dnešní babské rady. Tak hezký poslech.
1: Babské rady.
2: Přeženeme lito s pobytem na slunci, trápí nás potom naplá zarudlá kůže. Jak se v tomto případě ulevit od popálenin od sluníčka? Jednoduše, domácím sprejem složeným ze stejného dílu jablečného octa a vody. Zmírní bolest a svědění. Tyto příznaky potlačuje také koupel z ovesných vloček. Stačí je namlet a přidat jich šálek či dva do vody při koupání. Osvědčeným prostředkem už našich babiček a maminek byl bílý jogurt. Aplikujte ho na místo spálené od sluníčka a nechte působit alespoň 10 minut. Podobně pomáhá také majonéza nebo vychlazené použité sáčky černého čaje. Spálená pokožka k regeneraci potřebuje vlhkost, kterou ztratila během pobytu na slunci. Nezapomínejte proto na dostatečný pitný režim. Naopak se obloukem vyhněte přímé aplikaci ledu, který by spáleným místům způsobil ještě větší poškození. Stejně tak může tuto citlivou kůži dráždit chlorovaná voda.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho sobotní dobré ráno. Město Děčín leží na Labi, a to na obou březích. Na jednom břehu je dominantou zámek, na druhém pískovcová skála zvaná Pastýřská stěna, kde je třeba zoologická zahrada. Současná podoba zámku je dílem hraběcího rodu Thun Hohenstein. Hrabě Maximilian Thun založil i barokní růžovou zahradu na severní zámecké terase. Na konci 19. století se proslavila jednou z největších a nejkrásnějších sbírek růží v Habsburské monarchii. O Děčínu se poslechneme více za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno takto meteorologové předpovědejí ještě velkou oblačnost, hlavně na východě kraje s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Během dne ale už bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přeháňky, a to hlavně na horách. Večer ale očekáváme od západu zase přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26, ve Šluknovském výběžku kolem 22, na horách 18 až 21 stupňů.
2: Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažéry i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, na shledanou, Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever.

0: Skupina Kryštofa, jejich Šňůry a tady je Český rozhlas Sever. Každé město nebo obec v Ústeckém kraji se může pochlubit něčím výjimečným. Jejich příběhy vám vypráví Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Děčín leží na Labi, a to na obou březích. Na jednom břehu je dominantou zámek, na druhém pískovcová skála zvaná Pastýřská stěna, kde je třeba zoologická zahrada. Děčínský zámek patří k těm nejstarším v České republice. Historici soudí, že byl založen už na konci 10. století, i když první písemná zmínka o hradišti na tomto místě je z roku 1128. Přeskočím rovnou do 16. století, kdy byl už kamenný hrad majetkem saského rodu rytířů z Binau. Rytíři hrad přestavěli na renesanční zámek. Současná podoba zámku je ale dílem hraběcího rodu Thun Hohenstein. Hrabě Maximilián Thun založil i barokní růžovou zahradu na severní zámecké terase. Na konci 19. století se proslavila jednou z největších a nejkrásnějších sbírek růží v habsburské monarchii. Děčínská zoo byla otevřena v roce 1949. Specializuje se na chov vzácných a málo známých druhů zvířat, které nejsou běžně v jiných českých zahradách. Můžete tam vidět třeba medvědy kamčatské, kočkovité šelmy, kapibary i exotické ptáky.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

se mám, a tak vím, dík novinám, co by řekl mi Houston, Houston.

Dnes večer v České televizi. ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupázy. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecké obvody dostanou od města 3 miliony korun na různé opravy. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Spojené státy uzavřely podle amerického prezidenta Donalda Trumpa s Venezuelou dohody o kontrole ropy. Dnes čekejte oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky a teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Dotaci v celkové výši 3 miliony korun na opravy a modernizace si rozdělí městské obvody v Ústí nad Labem. Každému obvodu radní přidělili 750 tisíc korun. Například severní terasa opraví kontejnerová stání a centrální obvod postaví stání nová. Podle primátora Petra Nedvědického z ANO musí obvodní radnice práce dokončit do konce roku. Dnešní loučení s prázdninami zpestří ve Bžanech na Teplicku taky psí den. Zábavné odpoledne začíná v areálu fotbalového hřiště ve 2 hodiny. Pořádá ho obec spolu s myslivci. Část programu patří podle organizátorů zábavě pro děti a část cvičení psů.
2: Psy čeká překážková dráha, volba psího sympaťáka, talentová show, ukázka dovedností nebo třeba závod v nejrychlejším přivolání psa. Pro děti to jsou soutěže o ceny, opékání špekáčků a taky velká nafukovací skluzavka. Organizátoři upozorňují, že akce je vhodná pro všechna přátelská plemena psů. Ze Bžan Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají udělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli jejich škola povinnost splnila.
3: V tuhle chvíli je možné, že se ještě tato praxe úplně nevžila, a proto bych doporučil všem studentům, pokud si nejsou jisti, že je u nich správně vedena na pojišťovně ta skupina pojištěnce, aby si tuto skutečnost ověřili, a to jednoduše přes aplikace, která každá zdravotní pojišťovna svým klientům nabízí.
0: Dřív měli tuto povinnost jak studenti, tak školy. V praxi se stávalo, že změnu pojišťovně nikdo nenahlásil a studenti museli pojistné doplácet. Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. USA si tím zajistili většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Uvedl to americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Dohoda podle něj sníží Američanům ceny benzínu a zároveň pomůže Venezuele k prosperitě. Označil ji za největší ropnou dohodu v dějinách světa.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku místy ještě velkou oblačnost, během dne pak oblačno až polojasno. Ojediněle přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 23 až 26 stupni, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/30 staví silničáři mezi Chlumcem a Ústím nad Labem okružní křižovatku. V místě je kyvadlový provoz řízený buď semafory nebo pracovníky stavby. Taky se tam v dopravních špičkách můžou tvořit i delší kolony. A v Teplicích je kvůli stavebním pracím uzavřená Duchcovská ulice. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po šesté a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho sobotní dobré ráno. Letošní léto bude bezesporu patřit těm nejteplejším. Počet tropických nocí byl podle klimatologů druhý nejvyšší v historii. Podrobnosti přidáme zhruba za 15 minut, teď už písničky I ty, které nestárnou. Zaspívá Petra Černocká a teď posílám Petra Muka.
1: Dobré ráno.

0: Tohle byla Petra Černocká a vy posloucháte sobotní Dobré ráno a Český rozhlas Sever. A teď už je Krimi historky s Petrem Veranem. Tentokrát vyrazíme na Litoměřicko.
1: Krimi historky.
2: O téměř 2,5 milionu korun přišli během jediného víkendu lidé na Litoměřicku kvůli falešným investicím. Podvodníci nabízeli výhodné zhodnocení peněz a vystupovali jako investiční poradci nebo makléři. Všechno mělo působit profesionálně, dokonce obětem ukazovali údajné zisky. Ale jakmile chtěli lidé své peníze vybrat, přišly požadavky na další platby. Jednou za poplatek, jindy za daň nebo za uvolnění peněz. Výsledkem samozřejmě nebyl očekávaný zisk, ale další ztráta. A tak policisté znovu varují. Nabídka rychlého a vysokého výnosu by měla být důvodem k velké opatrnosti. A pokud vás někdo tlačí do okamžitého rozhodnutí, je to další varovný signál.
1: Krimi historky.

0: Madonna dospívala a tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho sobotní dobré ráno. Letošní léto, jak asi víme, bude patřit k těm nejteplejším. Počet tropických nocí byl totiž podle klimatologů druhý nejvyšší v historii. My si k tomu řekneme více za chvíli, teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme mírné ochlazení a ráno místy ještě velkou oblačnost, hlavně na východě kraje s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Během dne čekáme oblačno až polojasno, mohou se vyskytnout přeháňky a to hlavně na horách. Večer od západu už bude zase přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26, ve Šluknovském výběžku kolem 22, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bratři Nedvidové na Českém rozhlase Sever. 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Taková je podle meteorologů bilance letošního léta. Bude patřit k jednomu z nejteplejších. A podle nejnovějšího výzkumu českých vědců musíme počítat s tím, že počet tropických nocí bude narůstat.
1: Momentálně se nacházíme v západní ložnici, která má okna přímo na západ, a přes léto je to úplně peklo. I přes 30 stupňů.
2: Lenka Hejná s manželem bydlí v nejvyšším patře panelového domu v Jesenici u Prahy. Právě kvůli vysokým teplotám i v noci se snažili být co nejvíce pryč.
1: Máme sice tady venkovní rolety, přesto je to teda strašné, takže my se snažíme odjíždět ven někam do přírody na chatu, hlavně aby jsme nemuseli být tady pod střechou.
2: Tropická noc letos v létě nastala 34krát. To znamená, že noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, alespoň na jedné meteorologické stanici. To je zatím druhý nejvyšší počet v historii měření, říká klimatoložka Lenka Strhová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Nejvíce tropických nocí letos nastalo v centru Prahy na stanici Praha Klementinu, kde bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
2: Přitom v minulosti byly u nás horké noci spíše raritou. Dnes jsou stále častější.
3: Počet tropických nocí se v posledních, řekněme, 15 letech zdvojnásobil oproti průměru z 90. let minulého století či začátku 21. století.
2: Na co se tedy připravit v příštích desetiletích? Tomu se věnuje Eva Holtanová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní je letošní léto extrémní, i co se týče vývoje do budoucna.
4: Na druhou stranu ale se i takové roky budou vyskytovat a budeme muset být připraveni, že to nebude extrém, který se vyskytne jednou za 50 let, ale ten výskyt bude určitě častější.
2: A častější bude podle výzkumu i kombinace, kdy dojde k souběhu tropického dne i tropické noci.
4: A že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci.
2: Pokud by se průměrná globální teplota změnila o 2 stupně Celsia, pak by v nejteplejších oblastech, jako je jižní Morava, střední Čechy a Polabí, mohlo podle Holtanové nastat v průměru kolem 9 až 10 takových dnů ročně. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Voxel dospíval a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho sobotní dobré ráno. Policie na poslední prázdninový víkend posiluje dopravní hlídky, i to se dozvíte v rychlém přehledu zpráv. S nimi tady bude Petra Vališová už za pár minut. A Renáta Filipy vám přeje příjemné stávání s námi, s Českým rozhlasem Sever.

0: 7.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Policie na poslední prázdninový víkend posiluje dopravní hlídky. Závěr prázdnin je podle ministerstva dopravy jedním z nejrizikovějších období celého roku. Policisté jako každoročně předpokládají zvýšený provoz na silnicích. Ministerstvo dopravy apeluje na řidiče, aby situaci nepodceňovali a věnovali řízení maximální pozornost. Na Křinickém náměstí v Krásné Lípě na Děčínsku je dnes celý den na programu Den českého Švýcarska. Připravená jsou hudební vystoupení nebo komentované prohlídky Schindlerovy planetárny i místního pivovaru. Na programu je také sraz legendárních motocyklů Čechie Bemerland. Na nedávno obnoveném hřbitově v Mimoni na Českolipsku je nové kolumbárium s bezmála 60 schránkami na urny. Radnice vybrala modulární řešení od slovenské firmy. Na hřbitově jsou připravené zpevněné plochy pro až 6 dalších modulů. V Praze končí prázdninový provoz MHD. Metro a tramvaje zase jezdí v kratších intervalech. Od pondělka vyjedou častěji také tramvaje. V hlavním městě se sjednotí jízdní řády spojů pro soboty a neděle, které se doteď mohly lišit. Jablonec bude hrát v konferenční lize doma s Brightonem, švýcarským Lugánem a gruzínským klubem Iberia Tbilisi. A počasí na dnešek oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky a teploty mezi 23 až 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ústí nad Labem je pro těžkou nákladní dopravu uzavřená ulice Hlavní, která slouží jako objízdná trasa uzavřené silnice 1/62 na Děčín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Sever, tak je sobotní dobré ráno. Za malou chvíli tady budou filmové tipy, jenom skvělý tip na jeden dokument vám dáme, ale teď už písničky, třeba tu od skupiny Elan. Tak hezký poslech.
1: Filmové tipy.
4: V kinech měl premiéru další z řady filmů o československých letcích ve Velké Británii za druhé světové války. Dokumentární drama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače RAF Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké eso z 18 se střely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. V hlavních rolích se představí mladí herci Viktor Zavadil, Tadeáš Moravec, Polák, Piotr Trojan, Krištof Grigar, Josef Trojan a Jan Nedbal. V dalších pak Miroslav Hanuš, Jan Budař nebo Tomáš Matušinec.
1: Filmové tipy.
5: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: Marie Rotrová a její štěstí, jak na pohled na moře, jak pohled na moře pomáhá našemu mozku a uvolňuje od stresu, tak o tom si budeme povídat za chvíli, teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den meteorologové hlásí mírné ochlazení, ráno ještě čekáme taky na obloze velkou oblačnost, hlavně na východě kraje s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Během dne už bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přeháňky a to hlavně na horách. Večer čekáme od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26, ve Šluknovském výběžku kolem 22, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažéry i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, nashledanou, Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever, rádio.

0: Věra Špinarová a taky její meteor lásky. Vy posloucháte sobotní Dobré ráno na Českém rozhlase Sever. Přidáme aktuální čas, máme 6 hodin a přesně 46 minut k tomu. Tak pokud s námi vstáváte, tak vám přeji příjemné vstávání a hlavně pohodovou celou sobotu. Dovolená u moře je skutečně léčivá. Už jen samotný pohled na moře uklidňuje a pomáhá. Jak podstatou takzvaný Blue Space Therapy. Vše ale vysvětlí Eva Bucharová právě teď v naší rubrice Na minutu o zdraví.
1: Na minutu o zdraví.
2: Dneska je na vzestupu takzvaná Blue Space Therapy, pohled na širokou vodní hladinu. Prokazatelně uklidňuje psychiku. Když se lidí zeptáte, co konkrétně jim u moře nejvíc pomáhá, často zmiňují uklidňující zvukovou kulisu mořských vln nebo třeba pohled na širou vodní hladinu. Moře nás svou velikostí dalece přesahuje a to může přinášet určitý pocit klidu, smíření. Moře je nenapodobitelné v tom, jaký vliv má už jen na lidské oko a mozek. V kanceláři, v domě, oko neustále ostří na to, co je ve vzdálenosti do 2 metrů. A z evolučního hlediska takový obraz vyhodnocuje. Neustále přemýšlí, jestli nejde o nebezpečí. Toto vyhodnocování udržuje nervový systém ve střehu. Jenomže u moře oko ostřit nemusí. Kolem dokola v úhlu 180 stupňů je velká plocha, horizont, žádné nebezpečí, jen uvolnění a klid. Oko se přepne do panoramatického vidění. Člověk, který hledí na oceán, lépe regeneruje, odpočívá, svaly se uvolní. V tuzemsku tohle umí pohled na horizont z rozhledny. Pokud tedy nemáte moře, jeďte na kopec. A ještě, léčba mořem souvisí i se zvukem, který vydává. Jde o takzvaný růžový šum, který funguje podobně jako šumění lesa nebo praskání ohně. Je uklidňující, lidský mozek ho vyhodnocuje jako 100% bezpečný. Už jenom poslechem zvuků moře je možné se dostat do hlubokého uvolnění. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever. Na minutu o zdraví.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Tradice, která zakořenila.
2: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
1: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
2: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
1: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
2: Zahrada Čech. Zahradačech.cz

0: je 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Ústí můžou venkovní akce nově trvat do půlnoci na více místech. Na lounském výstavišti pokračuje výstava Dům 2026. Zítra končí pro Čechy v zahraničí lhůta, dokdy se můžou nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Dnes čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Ústí nad Labem mohou pořadatelé významných venkovních, kulturních, sportovních a společenských akcí požádat o zkrácení nočního klidu. Nově aktualizovaná vyhláška města umožňuje, aby byl na vybraných místech během těchto akcí noční klid zkrácen a program mohl pokračovat až do půlnoci. Pro rok 2027 město rozšiřuje seznam míst, kde lze o výjimku požádat. Nově mezi ně patří letní kino a zahrada Českého rozhlasu Sever. Pořadatelé mohou žádosti podávat do 30. listopadu. Včera o tom informoval Marek Lukinič z magistrátu. Více než stovka vystavovatelů představuje o tomto víkendu na lounském výstavišti vybavení domácností, stavební materiály nebo zahradní techniku. Podle pořadatelské společnosti Diamant Expo je součástí 33. ročníku poprvé taky specializovaná expozice zahradních jezírek.
2: Návštěvníci tam najdou například jezírkové ryby, vodní rostliny nebo filtrační technologie. Odborníci jim zároveň poradí se založením jezírka a péčí o vodu. Výstaviště má dnes otevřeno od 9 hodin ráno do 5 odpoledne. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Do konce roku by měla být hotová rekonstrukce domu dětí a mládeže Drak v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Ten sídlí v historické vile, kde byly problémy s rozvodnými sítěmi, špatným těsněním oken a dveří a nedostatkem prostoru. Dům dětí se tak rozšíří o novou přístavbu pro výtvarný a keramický ateliér. Náklady jsou přes 40 milionů korun. K tomu ale radnice přidala v průběhu prací i novou fasádu a opravu střechy. S nimi se původně nepočítalo, vysvětluje nezávislý starosta Pavel Farský.
3: Bylo by hloupý udělat tam všechno nový a nechat tohleto, takže jsme se rozhodli, že tu fasádu uděláme. A co se týká střechy, tak v podkroví se odkrylo nějaké bednění, zjistilo se, že do té střechy zatékalo, že tam byla zvolená špatná technologie a hnily nám tam prkna a trámy. Takže tohleto jsme museli taky odstranit.
0: Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, dokdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidi, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku místy ještě velmi oblačno, během dne pak až polojasno. Ojedinělé přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem město je uzavřená Baráčnická ulice a v Chomutově jsou kvůli stavebním pracem zúžené ulice Zahradní a Kamenná. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po 7. hodině jsme v polovině našeho sobotního dobrého rána. Odsouzení z věznice v Novém Sedle na Žatecku si postavili novou vězeňskou kapli. My vám více řekneme v reportáži chvíli před 8. Teď už ale písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá Vašek Neckář a teď posílám Hanku Zagorovou. Tak hezké ráno.
1: Dobré ráno

0: Potulný hráč a Vašek Neckář. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho sobotní dobré ráno. Přidáme aktuální čas, máme 7 hodin a 11 minut k tomu. Teď už je připraveno kalendárium a s ním Petr Jungmann. Tak hezký poslech.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední srpnová sobota, 29. Svátek má Evelína. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Král uherský a český markrabě moravský Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče proti Turkům před 500 lety v roce 1526. Na jihu dnešního Maďarska se postavil dvojnásobné turecké přesile. Vycvičená a dokonale organizovaná armáda sultána Sulejmána I. křesťanské vojsko rozdrtila. Ludvík se na útěku utopil v bažinách. Bylo mu 20. Jeho osobou vymřela česko-uherská větev Jagellonské dynastie. Turci se po rozhodném vítězství hrnuli do Evropy. Anglický fyzik Michael Faraday přesně před 195 lety v roce 1831 během experimentu omotal dráty kolem železného prstence a pustil do nich proud.
3: Vydržaj pijaně.
2: Na světě byla elektromagnetická indukce. První pražské trolejbusy vjely do běžného provozu před 90 lety v roce 1936. Poslední koncert liverpoolských Beatles pro platící publikum se uskutečnil v americkém San Francisku přesně před 60 lety, v roce 1966. Komunistická strana Sovětského svazu byla rozpuštěna na území SSR přesně před 35 lety v roce 1991 pro podíl jejich vedoucích představitelů na nezdařeném pokusu o státní převrat o několik dní dříve. Strana vznikla v lednu 1912 u nás v Praze. Kulaté 80. narozeniny má dneska autor skoku do 21. století, americký dálkař Bob Beamon. Na olympiádě v Mexiku doletěl na 890 cm. Jeho výkon je dosud platným olympijským rekordem. A já přeju hezkou sobotu.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byly Beatles na Českém rozhlase Sever a házenkářka Anna Jestřípková chce s Mostem učinit poslední sezónu. Přestup do zahraničí odložila. Uslyšíte o tom za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Meteorologové předpovídají mírné ochlazení, protože nejvyšší teploty je dnes 23 až 26 stupňů, ve Šluknovském výběžku kolem 22, na horách 18 až 21. Ráno taky čekáme ještě oblačnou oblohu, hlavně na východě kraje s doznívajícím deštěm a nebo přeháňkami. Během dne už ale bude oblačno až polojasno a ojediněle se vyskytnou přeháňky, a to hlavně na horách. Večer očekáváme znovu od západu přibývání oblačnosti.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: David a jeho perpetuum mobile. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho sobotní dobré ráno. A teď už jdeme za sportem, protože házenkářka Mostu začíná večer ve slovenské Šale. Nová ligová sezóna. Ta bude v dresu severočeského klubu už čtvrtá za českou reprezentantku, pro českou reprezentantku Anu Jestřípkovou. Ta hned po maturitě zamířila na sever Čech a přestože naposledy slavil mistrovský titul jí bývalý klub Slavia Praha, svůj přestup do Mostu si nevyčítala.
1: Já tady toho rozhodnutí určitě nelituju. Myslím si, že jsem v Mostě vyrostla jako hráčka i jako člověk, když jsem se osamostatnila, takže toho určitě nelituju a jsem spokojená tam, kde jsem. Tak všichni asi víme, že Most je, co se týče házení v Česku, to nejlepší, kde můžete být, co se týče zázemí a všech tady těch podmínek. A myslím si, že jako je napřed i před nějakýma týmama v zahraničí, takže já se vlastně vážím toho, co Most nabízí. Samozřejmě jsou týmy v Champions League, které se mají ještě lépe, ale tak ty už mají taky jiný rozpočty a takhle.
2: Řekla Anna Jestřípková, Most bude mít v nové sezóně velkou motivaci. Ta poslední pro něj totiž skončila dvojitým ligovým zklamáním.
1: Bronz je pro nás neúspěch, to stejně, že v Most jsme skončili až na čtvrtém místě. Takže určitě je to něco, odkud se chceme odrazit, ale zároveň si myslím, že to dodává vlastně cenost těm titulům před tím, že to vlastně jako není samozřejmost každý rok vyhrávat a že to vlastně nejde se udržet na tom topu tak dlouho a že to vlastně bylo něco speciálního. A teďka prostě víme, kam míříme dál.
2: Během posledních let se rozšířila slovenská špička, zvedly se ale také české kluby, zejména pro mladé hráčky je to přínosné.
1: Soutěž se hodně vyrovnává, všichni týmy se zlepšujou a myslím si, že ty rozdíly už dávno nejsou takový, jako bývaly. A myslím si, že to tu soutěž dělá atraktivnější, že vlastně každý zápas může jako vyhrát kdokoliv, takže si myslím, že to je jenom dobře. I pro ten národní tým je důležitý, aby ta soutěž byla co nejkvalitnější, aby se týmy zlepšovaly, aby pak ty holky mohly chodit do zahraničí, takže si myslím, že to je dobře, že ta liga se vlastně vyrovnává a zlepšuje.
2: Pro 22-letou Anu Jestřípkovou je co nejvyšší počet kvalitních zápasů důležitý. Sní totiž o zahraničním angažmá, i když další minimálně rok ještě stráví v Mostě. Přitom nabídky na přestup do ciziny už dostala.
1: Něco tady už bylo, ale ono je to i těžký skrz to výchovné. Když mám na ně 23, tak je vlastně těžký přestupovat. Takže já jsem si řekla, že si dodělám tu školu v klidu, vyhraju se pořádně v Česku a pak už třeba bude připravený na to zahraničí. Já studuju němčinu v Ústí, takže to je kousek vlastně v podstatě a škola nám docela vychází vstříc s tím sportem, takže myslím, že to jde dobře. Já si myslím, že koukat se na peníze v té házené je jako těžký. Samozřejmě je to určitá stránka, která hraje roli, ale myslím, že si vybírám právě podle kvality té ligy, toho týmu, že některá hráčka hledá lepší tým, jiná zase hledá to, aby měla herní prostor a mohla se vyhrát.
2: Řekla házenkářka Anna Jestřípková, která bude v nové sezóně bojovat také o nominaci na prosincové mistrovství Evropy, na kterém budou hrát Češky v základní skupině po 36 letech doma, konkrétně v Brně. Z Mostu David Kalvás, Radiožurnál.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
4: Život je šatnav.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Český telekomunikační úřad chce po operátorech, aby pokryli další místa bez signálu. Aktuálně jich je v Česku zhruba 1800 a lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. U 2/3 z nich se to má do roku 2034 změnit. Dnes nabídne 26. ročník literárního a hudebního festivalu ZaraFest v Těčíně literární procházku nebo autorské čtení. Program začne v 11 hodin dopoledne u oblastního muzea v Těčíně. Liberecký kraj zatím kvůli výpadku peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury neruší žádnou soutěž o opravy silnic. Letos kraje z fondu nedostanou peníze. Libereckému kraji tak chybí necelých 90 milionů korun. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj se kraj pokusí přesto vysoutěžit všechny plánované opravy. Záchrana lidí uvězněných v tunelech, obnova dopravy a komunikace nebo identifikace těl. To jsou oblasti, ve kterých Nepál žádá o zahraniční pomoc. Nemá v nich totiž potřebné odborné znalosti. O agentuře Reuters to řekl nepálský ministr zahraničí Sisir Kanal. O počet obětí bleskové povodně v Himalájích podle místní policie nově stoupl na 626. Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice pojede Martin Fuchsa o další medaili. Po pátečním zlatu z kilometru nastoupí do finále pětistovky. Závod začne krátce po 15. hodině. A počasí na dnešek oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky a teploty do 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 na 39. kilometru u Brozan nad Ohří na Litoměřicku ve směru na Prahu stojí po ranní nehodě porouchané vozidlo.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Michal Tučný na Českém rozhlase Severa, taky písničky, které nestárnou, které velmi rádi hrajeme. Vy posloucháte sobotní dobré ráno, máme 7 hodin a 41 minut k tomu. Na jakém místě založit vyvýšený záhon, jaké jsou jeho výhody, ale i nevýhody a co do něj patří? To všechno nám v dnešním Pěstování bez trápení řekne Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Zahradníci. Konec léta a začátek podzimu bývají vhodnou dobou pro zakládání vyvýšených záhonů. Půda je prohřátá, na zahradě bývá dostatek organického materiálu a do jara se jednotlivé vrstvy stihnou usadit. Nejprve vybereme vhodné slunné místo a myslíme i na to, že je důležité zajistit pohodlný přístup ze všech stran. Na dno uložíme silnější větve a hrubší dřevní materiál. Na dně přijde vrstva drobnějších větví, posekané trávy, listí nebo dalších rostlinných zbytků. Vrchní část tvoří vyzrálý kompost a kvalitní zahradní zemina. Jednotlivé vrstvy se budou postupně rozkládat a uvolňovat živiny. Vyvýšené záhony mají několik výhod. Půda se na jaře obvykle rychleji prohřívá, bývá lépe propustná a práce je pohodlnější. Na druhou stranu, v období sucha rychleji záhony vysychají a proto je potřeba počítat s pravidelnější zálivkou. Pečlivě založený vyvýšený záhon může sloužit řadu let a vytvořit dobré podmínky pro pěstování zeleniny, bylinek, ale i okrasných rostlin. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: Tohle byly Bee Gees a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Odsouzení z věznice v Novém Sele na Žatecku si postavili novou vězeňskou kapli, více za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká mírné ochlazení, ráno ještě obloha bude oblačná a můžou se vyskytnout hlavně na východě déšť nebo přehánky. Během dne už bude oblačno až polojasno a mohou se také vyskytnout přehánky, a to hlavně na horách. Večer bude přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26, ve Šluknovském výběžku kolem 22, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažéry i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, nashledanou Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Kdy hledáme signál?
1: Marek Ztracený a jeho originál a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho sobotní dobré ráno. Odsouzení ve věznici v Novém Sedle na Žatecku mají novou kapli svatého Dimase. Společně se zaměstnanci ji stavěli přibližně 2 roky. Využili přitom zbylý materiál a část peněz z rozpočtu věznice. Duchovní služby se do té doby konaly v běžných učebnách. Kapli můžou využívat lidé všech vyznání, i nevěřící.
2: Ta skladba, kterou jsem zpíval, jsem si složil sám. Asi tak 3-4 dny zpátky jsme ji začali zkoušet s panem vychovatelem a nakonec se líbila to, že jsme ji zaspívali i tady.
3: Odsouzený Petr byl věřící už před nástupem do vězení. Nová kaple se mu moc líbí.
2: Jo, to je nádherná, jsem překvapený, já jsem tady poprvé a je to krásný, fakt hezký.
3: Kapli posvětili kaplan novosedelské věznice Roman Roka, kaplan ženského objektu v Drahonicích Aleš Kocián a hlavní kaplan vězeňské služby Pavel Zvolánek, podle kterého se od ostatních výrazně liší.
4: Ta kaple je na zahradě, je v otevřeném prostoru, je také viditelná, takže mnozí lidé ji mohou vidět i z větší dálky, takže myslím si, že je to taková dominanta i této věznice.
3: Pavel Zvolánek zároveň vysvětlil práci vězeňských kaplanů.
4: My je nenapravujeme. My to nedokážeme, to nedokáže člověk, ale my jim nabízíme jakousi duchovní cestu a pokud se rozhodnou jít po té duchovní cestě, tak mají šanci se stát třeba lepšími lidmi, kteří nepáchají trestnou činnost. My si neděláme iluze, že by všichni se změnili nebo že by začali žít úplně jiným životem, ale je to pro ně nabídka.
3: Zaměstnanci a odsouzení na nové kapli pracovali zhruba 2 roky, říká ředitel věznice Ondřej Kroupa.
5: Kaple byla financována z rozpočtu věznice, to znamená, že tohle je opravdu materiál třeba, který byl zbytkový, který už jsme nikdy nemohli upotřebit, nebo se na to čerpal z účelově vázaných finančních prostředků na prevenci kriminality. Ty peníze v zásadě použili na nákup materiálu a odsouzení tady získávali znalosti, to znamená tesařina, zednické práce a tak dále.
3: Na závěr kaplani posvětili taky nový čestný prapor, který věznici předal generální ředitel vězeňské služby Tomáš Hůlka. Z věznice v Novém Sedle na Žatecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Český telekomunikační úřad chce po operátorech, aby pokryli další místa bez signálu. V Litoměřicích město během prázdnin zmodernizovalo původní dětské rákosničkovo hřiště. Česko-německá policejní hlídka zadržela na hraničním přechodu v Hrádku nad Nisou muže převážejícího nekolkované cigarety. Dnes čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. V Česku by mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst, říká mluvčí ČTU Tereza Meravá.
4: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
3: Litoměřice dokončily modernizaci původního dětského rákosníčkova hřiště v Mládežnické ulici. Hřiště vzniklo před 11 lety z podpory jednoho z obchodních řetězců. Po dobu trvání 10leté údržnosti smělo město hřiště pouze opravovat. Po skončení této lhůty letos v červenci proto radnice přistoupila k jeho celkové obnově. Policisté tento týden při kontrole v Hrádku nad Nisou na Liberecku zadrželi muže vezoucího nekolkované cigarety. Nejprve mu uložili pokutu za chybějící doklady. Muž poté na dotaz hlídky uvedl, že převáží 300 kartonů cigaret. Ty byly viditelně umístěné v kufru auta, říká policejní mluvčí Iva Martinková.
5: Policisté proto přistoupili k prohlídce vozidla, při níž se potvrdilo, že krabice obsahují velké množství nekolkovaných cigaret. Muže omezili na osobní svobodě a na místo přivolali kolegy z Celní správy České republiky, kteří po prohlídce obsahu kufru vyčíslili předběžnou škodu na spotřební dani na téměř 300 tisíc korun.
3: Policisté muže obvinili z krácení daně. V případě odsouzení mu hrozí trest vězení až 3 roky. Přesně před 21 lety v roce 2005 zasáhl jižní pobřeží Spojených států hurikán Katrina. Nejvíce postižené bylo město New Orleans. Silný vítr, déšť a protržení přilehlých hrází tam způsobily obrovské škody. Den před úderem hurikánu bylo evakuováno přes 1 000 000 obyvatel města. Desítky tisíc lidí přesto zůstaly ve svých domovech. Přes 1300 lidí během neštěstí zemřelo. Škody se vyšplhaly na částku 125 miliard dolarů. V přepočtu přes 2,5 biliony korun.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte zpočátku místy ještě velkou oblačnost, během dne pak oblačno až polojasno. Ojediněle přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici 237 je kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu. Sledujte značení objížděk na Libochovice a Lovosice. A v Liberci čekejte uzavírku v pruhu na Děčín na průtahu po silnici 1/35. Je to kvůli opravám mostu nad ulicí Sousedská. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: I po 8. vysíláme na Českém rozhlase Severa, vy posloucháte sobotní Dobré ráno. Za malou chvíli tady bude naše rubrika Co v učebnicích nebylo a tentokrát si popovídáme o masožravých rostlinách. Ale jako první písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá skupina Olympik a teď už posílám Leonu Machálkovou s Petrem Kolářem.
7: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Jakoby na Olympik a jejich kufr a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se dozvíte, proč jsou některé rostliny masožravé. Už teď s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hemis, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho sobotní dobré ráno. Na litoměřickém výstavišti dnes v 9 hodin začíná výstava drobného zvířectva a program pro rodiny s dětmi. Více řekneme za chvíli s naší regionální stopařkou. Teď počasí.
1: Počasí.
0: Podle meteorologů nás dnes čeká mírné ochlazení, ráno místy ještě bude obloha oblačná, hlavně na východě kraje a bude také doznívat déšť nebo přehánky. Během dne očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky a to hlavně na horách. Večer od západu už zase bude přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26, ve Šluknovském výběžku 22 stupňů, na horách 18 až 21.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař.
1: Na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech se dnes koná 22. okresní výstava malých králíků, která je zároveň přehlídkou dalšího drobného zvířectva. Nabídne i program pro rodiny s dětmi. Podrobnosti zjišťovala naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Veroniko, hezké ráno.
2: Pěkné ránko.
1: Jaká zvířata na výstavě vlastně uvidíme?
2: Hlavní pozornost bude patřit mladým králíkům, ale program je mnohem širší. Součástí výstavy je také výstava drůbeže, holubu, okrasného ptactva a morčat. Vidění budou například i činčily, křečci a potkani. Hobbychovatelé zaujme zvláštní přehlídka tedy králíků. Na výstavě, kterou pořádá Český svaz chovatelů základní organizace Litoměřice Žitenice, se představí také chovatelé z partnerské organizace v Stavsku. Návštěvníci si mohou některá zvířata i zakoupit. Na prodej budou také krmiva a chovatelské potřeby, ale také například akvarijní ryby, rostliny, med a mléčné výrobky.
1: To zní skvělé. Akce je ale i pro lidi, kteří sami zvířata nechovají. Co připravili pořadatelé pro ně?
2: Program cílí hlavně na rodiny s dětmi. Děti se mohou svést v kočáře taženém malými koníky nebo si vyzkoušet hobby horse. Připravené jsou ukázky králičího hopu, tedy soutěží, při kterých králíci překonávají překážky. Návštěvníci uvidí také práci záchranářství psů a ukázku tance se psem. Chybět nebudou takové stálice jako dílničky pro děti, malování na obličej a pletení copánků. Na místě bude samozřejmě také občerstvení a zapomněla se na chovatelský bazárek.
1: Dobře, a kdy a kam tedy máme dorazit?
2: Výstava drobného zvířectva s doprovodným programem na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích začíná dnes od 9 hodin a pokračuje až do 5 hodin odpoledne. Vstup je spoplatněný. Pořadatelé zvou chovatele, rodiny s dětmi a také všechny, kteří mají rádi zvířata.
1: Skvělý tip nám v našem sobotním ránu přinesla naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Veroniko, díky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Pavel Bobek a jeho dívka N a vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho sobotní dobré ráno. Posílám Robyho Williamse a přesně o 8:30 tady bude Petra Vališová s rychlým přehledem zpráv. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezké ráno.

0: deváté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Na poslední prázdninový víkend posiluje policie dopravní hlídky. Závěr prázdnin je podle ministerstva dopravy jedním z nejrizikovějších období celého roku. Policisté jako každoročně předpokládají zvýšený provoz na silnicích. Řidiči by také měli počítat s kolonami a zdrženími. Dnes je na Křinickém náměstí v Krásné Lípě na Děčínsku celý den na programu Den českého Švýcarska. Návštěvníci se mohou těšit na hudební vystoupení nebo komentované prohlídky Schindlerovy planetárny a místního pivovaru. Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Více ve zprávách v 9 hodin. V Himalájích na tibetsko-nepalské hranici pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Aktuálně se pohřešuje téměř 2000 lidí a 626 během neštěstí zemřelo. Úřady monitorují dvě jezera vzniklá během bleskové povodně. Jejich vylití by mohlo způsobit další povodeň a znemožnit tak probíhající záchranné akce. Tenista Dalibor Svrčina se na US Open poprvé představí v hlavním pavouku. V kvalifikaci zvládl rozhodující zápas proti Američanovi McDonaldovi. A počasí na dnešek oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty mezi 23 až 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Doxech na Českolipsku je částečně uzavřená ulice Nerudova u Máchova jezera. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Na Českém rozhlase Sever pokračujeme v sobotním dobrém ránu. Já posílám další písničky, zaspívá třeba Helena Vondráčková a taky Valdemar Matuška. A za malou chvíli tady budou slavní Severočeši. Renáta Filipy vám přeje hezký poslech a hezké ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: A ty se ptáš, co já, zpívala Helena Vondráčková, a taky vám na Českém rozhlase Sever i v sobotním Dobrém ránu hrajeme písničky, které nestárnou. Teď už jsou ale na řadě slavní Severočiši. Tentokrát vám Milan Knotek představí archiváře a taky spoluzakladatele Geografického ústavu v Praze Václava Švamberu.
1: Slavní Severočiši.
2: S rozvojem moderní české geografie je spojen život Václava Švambery, který se narodil v roce 1866 v Peruci na Lounsku. Už jako student působil jako knihovník a archivář Geografického ústavu. Později se stal jeho profesorem a ředitelem. Ve své vědecké práci se nejvíce věnoval hydrologii. Jeho nejvýznamnějším dílem je rozsáhlá monografie Kongo, která patřila ve své době k největším pracím o říčních systémech jižní polokoule. Významné byly také jeho výzkumy Šumavských jezer, při nichž spojoval geografické poznatky s přesným terénním měřením. Zásadně se zasloužil o vybudování Geografického ústavu v Praze. Usiloval o to, aby česká geografie měla moderní pracoviště odpovídající evropské úrovni. Podílel se také na vzniku samostatné přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V akademickém roce 1923-24 byl jejím děkanem. Mimořádně důležitým Švamberovým počinem bylo založení státní sbírky mapové v roce 1920. Zasloužil se tak o systematické uchování českého i světového kartografického dědictví. Spolu s Janem Palackým také založil edici Travo Geographic Czech, která zpřístupňovala práce českých geografů v cizích jazycích. K jeho významným projektům patřila také edice historických map Monumenta Kartografika Bohemia. Právě díky jeho úsilí se česká geografie zařadila mezi respektované evropské vědecké obory. Václav Švambera zemřel v roce 1939 v Praze.

0: krásné Lípě se dnes slaví Den Českého Švýcarska. Více už za chvíli, teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den nám přinese mírné ochlazení. Nejvyšší teploty podle meteorologů 23 až 26, ve Šluknovském výběžku okolo 22 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Ráno se ještě místy může na severu Čech objevit oblačnost, tedy hlavně na východě kraje. Může taky doznívat déšť anebo přehánky. Během dne očekáváme oblohu oblačnou až polojasnou. Ujediněle se můžou vyskytnout přehánky, ale hlavně na horách. A večer už bude od západu přibývat další oblačnost.
2: Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažery i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, naschledanou, Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V krásné Lípě se dnes od rána až do večera bude slavit Den Českého Švýcarska. Na Křinickém náměstí se během dne vystřídají sportovci, historické motocykly, hudebníci i program pro děti. Součástí jsou také komentované prohlídky místních podniků a večer několika koncertů. Víc informací už má naše severočeská stopařka Veronika Jaklová, která je teď přímo v krásné Lípě. Veroniko, krásné ráno.
2: Pěkné ránko.
1: Tak jak to na místě vypadá a co se vlastně dnes ráno v krásné Lípě děje?
2: Tady na Křinickém náměstí první část programu začala už v 8 hodin. Odstartoval totiž park maraton, který nabízí několik běžeckých tratí, Nordic Walking a také běh se centery Canicross. Počasí akci přeje, svítí hezky sluníčko, i když pofukuje studenější vítr. V tuhletu chvíli se na náměstí začínají trousit návštěvníci a čím čas postupuje, tak tím jich přibývá. 10 hodin startují další závody na 5 a 10 kilometrů a půl maraton. Velkou atrakcí dopoledne budou historické motocykly Czechie Bemerland. Jejich sraz je naplánovaný na 9:30 a na náměstí zůstanou přibližně do 11 hodin. Odpoledne se program zaměří více na rodiny a děti. Připravená je například dětská show a dětské závody. Jenom upozorním, že původně plánovaná pohádka Mach a Šebestová se kvůli technickým problémům neuskuteční.
1: Co dalšího mohou návštěvníci během nezažít, když nechtějí zůstat jenom na náměstí?
2: Součástí Dne Českého Švýcarska jsou komentované prohlídky několika místních podniků, takže lidé mohou navštívit například pivovar Falkenstein, Schindlerovu pletárnu nebo firmu Nobilistilia. Prohlídky jsou v různých časech a je potřeba si na ně předem rezervovat místo. Mezi jednotlivými podniky bude jezdit kivadlová doprava.
1: Oslavy nabídnou i hudební program. Kdo dnes vystoupí?
2: Přímo na Křinickém náměstí se během dne vystřídají různé hudební a doprovodné programy. A například v 16 hodin zahraje Zuzana Kropáčová se skupinou Saga Band a v 6 hodin večer přijde na řadu Kabát Revival z Varnsdorfu. Večer pak program vyvrcholí křtem kalendáře Českého Švýcarska na rok 2027 a koncertem skupin PSH a Vladimíra 518.
1: Skvělou poznámku nám právě teď do krásné Lípy přinesla naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Veroniko, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Udělá to za ně škola. Ve Bžanech na Teplicku se dnes děti loučí s prázdninami. Součástí programu je i psí den. Česko zaplatilo za covidové vakcíny 19 miliard korun. Využilo jich méně než polovinu. Dnes čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. Letos poprvé nemusí studenti hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy.
2: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
3: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
2: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
4: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
2: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
5: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést odpovědnosti za sebe.
2: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bací Český rozhlas.
0: Dnešní loučení s prázdninami zpestří ve Bžanech na Teplicku také psí den. Zábavné odpoledne začne ve 2 hodiny v areálu fotbalového hřiště. Akci pořádá obec společně s myslivci. Část programu je podle organizátorů věnovaná dětem a část cvičení psů. V horním centru Liberce je ode dneška uzavřená část Šaldova náměstí. Informovalo o tom město na sociální síti. Až do pondělí řidiči nemůžou odbočovat do Husovy a Jablonecké ulice. Důvodem je oprava vodovodu a kanalizace v Jablonecké ulici. Ta potrvá do listopadu. Celé září budou dělníci pracovat v úseku mezi ulicemi Komenského a Tyršova. Křižovatky zůstanou otevřené.
6: O prvním říjnovém víkendu se uzavře celý úsek mezi ulicemi Gutenbergova, Komenského a Tyršova, a to včetně křižovatek. 5. října pak dělníci začnou pracovat mezi ulicemi Gutenbergova a Komenského. Tam by měla uzavírka skončit na konci listopadu. Objízdná trasa vede ulicemi Palachova, Rumunská, Nabídě a Jablonecká. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Z více než 40 milionů dodaných dávek jich byla využita méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážnějším průběhem této nemoci.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku místy ještě velkou oblačnost, během dne pak oblačno až polojasno. Ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 26 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí 167 cm, průtok 135 metrů krychlových za sekundu, předpověď 125 cm a tendence setrvalá. Zajištěný vodní stav byl dnes v Ústí nad Labem 125 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D7 mezi exity na Žiželice a Postoloprty ve směru na Prahu dnes silničáři uklízejí vozovku. Pravděpodobně potkáte pomalu jedoucí auto údržby.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
7: V olomouckém arcibiskupském paláci nastoupil na trůn císař František Josef I., pobývala tu Marie Terezie, neobvyklý dárek tu nechal i ruský císař Alexandr I. V 50. letech minulého století se arcibiskupské sídlo proměnilo dokonce v komunistický žalář. Do pohnutých dějin paláce ukrytého v městské zástavbě nahlédneme za chvíli. Památka se totiž podle agentury Czech Tourism stala jedním z neobjevených skvostů Česka. Budova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách, gotický mlýn nebo kostel. Do obnovy areálu Vyšebrodského kláštera na Českokrumlovsku se nově zapojí studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Víc uslyšíte za chvíli. Hluboce věřícím člověkem byl světoznámý malíř František Kupka. V Dobrušce, kde ho připomínají, natáčel Karel Sladký. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Lucie Kolářové z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji dobré sobotní dopoledne a pěkný poslech.

0: Martin Maxa nám zahájil hudebně tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. K neobjeveným skvostům Česka roku 2026 patří podle agentury CzechTourism i olomoucký arcibiskupský palác. Schovaný je uprostřed městské zástavby, přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů je místem, kde se psaly dějiny. Několik měsíců z arcibiskupského paláce vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tu císaři před bitvou u Slavkova. Jak se sídlo arcibiskupa stalo v 50. letech minulého století arcibiskupským vězením? I o to se zajímala Blanka Mazalová.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
2: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
1: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstalo. Já jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
0: Na návštěvu arcibiskupského paláce v Olomouci nás pozval i arcibiskup Josef Nuzík. Dodejme, že loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů, kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí přicházíme rádi s dobrými zprávami, třeba s touto. S obnovou cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku budou nově pomáhat studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Klášterní areál, který ročně navštíví kolem 30 000 lidí, jim poskytne zázemí pro praktickou část jejich výuky. Při ní studenti postupně pomůžou opravit historické budovy a jejich chátrající části. Pokračuje Eliška Kotlínová.
1: Vidíme, že práce je tady opravdu hodně.
2: Ano, jak na kostel, jak se říká, že jo.
1: Převor vyšebrodského kláštera Justin Berka se mnou prochází historický klášterní areál, kde míjíme hned několik budov, které se v budoucnu dočkají potřebné rekonstrukce. Jednou z nich je třeba budova gotického mlýna.
2: Střechy, vůbec vevnitř, ty prostory opravit, fasáda opadaná. Za rok komunismu to chátralo. To se jenom využívalo státní statky, ale jakmile to prostě přestalo fungovat, tak to opustili.
1: Postupné obnovy čekají ale i na další místa v areálu.
2: Můžeme jít tady dál. Potom by se tady ten celý areál dokonstruoval. Vidíte, ta cesta je špatná tady. Eventuálně i kostel. Vidíte tu barvu, to je stará ještě.
1: Mezi prvními projekty spolupráce se stavební fakultou ČVUT má být rekonstrukce klášterního pivovaru. Jeho historie, sahající až do roku 1367, se teď skrývá pod plevelem, zabedněnými okny a propadající se střechou.
2: Tady vidíte budovu s chátralou. To je pivovar, nejstarší v Jižních Čechách. Bohužel za dob komunismu takhle schátral, nám to vrátili dost pozdě, tak to je asi ta nejhlavnější část toho.
1: Po rekonstrukci, které pomůže i nově navázaná spolupráce, se prostory vrátí ke svému původnímu účelu pivovarnictví.
2: Takový malinký tam uděláme, spíš takový jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
1: Memorandum o spolupráci podepsali zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a Spolku přátel kláštera ve Vyšším Brodě na začátku července. Vznik odborného zázemí stavební fakulty v klášterním areálu si chválí i její děkan Petr Konvalinka.
3: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi. A proto si velmi vážíme příležitosti, že se naši studenti a akademičtí pracovníci mohou aktivně podílet na jeho obnově.
1: Začít s obnovou budovy pivovaru za pomoci studentů by převor Justin Berka chtěl co nejdříve.
2: Začneme střechou. Já myslím, že už teď třeba i na podzim bychom už něco mohli aspoň vyprojektovat a pak schánět peníze na tu obnovu. No a potom ty další budovy projektovat a mezi tím schánět dotace a peníze.
1: Zrekonstruované prostory poslouží nejenom jako zázemí stavební fakulty nebo jako společenské a kulturní místo, ale stanou se třeba taky součástí prohlídkových okruhů kláštera. V loňském roce ho navštívilo přibližně 30 000 lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí, kde jsme vám teď zahráli Věru Martinovou. Hluboce věřícím člověkem byl český malíř a grafik František Kupka. Duchovní život ovlivnilo i jeho dětství a mládí v Dobružce, kde už maloval obrazy svatých. Ač je pohřben v Paříži, dodnes je jeho duchovní odkaz pod Orlickými horami připomínán. Jeho vzácná díla představuje i Dobružské vlastivědné muzeum. O jeho duchovním odkazu tam natáčel Karel Sladký s magistrou Pavlou Žďárkovou.
1: Ráda provázím tím městem spolu právě s Františkem Kupkou, protože tady ukazujeme dětem, že v jejich věku, nějakých těch 11-12 let, on tady maloval svoje první obrazy, tady se učil, tady se účastnil různých spiritistických seancí, tady do něho vstupovala ta múza první a to, že se vůbec dopracoval životně k té abstrakci, tak to bude mít kořeny zde, tady v tom podhoubí. Že i z takhle malého města ve východních Čechách, v podhůří Orlických hor, mohl vyrůst někdo takový, jehož jméno zná dneska celý svět.
2: Kde můžeme vidět aktuálně jeho obrazy? Je to právě vaše vlastivědné muzeum?
1: I v našem vlastivědném muzeu můžete vidět jeho obrazy, naprosté unikáty, protože tady uvidíte ty první obrazy, které on tvořil ještě jako náctiletý chlapec. Takže prvotiny Františka Kupky jsou k vidění v historické radnici na náměstí Efelvika v Dobružce.
2: Co na nich je?
1: Jsou tam náboženské motivy. On se učil na přemalbě náboženských obrazů, prostě na náboženské realistické malbě. Takže byste to na první pohled vůbec netypli, že je to Kupka.
2: A jaké ty náboženské motivy ho zaujaly nejvíc?
1: Má tam třeba mariánské motivy a on velice často chodil do Vambeřic, tam to měl hrozně rád, takže tam jsou motivy těch obrazů, které on tam vydával, jsou tam andělé strážní.
2: Vy jste říkala, že František Kupka se účastnil i poutí do Vambeřic, byl tedy věřícím člověkem?
1: Ano, František Kupka byl hluboce věřícím člověkem, ale po celý svůj život koketoval s různými směry náboženství a bylo to trošičku takové ode zdi ke zdi.
2: Konkrétně?
1: Jeho fascinoval záhrobní svět a spiritismus a mělo to možná trošičku kořeny v tom, že on vyrostl u hřbitova. On tady žil na dohled tehdy ještě funkčního hřbitova u kostela svatého Václava a byl přítomen jako malé dítě rušení hřbitova, vykopávání těch zesnulých a jejich přepohřbívání do kostnice nebo do nově vznikajícího hřbitova, takže si myslíme, že tohle to v něm mohlo nechat určitou stopu potom v tom budoucím životě a i v tom vztahu k tomu spiritismu. On totiž fungoval velice dobře jako spiritistické médium. Dokázal se dostávat do takových jiných stavů vědomí. To zase bude potom zřejmě souviset s tou jeho abstrakcí a s tím, co se mu dělo v hlavě tady přitom. Takže se účastnil seancí a různě do sebe nechával vstupovat duchy. Údajně takhle prý hovořil i s Mánesem.
2: Vy jste zmínil kostel svatého Václava, kde byl, kde vyrůstal. Ten kostel tady je dosud.
1: Ano, ten kostel tady je dosud a v době, ve které žil František Kupka, tak už vypadal takto, jak vypadá dnes.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď na chvíli vydáme do Francie. Ve Francii totiž skončila velmi navštěvovaná pouť do Lourdes. Jaké téma letos měla, to je otázka pro naše spolupracovnici Marie Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Mluvilo se o tom, že pouť je částečně posunutá, trvala od 12. do 17. srpna. Zásadním datem pak byl 15. srpen na nebevzetí Panny Marie. Jednalo se už o 153. pouť k na nebevzetí a letos měla téma, nebo spíš takový podtitul, velmi přesný a v něčem i tradiční, a sice Zdráva s Maria, milosti plná. Jedná se o národní pouť, která existuje přes 150 let, vznikla na základě zjevení Panny Marie v roce 1858, kdy se 14-leté Bernadette Soubirou 18krát zjevila Panna Marie v jeskyni Massabiel. I hned se pověst o zázraku rozšířila mezi věřícími a místo se stalo vyhledávaným poutním místem.
0: Katolická církev toto místo tedy uznala a od té doby se v Lourdech konají pravidelné pouti.
1: Katolická církev zjevení uznala a právě od roku 1858 eviduje 72 zázračných uzdravení. Poslední uznala v květnu 2025. Tyto lurdské zázraky jsou velkým lákadlem pro mnohé věřící. Od roku 1883 navíc existuje takzvaná kancelář konstatování, ověřování zázračných uzdravení. Ta stojí na Mezinárodním komité sdružení, vytvořeném v roce 1947, které je složené z lékařek a lékařů z celého světa, kteří jsou zodpovědní za určení, zda je léčba nevysvětlitelná a náhlá. Přitom zkoumají mezi miliony žádostmi, které jsou podané návštěvníky a poutníky během každého roku.
0: A Lourdes jsou tak velmi navštěvované.
1: Ano, to je samozřejmé. Lourdes jsou 13-tisícovým městečkem v podhůří Pyrenejí, které ale přiláká až 3 miliony poutnic a poutníků věřících každý rok. Nejfrekventovanějším týdnem je pak samozřejmě národní pouť na nebevzetí, která právě proběhla. Ve Francii se tak jedná o nejdůležitější poutní místo. Francouzská média letos v této souvislosti ale hojně hovořila o nadměrném turismu, který sebou přináší toto místo, a to nejen z důvodu zázraku. Navíc ta slavná jeskyně Massabiel, kde mělo dojít ke zjevení, je až takovou, řekněme, pouťovou atrakcí. Ve velkém počtu vznikají její repliky po celém světě.
0: O pouti do Lourdes jsme hovořili s naší spolupracovnicí ve Francii Marií Sýkorovou a za to díky, naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažéry i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, nashledanou, Ústí na letišti.

0: Do magazínu Mezi nebem a zemí předáváme dnes i tuto zdánlivě netradiční zprávu. V lesích u bavorského Geistálu žije hodně sojek. I podle nich se přijmenuje spolek mladých Sojka, který v této vesnici nedaleko českých hranic už přesně 30 let pořádá letní tábory pro české a německé děti. Ty se na nich potkávají, poznávají a navazují přátelství bez ohledu na hranice, historickou zátěž nebo předsudky. Centrum Bavaria Bohemia za toto úsilí 29. srpna slavnostně ocenilo dnes už 3 generace Sojky a jejich 2 partnerských organizací cenou Brückenbauer neboli stavitel mostů. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: A mě to tam tehdy udělalo obrovský dojem, protože na konci toho tábora se tam přes tábořiště postavil takový jako dřevěný most a poslední večer jsme šli proti sobě z jedné strany ty české děti, z druhé strany ty německé a vždycky jsme se uprostřed objali nebo jsme si podali ruku a bylo to hrozně jako symbolický a strašně, strašně pěkný.
2: Vzpomíná na rok 1999 jedna z účastnic a později také vedoucí táboru v Geistálu Tereza Pražská, zakladatel Sojky. Leopold Černý přibližuje, jak vlastně tábory vůbec vznikly.
3: V roce 1949 v Geistálu byl první tábor sudetoněmecké mládeže, což byli potomci těch odsunutých Němců, nebo vlastně v té době ještě i děti, které byly odsunuté. A od té doby se v Geistálu každoročně ty tábory pořádaly. Pořádala je organizace Sudetoněmecká mládež. A ta právě v tom roce 1990, hned ten první rok po sametové revoluci u nás, pořádala poprvé v historii vlastně česko-německý tábor s tím, že tam se snažila různými kanály pozvat i děti z tradičního Československa.
2: Byl mezi nimi právě Leopold Černý a jeho pozdější manželka Magdaléna.
3: Postupně, jak jsme rostli a jak se s dětí stávali vedoucí, tak potom vznikla Sojka jako česká organizace, partnerská organizace sudetoněmecké mládeže.
2: Téma druhé světové války a odsunu sudetských Němců bylo u nás v 90. letech ještě živé.
3: My jsme ze začátku opravdu s tím problémem měli velké, bylo i několik anonymních dopisů a psalo se o nás negativně v nějakých publikacích jako Pátá kolona.

0: jsou to jenom hranice mezi Českem a Německem, ale vůbec jako evropské hranice. A že to docela hezky dokládá to, že my, když jsme tam začínali jezdit, tak jsme měli 3 stožáry a na těch stožárech jsme měli německou, českou a sudetu německou vlajku. Pak jsme měli 4 stožáry, přibyla tam vlajka Evropské unie. A teď už tam ty děti sudetu německou vlajku nemají.
1: Osobní setkání, přátelství a společné zkušenosti přinesly ovoce. S jakými pocity přebírají zakladatelé Sojky, spolku mladých, cenu Stavitel mostu?
2: S obrovskou hrdostí, co se nám vlastně podařilo a že to vlastně 30 let už funguje do dneška a funguje to krásně. Proměnilo se to, jak se promění i ta doba, ale funguje to dál, základní principy, hodnoty na těch táborech, na těch našich akcích pořád jsou vlastně v praxi realizované a ta cena, ta je, já osobně to beru jako obrovskou odměnu za tu činnost. Pro nás to byl samozřejmě obrovský jako koníček, vznikla tam obrovská přátelství, takže to nebylo něco jako, že se něco muselo, bylo to za odměnu a tohle je taková třešnička na dortu.
0: Hrdost a dojetí a to, že když se člověk ohledne, tak prostě za sebou má něco, co pomohlo vybudovat a že to třeba změnilo spoustě lidem životy. To, že se octli na tom táboře nebo na těch akcích Sojka, tak jak se to třeba stalo nám.
1: Dodávají čerství laureáti ceny Stavitel mostu Leopold a Magdalena Černí.

0: Blíží se 10. hodina, s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravila Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Události se neopakují, i když se opakují. Konec prázdnin na začátek standardního školního a pracovního rytmu, kolikrát jsme to už zažili. Každý rok se to vrací, zase stojíme před závazky a povinnostmi, které budou nevyhnutelné. A i když jim třeba jdeme vstříc s jistou rutinou, nebude to stejné, protože stejní nejsme my sami. Dalo by se ovšem namítnout, že člověk používá zaběhnuté postupy, zpravidla opakuje tytéž chyby a nikdo nepřekročí svůj stín. Jenže zaběhnuté postupy musí být modifikované, pokud mají fungovat. Tatáž chyba je vždycky nová chyba, protože jsem se jí dopustil znovu, přestože tady byla i šance, že se jí vyvaruji. A náš vlastní stín? Ten se přece mění už v průběhu jednoho jediného dne, podle toho, jak vysoko stojí slunce, podle toho, kde se právě nacházím, podle toho, jak rovně a pevně stojím, podle toho, jak dokážu čelit svému strachu. Každý asi zná výrok řeckého filozofa Heraklita z Efesu o tom, že dvakrát nelze vstoupit do téže řeky. Plutarchos, další starověký filozof a spisovatel, k tomu dodává, ani se nelze dvakrát dotknout smrtelné bytosti v témže stavu. I když je ta řeka pořád tatáž, teče v ní neustále nová voda a teče pokaždé jinak. A žádný člověk, byť bych ho třeba i důvěrně znal, nefunguje jako stroj na klíček. Jak se to pak ale má s našimi očekáváními? Zdá se, že i bez filozofů tušíme, že přestože se běh světa neustále vrací, není stejný ani když je stejný. Pracovní rok má svůj předvídatelný rytmus. To nicméně neznamená, že doopravdy víme, co nás čeká. Právě naše očekávání nás prozrazují. Jsou plná neklidu, také zvědavosti, obav, ale i dychtění. Kdybychom si opravdu mysleli, že všechno poběží stejně jako v loni, vůbec žádná očekávání bychom neměli. Nic bychom nevyhlíželi, ničeho bychom se nebáli. Nejspíš by nás to ani netěšilo. My však ze zkušenosti víme, že to, na čem nám doopravdy záleží, je jedinečné a tudíž nepředvídatelné. Podle Herakleita svět je tím, co udržuje pohromadě napětí. Asi jako hra na strunný nástroj nebo střelba z luku. Napneme, pustíme. A ono to něco způsobí a není to statické. Hudební nástroj zazní tónem, struna je rozkmitaná, šíp vystřelí a zasáhne, tětiva se ještě chvíli chvěje. Aby to fungovalo, musí rám, ať už jakýkoliv, vydržet napětí. A pak je to ovšem krásné. Naše očekávání mimo děk předjímají napětí, jemuž budeme vystaveni a zároveň už touží po tom, co nastane poté, až to pustíme. V očekávání nového cyklu roku si nevystačíme s představami, které by pouze kopírovaly to, co už jsme mnohokrát zažili a co se s vysokou pravděpodobností zase zopakuje. Takové představy by chtěly zadržet vodu, která řekou už protekla. Jako doteky, které by patřily včerejšímu člověku. Očekávání v sobě zahrnuje připravenost vnímat proměny času a porozumět jim, aniž by jim snad člověk směl vyrvat jejich tajemství.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Zítra končí pro Čechy v zahraničí lhůta, dokdy se můžou nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Festival Zarafest v Děčíně nabídne dopolední literární procházku po centru města. Mimo ně na Českolipsku nechala radnice postavit modulární kolumbárium. Dnes čekejte oblačno až polojasno a ojedinělé přehánky. Teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. Zítra končím Čechům žijícím v zahraničí lhůta, dokdy mohou požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz, se proto do tohoto seznamu musí zapsat. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad, pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
1: Literární procházku nebo autorské čtení dnes nabídne v Děčíně 26. ročník literárního a hudebního festivalu Zarafest. Program začne v 11 hodin dopoledne u oblastního muzea v Děčíně, odkud se účastníci vydají po stopách zajímavých míst v centru města. Na každém z nich je pak čeká zajímavá přednáška nebo předčítání.
4: Od 16 do 22 hodin je připravený bohatý kulturní program v městské knihovně. Nebudou chybět divadelní představení nebo workshopové dílny, ale i open mikrofon, kde může svoji tvorbu přečíst úplně každý. Program zakončí hudební vystoupení. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Na nedávno obnoveném hřbitově v Mimoni na Českolipsku je nové kolumbárium s bezmála 60 schránkami na urny. Radnice vybrala modulární řešení od slovenské firmy, která je podle potřeby schopná dodat stejný model i v budoucnu. Na hřbitově jsou připravené zpevněné prochy pro až 6 dalších modulů. Podle starosty Petra Krále z hnutí ANO bude sjednocené i písmo na jednotlivých deskách. Írán odmítl tvrzení Spojených států amerických, že je Hormuzský průliv otevřený. Íránské námořnictvo v prohlášení uvedlo, že má nad průlivem plnou kontrolu. Průliv je podle něj pro lodě bez koordinace s Teheránem i nadále neprůjezdný. Americké tvrzení označil za pokus o ovlivnění cen ropy i na zamaskování neúspěchů ve vyjednávání. Omezení pohybu lodí bude podle prohlášení trvat tak dlouho, dokud neskončí vojenské akce USA proti Íránu.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 26 stupni, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Markvarticích na Děčínsku na silnici číslo 13 se u čerpací stanice Robin Oil srazila dvě osobní auta. A na dálnici D6 před exitem na Chyše ve směru na Karlovy Vary se porouchalo vozidlo. Počítejte tam se zdržením. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduli pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně vonná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cený díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejní. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách, jsou černou kůrou, a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. Ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač si asi představ, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. No, samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky, prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k těm borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran, draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem chlupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch hloukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak létá do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo?
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo? Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve Čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek, souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura ta má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší, a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu, a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna.

0: kdy jsme původně přišli za tím SV, že jim pomůžeme a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
1: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
0: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
2: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Syslem natáčel náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář, ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě, to je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupáři. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
3: Tradice, která spojuje generace.
2: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
3: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
2: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
3: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech!
2: Zahradačech.cz

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Český telekomunikační úřad chce po operátorech pokrýt další místa bez signálu. Víkend přinese zvýšený silniční provoz, předpokládá policie, a tak posiluje hlídky. Na lounském výstavišti pokračuje výstava Dům 2026. Dnes čekejte oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky a teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Jedná se ale například taky o část Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Brzy by se to ale mělo změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly.
2: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Na poslední prázdninový víkend policie posiluje dopravní hlídky. Podle ministerstva dopravy patří závěr prázdnin k nejrizikovějším obdobím celého roku. Policisté proto jako každoročně očekávají zvýšený provoz na silnicích. Doplňuje mluvčí policie v Libereckém kraji Vojtěch Robovský.
3: Budou řidiči pod drobnohledem našich dopravních policistů. Pochopitelně se v rámci dopravně bezpečnostních aktivit budeme věnovat nejen standardní problematice bezpečnosti a plynulosti, ale také dodržování rychlostních limitů a užívání zádržných systémů.
1: Ministerstvo dopravy apeluje na řidiče, aby situaci nepodceňovali a věnovali řízení maximální pozornost. Řidiči by také měli počítat s kolonami a zdrženími. Na lounském výstavišti tento víkend představuje více než stovka vystavovatelů vybavení domácností, stavební materiály nebo zahradní techniku. Součástí 33. ročníku je podle pořadatelské společnosti Diamant Expo poprvé taky specializovaná expozice zahradních jezírek. Do Česka se vrací jeden ze dvou vrtulníků, který pomáhal s hašením požárů v Srbsku. Čeští hasiči o tom informovali na síti X. Druhý vrtulník dál pokračuje v hašení a přiletět zpět by měl začátkem příštího týdne. Oba stroje i s leteckými záchranáři do Srbska vyrazili minulou sobotu. Balkánská země totiž požádala o mezinárodní pomoc kvůli rozsáhlým přírodním požárům. Ty zasáhly třeba chráněnou přírodní rezervaci Deliblatská peščara asi 60 kilometrů východně od Bělehradu.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, ale to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Stále dejte pozor v Markvarticích na Děčínsku. Na silnici číslo 13 se u čerpací stanice Robin Oil srazila dvě osobní auta. A na dálnici D8 na 32. kilometru u Roudnice nad Labem ve směru na Ústí se porouchalo vozidlo. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Jít k veterináři nebo to zvládnu doma? To je otázka, kterou si často kladou majitelé domácích mazlíčků, ať už jde o psy, kočky nebo jiná zvířata. A vy se můžete zeptat už za chvíli na to, co potřebujete v našem pořadu Svět zvířat.

0: Svět zvířat.
1: Je krátce po 11. hodině a na Českém rozhlase Sever začíná náš obvyklý sobotní pořad Svět zvířat. U mikrofonu je Dagmar Cestrová a já rovnou prozradím jméno našeho dnešního hosta, protože naši posluchači ho z pořadu Svět zvířat znají, budou vědět, o co jde, a to je Jan Křeček, děčínský veterinář.
2: Hezký den.
1: Hezký den. A já dodám, že můžete mu volat na telefonní číslo 475 212 212 anebo psát na host@sever.rozhlas.cz a pan Křeček vám odpoví.
0: Svět zvířat.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a náš pořad, který vysíláme každou sobotu, a to je Svět zvířat. Naším dnešním hostem je Jan Křeček, to je děčínský veterinář a řada posluchačů, jak už jsem řekla v tom úvodu, ho určitě zná a ví, že dobře poradí. A já tady mám hned na něj připravené tři dotazy, takže vy můžete přemýšlet nad těmi dalšími třeba a zavolat nám 475 212 212. To je asi nejlepší, anebo napsat na host@sever.rozhlas.cz. No, pustíme se do těch dotazů.
1: Jdeme na
0: Takže,
1: to.
0: Tady nějaká paní Jana. Mám téměř 12-letého černého knírače Fenu a na mléčné žláze se jí udělal nádor. Rychle vyrostl, je větší než tenisový míček. Na veterině mi řekli, že by operovali, já se ale bojím, protože Fena už je na to plemeno, to už je vysoký věk a není v nejlepší kondici, léto jí dalo pěkně zabrat. Na procházce jde jen pár set metrů a chce zpět a hodně spí. Jaké s tím máte zkušenosti, co byste dělal vy? Nechal to nebo operoval?
1: Já bych určitě poradil stejně jako kolegové, všechno, co je větší 2 cm, tak i pokud to třeba byl benigní novotvar, tak už tou dobu se může takzvaně zvrhnout a začít být maligní, to znamená někam metastázovat, což může jak do jater, tak klidně i do těch plic. Takže pokud ta metastázy na těch plicích nejsou, což lze získat rentgenologicky tuto informaci i u psa, který není uspaný a bude mít v pořádku nějaké krevní parametry, co se týká funkce ledvin a jater, tak bych se té 12 nebál, protože ta anestezie u těch psů na těch kvalitních pracovištích je zvládla úplně stejně kvalitně jako v lidské medicíně. Takže to bych neviděl, že věk je překážkou, protože rychle rostoucí novotvar velikosti tenisáku si myslím, že toho pejska určitě mnohonásobně ohrožuje víc na životě než potenciální anestezie.
0: No a já se teďko zeptám, nejde jenom o to uspání, ale co ta péče potom, protože víme, že se tam může něco zvrtnout u takhle starého zvířete, co myslíte?
1: Já si myslím, že samozřejmě to budeme počítat tyhle ty rizika spojená s úvodem do anestezie, budeme to brát, že to je jak u toho letadla, jo? Riskantní je vzlet a přistání, tak samozřejmě těch 17 hodin po tom vlastním zákroku jako může být to období takového nějakého zvýšeného rizika, ale jinak všechno poté, právě díky tomu, že ta anestezie zvládla, tak není v podstatě zátěžem pro ten vlastní organismus. Takže takové ty věci, že uspali jsme a pak byl problém, tak pokud nenastane bezprostředně po té anestezii, tak je to spíš konsekvence věku. To znamená, že pokud ten pejsek měl někde napsáno v křišťálové kouli, že tu bude do 12 let a 2 měsíců a my jsme ho ve 12 měsících a 1 měsíci operovali, tak pak to může dělat zdání, že a měsíc poté, ale ono by to bývalo, by asi došlo k tomu i tak. Tady spíš jde o to, že pokud ten novotvar má tendenci metastazovat a my ho stačíme odstranit předtím, než metastázoval, tak jsme zachránili to zvíře. Pokud jsme metastázu nechali proběhnout, tak už jsme ho nezachránili a odsoudili jsme ho, že bude muset bohužel umřít na rakovinu, na kterou by třeba možná ani umřet nemusel.
0: No, takže to je tento dotaz. A vrhneme se na další dotaz. Tady máme pojištění a ptá se další posluchačka, jak je to s pojištěním, jaké máte zkušenosti jako veterinář, protože teď na trhu je údajně spousta, ne asi údajně, ona opravdu je velká nabídka. Funguje to? A co funguje a jak to funguje?
1: Tak v zásadě ty pojišťovny bych rozdělil na 2 skupiny. Jedna skupina je, že jsou vlastně pojistky, které musíte si to takzvaně uhradit a pak jít za svou pojišťovnou a chtít ty náhrady, které jste u toho veterináře měla, nechat si proplatit. To mě trošku vždycky přijde z té mé životní zkušenosti, že někam jdete se zmačkanou čepicí a zjišťujete, co teda vlastně kryje ta vaše pojistka nebo ne a rozhoduje o tom likvidátor. A nebo jsou ty pojišťovny, které vám jako umožní, že pokud ten veterinář je smluvním veterinářem té pojišťovny, tak vlastně vy to máte jak s tím autem. Dáte v podstatě pejska k ošetření, zaplatíte spoluúčast a všechno ostatní jde za tou pojišťovnu a vy víte přesně, co bude kryté a co kryté nebude, protože to máte v těch podmínkách smlouvy a ne, že o tom někdo následně rozhoduje.
0: No, takže to byla rada. My si pustíme písničku a vrhneme se na další dotazy.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a ve světě zvířat je hostem Jan Křeček, děčínský veterinář. A my jsme tady před písničkou rozebírali pojištění, že jsou vlastně dva druhy. Jedno je takové, že nejdřív musíte zaplatit v ordinaci všechno, co tam je, a pak vám to možná pojišťovna uhradí, když se rozhodne, že ano, že je všechno v pořádku. A druhá je, že už máte spoluúčast přímo v té ordinaci a vy zaplatíte jenom, jak jsem říkala, tu spoluúčast. To může být 1000 korun, 1500, to je, jak si to domluvíte. Ale to není všechno asi.
1: Tak to rozhodování je samozřejmě i o, jako řekněme, kvalitě nebo reputaci té dané pojišťovny, což ty většinou veterináři vám samozřejmě řeknou, že tak anebo onak mají zkušenost. Dá se říct, že třeba za naši ordinaci, kdybych měl mluvit, tak budeme určitě preferovat ten typ, kdy ten klient nemusí hradit, a to nejen z důvodu toho, že bude hradit se ty náklady z pojistného, které vznikly, třeba pes si zlomí nohu a nějaká fraktura s osteotomí, s nějakou prostě opravou komplikovanější, že se něco někde přeřízne, upraví a tak dále, může stát docela dlouhé peníze, klidně 30-40 tisíc i víc. Což už není malá částka, ale jde i o nějaké náklady třeba u interních pacientů na diagnostiku. Taková diagnostika v současné době máme možnosti stejně jako humánní medicína, to znamená včetně nějakých magnetických rezonancí, CTček, endoskopí, ale taková magnetická rezonance, když je prostě dílem nějakého řetězce diagnostiky a někdo vám řekne ano, ale bude to stát 20 tisíc a řekne nám to ano nebo ne, tak zatím budete hodně váhat, pokud to budete platit za svých 20 tisíc, anebo pokud to bude součástí té pojistky, tak samozřejmě budete říkat, dobře, stálo mě to 1500 a já mám výsledek, který posune dál toho lékaře v té diagnostice a budeme vědět, na čem jsme nebo na čem minimálně nejsme, což si myslím, že je skvělý právě pro ty veterinární pracoviště, že některé věci, kterým by ten klient třeba nepojištěný nepřistoupil, takže k ním přistoupí. Takže rozhodně pojistka ano, a jaká, jestli tato, že zaplatíte nebo nezaplatíte, tak to záleží, jestli doma máte tajemnou obálku s nápisem Můj chlupatý přítel, kde máte těch 50-60 tisíc nachystaných, abyste je nejdřív mohli zaplatit, anebo si takovou obálku nevytváříte, protože máte pojišťovnu, co si ji vytváří za vás.
0: No, tak to bylo k pojištění, k dotazu k pojištění. Tak já myslím, že jsme to vyčerpali. Jako, a teď se vrhneme na jiný dotaz, který přišel mezi tím. Volala paní Jana, a že má 13-letou labradorku a kdysi se jí udělala bradavička někde na nose a teď se jí udělala druhá, nechat jít na veterinu, nechat odstranit.
1: Já si myslím, že to je velmi obdobný dotaz tomu předchozímu. To znamená, je tu určitá obava, mám pejska nebo kočku, to je úplně jedno, z nějakém věku. V momentě, kdy nevíme, jak ty sourozenci, samozřejmě jiná situace bude, když mi budete říkat, já mám prostě velký plemeno psa, všichni sourozenci tohoto daného jedince už jsou po smrti, tak samozřejmě na to budu nahlížet jinak, že asi se nám čas už nachýlil. Pokud to ale bude nějaká věková kategorie, která není takzvaně, že jsme dva roky už přesluhujeme, tak bych říkal, dobře, má nějakou diagnózu, protože neumíráme na věk, ale umíráme na diagnózu. Takže pokud ten pes bude z našeho pohledu mu fungovat správně oběhový systém, má takzvané předoperační vyšetření, včetně kardiologie, má udělaný krevní testy, tak samozřejmě v ten moment si myslím, že bych to riziko jenom toho věku v podstatě bral, že je velmi, velmi nízké ve srovnání, pokud teda jdeme odstraňovat nějaký novotvor, který je potenciálně nebezpečný, to znamená intenzivně roste, zvětšuje se nám před očima, tak tam určitě ta malignita je velmi pravděpodobná a to riziko nechat vůči tomu riziku anesteziologickému bude v nepoměru. Tam bude daleko větší riziko nedělat nic a bát se, než něco konat. Takže záleží ale samozřejmě na vybavení toho veterinárního pracoviště, takže když vám nějaký veterinář řekne, že se toho bojí, že by do toho nešel, tak bych ho určitě nepřesvědčoval, protože třeba není vybaven buď nějakým monitoringem nebo typem anestezie, který by mohl provést ten zákrok bezpečně. Ale pokud opačně veterinář vám doporučí, že by tu chirurgii navrhoval, tak určitě vám žádný veterinář nebude doporučovat něco, co pro vašeho pejska či kočku bude rizikové, riskantní. Jo? že hrozně neradi prohráváme se smrtí, takže určitě vám nebudeme doporučovat nic, kde se nebudeme cítit komfortně, že by tam byly velká rizika.
0: Takže i když je to třeba ta malá bradavička, tak se poradit, hlavně se poradit.
1: Určitě, probrat to, co to může být, jaká to má rizika, jaká rizika má ta anestezie.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: Český rozhlas Sever, to je stanice, kterou právě posloucháte a posloucháte Svět zvířat. A dnes to máme takovou poradnu, protože to je spousta dotazů a spousta odpovědí. A dovolal se nám i pan František. Slyšíme se?
2: Ano, ano, zdravím vás i pana doktora.
3: Dobrý den.
1: Tak povídejte.
2: A mám k tomu připomínku, ano, připomínku. Plně souhlasím, co pan doktor řekl. Podepisuju se pod to, poněvadž pejska mít doma, to je zodpovědnost a hlavně finance, aby na to byly. Moje dcera má šeltinky a když má štěňátka a odevzdává, potom přijde si nějaký ten zájemce o to, tak to musí mít za vyšetření a všecko, to lítají penízky, takže každý by si měl uvědomit, když si opatřuje pejska, že taky to bude finančně dost náročný. A opravdu, aby potom ho někde nedali, jak se bývá do popelnice, to strykají nebo tak podobně. A jinak jste moc bezvadný, takovejhle pořadu by mělo být víc a přeji vám stále zdraví. Díky moc.
1: Děkujeme.
3: Taky děkujeme.
1: No a my pokračujeme dalším dotazem na našeho hosta Jana Křečka, což je dětinský veterinář a je tady v našem pořadu Svět zvířat docela častým hostem. A máme tady dotaz. Je to od pana Jakuba. Mám starou kočku z útulku, určitě jí více než 14 let, nevím to přesně, kašle. Je to britka a u těch prý to občas bývá normální. Takže nevím. Veterinář nic nenašel. Pomohly by bylinky nebo co s tím?
3: Tak samozřejmě taková ta první pomoc, zkusit nějaký jitrocelový sirupy, samozřejmě pomoc může, ale kašel bude mít asi nějakou příčinu, což takový ty příčiny, jak si říká, že britkám se to stává, no jasně, dlouhosrsté kočky můžou mít problém s tím, že jak se oblizují, tak vdechnou nějaký chlup, ale úplně bych to tak neviděl, samozřejmě bych zvažoval, jestli byla pravidelně odčervována, jestli se třeba nemá vyšetřit trus na nějaké plicnivky. Prostě těch variant je hodně, nevím, jestli se dělá nějaký rentgen, jestli se dělalo nějaké kardiologické vyšetření, takže to jsou věci, které by mi u té staré kočky napadly na prvním místě, vyloučit prostě vyloučitelné, zjistit, jestli máme nějakou diagnózu. Pokud veterinář nějakým způsobem nedošel k výsledku, k diagnóze, tak úplně se mi to nezní, protože veterinář buď řekne ano, mám důvod toho problému a jsem schopen ho vyřešit, jsem schopen ho já diagnostikovat, nebo řekne ano, nejsem to schopen já, ale byl by to schopen udělat někdo s nějakou, řekněme, intenzivnější, sofistikovanou diagnostickou možností, ať je to nějaké CTčko nebo cokoliv, takže referovat dál, berme to, že možnosti té medicíny určitě nejsou, že bychom řekli, nevíme, akorát nám to může trvat déle, anebo to může stát víc peněz.
1: Tak já se zeptám na tvrdo, to znamená vyměnit veterináře. Nebo jít ještě za jiným konzultovat, já to řeknu jiným konzultovat.
3: Já si myslím zamyslet se nad tím, co ten veterinář přesně říkal, protože já to znám ze své vlastní ordinace, kolikrát dochází ke zkreslení, že ty klienti si z toho, z té naší odpovědi vyberou, co chtějí slyšet a ne úplně přesně to, co jsme říkali. Takže neříkám, že mám měnit veterináře, ale pokud není spokojen samozřejmě s výsledkem toho diagnostického postupu nebo s tím výsledkem nebo s tím řešením, tak samozřejmě ano, tohle je řešení.
1: No, takže slyšeli jste, pan Jakub slyšel, snad nás doufám poslouchá. No a já tady mám ještě další dotaz, ten je takový typický pro toto období. Možná, že do písničky to nestihneme, ale aspoň ho řeknu, protože můžete se i vyptát. Že se blíží se zima, tady se ptá pan Jiří, mám psovi nějak přidat nakrmení nebo přidat mu vitamíny?
3: Tak já si nemyslím, že by to bylo jak lední medvěd, že potřebuje získávat energii před krutou zimou, takže většinou spíš nám psi přes tu zimu naberou. Takže pokud ho krmím standardně kvalitním žrádlem, tak úplně není důvod, proč bych před zimou něco přidával. Pokud samozřejmě jde o srst, můžu přidávat nějaké vitamíny na posílení růstu srsti, ale to je tak jediné, co mi napadá jako soudného.
4: Svět zvířat.

0: Svět zvířat, to je pořad, který právě posloucháte na Českém rozhlase Sever a naším dnešním hostem je Jan Křeček, děčínský veterinář. A už jsme tady zodpověděli několik dotazů a jeden z těch posledních bylo, nebo se týkal toho, jestli přilepšovat psovi na zimu nebo ne, takže jsme se dozvěděli, že když to řeknu trošku tak jako tvrději, že naši psi jsou spíš silnější a takové to, jak se říká, v dobré výživové kondici, jak se říká na výstavách, když ten pes je trošku při těle a není potřeba jim jako přidávat na zimu, určitě to nedělejte. Takže se ale můžeme vrátit k té zimě. Je něco, co bychom měli na tu zimu připravit? Někteří třeba, když mají doma pejska, mastičky, kabátky a podobně?
1: Tak vezmeme to od těch nožiček, tak ano, jako dřív takové ty krémíky na nohy byly velmi populární, měli jsme jich několik druhů u nás na klinice. Postupně se trošku to změnil ten přístup, to znamená třeba my jsme měli docela hodně pacientů, kteří se rekrutovali z řad těch závodních sáňových psů, kde se s tím hodně jako chránili tlapky před závodama, než se zjistilo, že pokud ty psi jsou venku před boudičkama, takže když jsou tam zatravňovací tvárnice, tak díky těm betonovým tvárnicím krásně stvrdnou ty polštářky a pak nemají problém, když je nějaký firm nebo něco, prostě otužit ty ťapky na to, co pak v té zimě je potkává. Pokud samozřejmě mám psa, který je spíš gaučák a nikam se s ním v zimě do nějakého firnu nahory nějak nechystám, tak pak samozřejmě nějaká neoprenová botička nepromokavá, která ochrání packu před nějakým intenzivně vysoleným s prostě chodníkem na sídlišti, určitě fungovat bude, ale musíme brát, že pak musíme tu neoprenovou ponožku ošetřovat, aby jsme ji neprosolili, že pak je to horší než ten chodník. Takže to jsou samozřejmě problémy ťapiček a zimy, což v létě máme prostě osiny zapíchané v ťapkách, takže v zimě máme zase pro změnu rozsolené chodníky a nějaké tyhle záněty tlapek. A pak, co se týká nějaké té srsti, tak musíme rozdělovat, jak připravit pejska, který je chundelatej a chlupatej, anebo máme mexického naháče. Takže to je potom úplně jiná otázka.
0: No, takže to jsou ty kabátky. A je lepší kabátek nebo pláštěnka?
1: Za mě určitě pláštěnka, protože i ten kabátek nejlepší bude stejně jak hodně chlupatý pes, který zmokne, tak v podstatě izolaci nemá. Když mám pláštěnku, tak vím, že ho nebudu mít minimálně mokrýho a v ten moment mi to může pomoct. Ale samozřejmě pláštěnka mexickému naháči nepřidá k té izolaci, takže tam nějaký kabátek s nepromokanou vrstvou bude to chytré řešení.
0: Takže chce nad tím přemýšlet, prostě, co mám za psa a podle toho se
1: a jak řídit. On je otužilý a jak to snáší.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

Český rozhlas Sever, Svět zvířat, to je náš pořad, který právě posloucháte, a náš dnešní host, děčínský veterinář Jan Křeček. A my dnešní dopoledne jsme věnovali spoustě dotazů a mám tady ještě jeden dotaz od paní Jiřiny. Právě si pořídila štěně, i teď se pořizují štěňata, nejenom na jaře, že jo. Na co si má dát největší pozor? Bojí se toho, aby něco nespolklo třeba?

0: Že to skončit samozřejmě chirurgií a ucpaným střevem a úplně to není ta první zkušenost, kterou by asi chovatelka chtěla absolvovat. Takže cizí tělesa, věci dietní chyby, to jsou ty nejčastější problémy, které se štěňatama máme u nás v ordinaci. Stejným způsobem je to i při výběru hraček. Zjistit třeba, jestli to je nějaká kvalitní hračka, která potom je na rentgenu po rozkousání vidět, anebo je to nějaká laciná hračka, která pak má třeba konzistenci nějakého molitanu nebo něčeho, který jsou velmi obtížně diagnostikovatelný na rentgenu jako cizí tělesa. Takže i takováhle věc, jako je výběr hračky, může být i docela podstatná.
1: A já z vlastní zkušenosti dodám pozor na zahradě na igelitové pytlíky, protože ty na rentgenu nejsou vidět a psovi může být pěkně blbě přitom.
0: Přesně tak, tyhle ty rozkousané matrace s molitanem anebo igelitové pytlíky zmuchlané s čímsi, co tam třeba někdo hodil přes plot, tak to jsou velmi časté problémy, že třeba někomu si něco už rozjede v ledničce a říká, ježiš, stálo to peníze, ono mi to tady, pejsek bude nadšený, ono to trošku už smrdí, ale já mu to tam hodím, tak ano, na to ty štěňátka opravdu v dnešní době nejsou už stavěný a pak z toho mají nějaké seriózní problémy.
1: No a potom ještě taková rada doma, prostě všechno, co nechcete, aby vám pes okousal, anebo sežral, dejte někam nahoru.
0: Tak přesně, kam se pes nedostane u kočky, to je komplikovanější, ale i tak to má řešení.

0: Náš pořad Svět zvířat na Českém rozhlase Sever je prostě na konci, blíží se 12. hodina a já se musím s naším hostem Janem Křečkem, děčínským veterinářem, rozloučit. Hezký den.
1: Hezký den.
0: No a teď budou následovat zprávy a po zprávách přímo z ústeckého letiště písničky Na přání s Evou Bucharovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Spolek Northwest Hunters plánuje v Ústí nad Labem postavit druhou ledovou plochu. V Krásné Lípě na Děčínsku se dnes koná Den českého Švýcarska. Pětici horolezců zachraňovali v noci hasiči v Adržpašských skalách. Skupina lidí uvízla při výstupu na skálu. Dnes očekáváme převážně polojasno, přechodně až oblačno a teplotu do 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré poledne. Druhou ledovou plochu v Ústí nad Labem chce postavit spolek Northwest Hunters. Podle předběžného návrhu by měla vzniknout vedle zimního stadionu. Projekt by měl zahrnovat například tréninkové plochy, wellness zónu a restauraci. Pokračuje nezávislá náměstkyně primátora Věra Nechybová.
3: Tento spolek sám na vlastní náklady zpracuje projektovou dokumentaci až do fáze vydání stavebního povolení. My to bereme jenom na vědomí, nerozhodujeme o budoucím financování, o konkrétní podobě.
2: O záměru postavit druhou ledovou plochu budou v pondělí jednat i zastupitelé. Na Křinickém náměstí v Krásné Lípě na Děčínsku je dnes celý den na programu Den českého Švýcarska. Připravená jsou hudební vystoupení nebo komentované prohlídky Schindlerovy pletárny i místního pivovaru. Na programu je také sraz legendárních motocyklů Čechie Bemerland.
4: Součástí už tradičního rozloučení s prázdninami je také crosspark maraton a dětský park maraton. Jejich trasy vedou částečně i Národním parkem České Švýcarsko. Večerním hudebním vystoupením pak na Křinickém náměstí uzavřou akci Peneři strýčka Homboje s Vladimírem 518. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Hasiči v noci na dnešek zachraňovali 5 horolezců v Adržpašských skalách na Náchodsku. Potvrdila to mluvčí krajských hasičů Martina Gecová. 3 ženy a 2 muži uvízli při výstupu na skalní útvar Milenci. Pomoc přivolali před 3 hodinou ráno. Podle Gecové byli na skále přes 10 hodin. Byli zmoklí, prochladlí a vyčerpaní. Hasiči je museli po jednom spustit na zem. Při záchraně se nikdo nezranil. Policisté odvolali pátrání po 38-letém vězni, který včera odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Sám se jim totiž přihlásil na služebně. Policie o tom informovala na svém webu. Muž odsouzený za majetkovou trestnou činnost odešel z areálu firmy v Poděbradské ulici. Pátrali po něm všechny dostupné hlídky.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme převážně polojasno, přechodně až oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer bude přibývat oblačnost. Teplotu dnes naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 zhruba na 73. kilometru u Chabařovic ve směru na Ústí nad Labem jeďte opatrně. Na kraji vozovky se pohybují 2 chodci. Přejeme vám šťastnou cestu a také nadále příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Sever.
5: Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Sever vám přeje Eva Bucharová. My pro vás v téhle hodince vysíláme písničky na přání už tradičně, ale netradičně živě z ústecké akce Nebe plné letadel. Nebe je nejenom plné letadel, ale ústecké letiště je také plné návštěvníků a mnozí z nich už tady stojí kolem našeho venkovního vysílacího studia a přemýšlí, jakou písničku si vyberou. Tak my se na naše hosty moc těšíme a vy si užijte poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Sever. My pro vás vysíláme písničky na přání dneska netradičně živě z ústecké akce Nebe plné letadel. Takže návštěvníci této akce přichází sem k nám do našeho venkovního studia a vybírají písničky přímo na místě. My tady máme už první host. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaké je vaše ctěné jméno?
1: Jindra. Přijel jsem z Chomutova.
0: A vy jste úplně předešel moji otázku. Z Chomutova, jaká byla cesta?
1: Nádherná.
0: Jo?
1: Vlakem, bez problémů.
0: A pak pěšky.
1: Pěšky, autobusem k obchodnímu centru.
0: Ano, a potom pěšky jako já. Takže příjemné dneska.
1: No nádherný.
0: Počasí.
1: No to je úplně ideální pro tyhle akce.
0: Slunce, fouká vítr.
1: Perfektní lidi.
0: Žádné, perfektní lidi dokonce. A co letadla, co už jste viděl?
1: No. Strašně jsem si to prohlídl a strašně si to užívám, protože jsem takový letecký trošku maniák, takže...
0: Vy jste maniák?
1: No.
0: A víte, že tady je možnost dneska letět taky?
1: Já už mám tolik nalítáno, že...
0: Takže nebudete už lítat?
1: No, budu, ale trošku někde jinde. Spíš si bych si chtěl udělat radost zase dalším seskokem padákem.
0: Tak to máme vzácného hosta. A čím jste třeba lítal?
1: No tak letěl jsem bezmotorovým, až po čtyřmotorový, dvoumotorový, třímotorový a měl jsem to štěstí, že loni jsem měl tu možnost se svést v Brně proudovým cvičným Albatrosem L39, 20 minut se mnou udělal plnou akrobaci.
0: Tak to slyšíte, milí posluchači, koho my jsme si to sem pozvali. Návštěvníka Jindru, ze kterého se vyklubal úplně zkušený letec.
1: No, tak nějak nalítáno strašně moc. Já si vedu evidenci všech startů a mám 116 startů za sebou.
0: Tak Jindro, abychom to nezalétali, ano. Ten náš pořad, co jste si vybral za písničku?
1: No, vybral jsem si Čajovnu od Blue Effectu jako vzpomínku na Radima Hladíka a poslal bych to všem, který si tuhle krásnou dobu pamatují.
0: Takže Blue Effect a Čajovna,
1: ano.
0: Já vám děkuji, že jste byl s náma ve vysílání chvilinku a užívejte si Nebe plné letadel.
1: No, naschledanou. Určitě, přeju všechno všem to nejlepší. Děkuji.

0: Na Českém rozhlase Sever posloucháte písničky na přání, dneska netradičně živě z ústecké akce Nebe plné letadel. My tady jsme mezi návštěvníky s naším studiem, jsme tady mezi letadly, mezi vrtulníky. Je tady krásná atmosféra, krásné počasí, fouká nám vítr, svítí sluníčko a hlavně tady u našeho studia máme další dva hosty. A těmi jsou...
1: Míša, dobrý den.
0: A...
2: Kubík.
0: A Kubík, ahoj Kubo.
3: Dobrý den,
0: odkud jste přijeli?
1: My jsme přijeli tady z Ústí nad Labem, ze Skorotic.
0: To máte kousek?
1: Ano.
0: A jak jste přijeli?
1: Přijeli jsme autem.
0: Takže cesta byla taková trošku asi pomalejší v té koloně?
1: Byla pomalejší, ale my jsme tady byli trošičku dřív, takže jsme to stihli a všechno bylo bez problému.
0: Jakube, co jsi tady všechno dneska už viděl?
2: No, viděl jsem tady letadla, čtyřkolky a nějaký stánky a nějaký zaparkovaný auta, který se prodávají.
0: Aha, a Jakube, ty už jsi někdy letěl?
2: Ano, letěl.
0: A kam jsi letěl? Na dovolenou?
2: Ano, na dovolenou.
0: A kam na dovolenou?
2: Do Itálie.
0: Do Itálie, tak kolik to tak mohlo být? 2-3 hodinky?
1: 2 hodinky to byly.
0: 2 hodinky, a kde jste přistáli?
1: Přistáli jsme v Kalábrii.
0: V Kalábrii. A jaký byl let? Jak se cítil v tom letadle?
2: Skvěle.
0: A kdyby dneska ti tady někdo nabídl, pojď, já tě tady proletím vrtulníkem, co bys na to řekl?
2: Ano.
1: My už jsme se byli prolítnout vrtulníkem, takže vrtulník už máme za sebou.
0: Opravdu, Jakube?
2: Ano.
0: Jaké to bylo vidět Ústí nad Labem z výšky?
2: Bylo to úžasné.
0: Udělal jsi z fotky?
2: Maminka udělala.
0: Maminka dělala. A to bylo dneska?
1: Ano, to bylo dneska. Dokonce jsem to i natáčela.
0: Teda, vy
1: jste byl to šikovný. Úžasný zážitek.
0: A Míšo, nebála jste se v tom vrtulníku?
1: Nebála jsem se.
0: To přece musí houpat, ne?
1: Trošičku to i pan naklonil s námi, ale nebáli jsme se. A dokonce se nás i zeptali, jestli chceme si trošku pohrát.
0: A chtěli jste?
1: Já ano, ale manžel ne.
0: Takže to bylo to plynulé.
1: Ano.
0: Teda vy jste úžasný, máte můj obdiv. Dobrá, pojďme k naší muzice. Co si zahrajeme, Jakube?
2: Byla to láska.
0: Byla to láska. Posíláme někomu?
1: Posíláme všem lidem, co jsou tady, co vás poslouchají. A?
2: Rodičům a maminkám.
0: Já vám děkuju, že jste tady byli s námi. Já ti přeju i dál krásné zážitky, Jakube. A Český rozhlas Sever pro vás vysílá i dál živě z akce Nebe plné letadel. Thank you.

0: Tady je Český rozhlas Sever, my pro vás vysíláme písničky na přání v téhle hodince živě, netradičně. Jsme na ústecké akci Nebeplné letadel na ústeckém letišti. Je kolem nás nejenom spousta letadel, ale taky spousta návštěvníků, kteří se přišli podívat, anebo si dokonce i zalétat. A v našem venkovním studiu máme teď několik hostů, celkem tři. Je to Kuba, pak je to
1: Máťa
0: a ještě maminka.
2: Míša.
0: A maminka Míša. Odkud jste přijeli?
3: Z Česka.
0: Z Česka a konkrétně z jakého města? Kde bydlíš?
1: Chabařovice.
0: V Chabařovicích, no tak to je kousek. A jak jste přijeli? Autem, autobusem?
3: Autem.
0: A byla velká fronta těch aut? Jeli jste pomalinku?
3: Jo.
0: Tak, ale už je teď skoro půl jedna, jak tady jste dlouho, už jste něco viděli hezkého? Může mluvit i maminka klidně?
1: Jo.
4: Viděli, jsme tady asi 3 hodiny a viděli jsme, jak lítají letadla, teda on to začínalo asi v 11 hodin, takže jsme přijeli do takové té pauzičky, takže viděli, jak vrtulníky, tak letadla.
0: A kdybyste mohli se taky prolétnout, jak by to dopadlo s váma?
4: Tak to bychom určitě letěli, my jsme se na to šli zdát, ale nebylo místo, teď jsou volné místa jako na celé letadlo pro 4 osoby až okolo 16. hodin.
0: A počkáte si?
4: Ne. Bohužel musíme být jinde.
0: Tak je to pravda, je to letadlo pro 4 osoby. S takovouhle rodinkou jsem tady mluvila. Ano, byli jako vy, byli to takhle rodinka 3 plus pilot 4. A vy teda nepoletíte, ale já vám řeknu, že příště to určitě zkuste, protože prý ten dojem z toho vidět to okolí Ústí nad Labem, včetně Milady, včetně Milešovky, je nepopsatelný. Dobrá lidi, tak pojďme k naší muzice, co si zahrajeme? Vem si mikrofon trošku k pusince, ať tě slyšíme.
3: Mire Ztracenýho.
4: Mire nebo Ztracenýho?
3: Mire.
0: Miraj, skupina Miraj. A budeme někomu posílat muziku?
3: Babičce.
0: Babičce a maminka ještě dělá nápovědu. Maminka to řekne. A tatínkovi. Tak já vám děkuju, že jste byli s námi ve vysílání v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever. Užívejte si i dál dnešní krásný den a mějte se. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Písničky na přání pro vás vysíláme v téhle hodince živě z ústecké akce Nebe plné letadel. A máme tady na ústeckém letišti venkovní studio, do kterého zveme návštěvníky právě akce Nebe plné letadel. A já tady moc ráda teď přivítám další dva. Dva jsou. Tak povídejte, kdo jste, odkud jste, jak se jmenujete, povídejte.
1: Takže já se jmenuji Marcela.
2: Já Martin.
1: Ano, a přijeli jsme z Chomutova. A přijeli jsme asi už po třetí se podívat sem na letecký den do Ústí.
0: A jak jste přijeli?
1: Na motorce.
0: Na motorce, kde máte motorku?
1: Asi 200 metrů, kousíček.
0: Jaký to je sem jet na motorce, když potom je ta kolona těch aut, tak se nějak, vy vyhýbáte se nějak s tou motorkou?
2: Nebo musíme se proplejtat, no.
0: Musíte se proplejtat, no, tak jde to rychleji zase. Mm.
1: Přesně.
0: A byli jste i loni?
2: Myslím, že jo.
1: Byli jsme loni.
0: Protože loni pršelo totiž.
2: Měli jsme tady sebou kamaráda z Londýna, ne?
0: Opravdu. Mm.
1: A buď to bylo loni nebo předloni, já si teďko nejsem úplně jistá.
0: No tak prostě loni pršelo, letos je nádherně, svítí sluníčko,
2: krásně, no.
0: Pofukuje vítr, já nevím, rozumíte trošku letadlům? Co ten vítr asi způsobí těm pilotům?
2: No, oni si s tím poraděj.
0: Jo, poraděj. Oni mi říkali už včera hodně foukalo a že už teda byli rádi, že jsou nohama na zemi a že snad zítra tolik foukat nebude. Ale tak přece jenom pofukuje.
1: Trošičku, ale je to příjemný, že pofukuje. Pro nás určitě.
0: No, vy tady jste po třetí, takže co vás sem táhne, co vás zajímá?
1: Tak je to zajímavá akce. Vidíme spoustu těch letadel. Přijeli jsme se podívat na Martina Šonku, protože já teda, když ještě lítal Red Bull Air Race, tak jsem mu vždycky fandila. Takže jsme se přijeli podívat i na něj.
0: A lítáte taky?
2: Ne, ne.
0: Jako cestující, myslím.
1: Já jsem hodně toho prolítala, já jsem pracovala v cestovní kanceláři, takže jsem toho prolítala
2: zase.
1: Hodně.
0: Se tak trošku šklebíte, takže asi.
2: Já jsem byl jednou a
0: stačilo.
2: Moc mi to netalo.
0: Jo, jo, a kam jste letěl?
2: Do Londýna.
0: No stačilo, ty dvě hoďky. Takže tady, když dostanete dneska nabídku tady tím tak pro čtyři lidi letadlem se proletě.
2: Ne, tak to vynechám.
0: To klidně necháte někomu jinému. No. Tak co si zahrajeme?
1: Takže my bychom si nechali zahrát a pro všechny posluchače od Milana Vladila, 2 roky jezdím bez nehod.
0: Proč zrovna tohle?
1: Protože je to taková motorkářská.
0: Aha, motorkářská. Tak já vám přeju hodně naježděných pohodových kilometrů v jedné stopě. A kam se ještě chystáte na motorce, třeba dneska anebo letos?
2: No letos ještě už
1: asi
2: moc daleko,
1: pojedeme
2: ne,
1: ale na Slovensko ještě, vykoupat se do termálů a příští rok spíš budeme plánovat nějaký delší cesty po Evropě.
0: Co vůbec máte za motorku, jsem se ani nezeptala.
2: BMW.
0: BMW. Já se nevyznám, tak snad je to dobrá mašina.
2: Je to dobrý. Dá se na tom jezdit.
1: Zatím nás nikde nenechala.
0: Tak já vám přeju krásné zážitky na akci Nebe plné letadel a užívejte. Naschledanou.
1: Děkujeme moc. Děkujeme. Vám taky krásný den.
2: Naschledanou.

Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly. Přítím se jako trek.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever, polední písničky na přání pokračují dál, netradičně, živě, z ústecké akce Nebe plné letadel. A já tady mám další přáníčko, prosím zahrajte písničku pro paní Adélku Zabalavy z Ústí nad Labem, která v pondělí oslaví svoje narozeniny. Všechno nejlepší, stále dobré zdraví, hodně lásky, štěstí a spokojenosti jí přeje celá velká milující rodina. A bude to skupina Nightfish a bude to písnička While Your Lips Are Still Red.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever, krásnou sobotu. Posloucháte polední písničky na přání dnes netradičně živě z akce Nebeplné letadel v Ústí nad Labem na letišti, kde je samozřejmě spousta letadel a spousta předváděcích akcí, ale taky spousta lidí, spousta návštěvníků. Takže my máme radost, že přichází taky sem k nám do našeho venkovního studia a vybírají muziku. A máme tady další hosty, respektive jednu slečnu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se jmenujete?
1: Maja.
0: Maja. Tak Majo, odkud jsi přijela?
1: Jsem tady z Ústí.
0: A s kým jsi přijela?
1: S mamkou a s bráchama.
0: A s bráchama. A všichni tady na nás koukají a nikdo nechce mluvit. A jak jste přišli? Přišli jste pěšky jako já od autobusu?
1: Jo.
0: Jo. Jaká byla cesta?
1: Příjemná.
0: Příjemná, je hezky. Co jste už dneska viděli zajímavého?
1: Viděli jsme hodně letadel a hodně stánků, hodně lidí.
0: A hodně dobrot taky.
1: Jo.
0: Tak, a co si zahrajeme?
1: A tak, já bych chtěla tu písničku.
0: Neymar jsme nenašli, takže jsme dali buty, vy.
1: Tak tu druhou, no.
0: Tak buty, táta, komu to posíláme?
1: Pro mojeho tátu, Juraje Badyho.
0: Super, takže užívejte den, krásně se mějte na Nebeplném letadel a děkujeme, že jste přišli k nám do vysílání. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Na Českém rozhlase Sever posloucháte polední písničky na přání a živě, netradičně živě z ústecké akce Nebe plné letadel. My jsme na ústeckém letišti s naším venkovním studiem, kolem nás lítají letadla, pozorujeme seskoky parašutistů a taky se povídáme s mnohými návštěvníky, kteří tady chodí, pozorují, dávají si dobroty a někteří taky přisednou k nám, k našemu vysílacímu studiu, k našemu stolečku a vybírají písničku a já už teď prozradím, představím jenom dvě slečny, které přišly a to je
1: Jaruška
0: a ta druhá je
2: Eliška.
0: Jaruška a Eliška, vy jste odkud?
3: Já jsem z Mostu.
4: A já z Velkého Března.
0: A ty jsi přijela přívozem? Ne. Tak ještě ten mikrofon.
5: Já jsem tady od atrakcí.
0: Ty jsi tady od atrakcí a ty jsi přijela jak z té dálky?
6: Já jsem tady ze Stánkama.
0: Taky tady, vy jste tady pracovně vlastně obě dvě. Tak to jsme šťastní, že jste si našli chvilinku přestávku. Co si zahrajeme, co jste vybrali holky?
7: Sebastian Toulava.
0: Je, vy jste krásně sehrané. Takže my děkujeme za výběr a hezký pracovní den i dál vám přeju. Nashledanou.
7: Nashledanou.

A krásný den z Českého rozhlasu Sever i dál. Písničky na přání pokračují dál, i když dneska velmi netradičně, živě z ústecké akce Nebe plné letadel. Já tady mám už další přáníčko v našem venkovním studiu. Své narozeniny oslaví v pondělí 31. srpna pan Míra Starý z Brozánek. Přejeme mu do dalších let všechno nejlepší a posíláme písničku od jeho oblíbené skupiny Rammstein. Písnička se jmenuje Ohne dich a posílají všichni kamarádi z Brozánek a Ústí.

0: Český rozhlas Sever dneska přesídlil do Ústí nad Labem na letiště na akci Nebeplné letadel a písničky na přání tedy pro vás vysíláme živě v téhle hodince a budeme vysílat rozhovory s našimi piloty, kteří přijeli ještě po 14. hodině. Teď tady máme ale v našem venkovním studiu dva hosty a těmi jsou...
1: Kristýna
0: a...
2: Vašek.
0: Jak se máte? Co tady děláte?
1: My tady máme ty kolotoče.
0: Kolotoče tady máte? Tak vy tady jste pracovně.
1: Jo, jo.
0: A jak to jde?
2: Dobře.
0: Je zájem?
2: Jo.
0: A je to takový hezký den, který přeje venkovním akcím. Co je počasí? Jak máme dneska?
1: Je dobrý počasí, takže jde to.
0: Já si myslím, že úplně ideální počasí. Tak a co si zahrajeme?
1: Toho Karla Gotta.
0: A písnička?
2: Krev toulava.
0: Toulava. Máte rádi Karla Gotta?
1: Jo.
0: No tak to jsem z toho úplně paf. Dobře, takže já vám přeju i dál, ať máte úspěšný den, ať se vám daří, ať to tady všechno dobře zvládnete. Děkujeme, že jste byli s námi taky ve vysílání Českého rozhlasu Sever chvíli. Mějte se krásně a nashledanou.
1: Vy taky mějte se krásně.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Novou kapli ve věznici v Novém Sedle na Žatecku pomáhali stavět tamní odsouzení. V Bžanech na Teplicku se dnes loučí děti s prázdninami. Součástí programu je psí den. Lidé o víkendu můžou darovat sešity, penály nebo tušky dětem z chudých rodin. Dnes očekáváme převážně polojasno, přechodně až oblačno a teplotu do 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Věznice v Novém Sedle na Žatecku má novou kapli svatého Dismase. Zaměstnanci ji společně s odsouzenými stavěli zhruba 2 roky. Dosud se duchovní služby konaly v tamních učebnách, doplňuje ředitel věznice Ondřej Kroupa.
2: Kaple byla financována z rozpočtu věznice. To znamená, že tohle je opravdu materiál, třeba který byl zbytkový, nebo se na to čerpalo z účelu vyvázaných finančních prostředků na prevenci kriminality. Ty peníze v zásadě použili na nákup materiálu a odsouzení tady získávali znalosti, to znamená tesařina, zednické práce a tak dále.
0: Kaply můžou využívat odsouzení i zaměstnanci bez ohledu na jejich vyznání. V Bžanech na Teplicku se dnes koná loučení s prázdninami, které zpestří také psí den. Program v areálu fotbalového hřiště začne ve 2 hodiny. Pořádá ho obec spolu s myslivci. Část programu patří podle organizátorů zábavě pro děti a část cvičení psů.
3: Psi čeká překážková dráha, volba psího sympaťáka, talentová show, ukázka dovedností nebo třeba závod v nejrychlejším přivolání psa. Pro děti to jsou soutěže o ceny, opékání špekáčků a taky velká nafukovací skluzavka. Organizátoři upozorňují, že akce je vhodná pro všechna přátelská plemena psů. Ze Bžan Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Poslední prázdninový víkend se lidé můžou zapojit do sbírky Školákům od srdce. Pořádá ji diakonie Českobratrské církve evangelické a cílem je zajistit výbavu do školy pro děti z chudých rodin. Na sběrných místech mohou lidé odevzdat psací potřeby, penály, aktovky nebo třeba svačinové boxy. Online můžou zájemci přispívat také na kroužky, obědy a doučování. Ruské útoky u města Buča mají 27 potvrzených obětí. Podle šéfa vojenské správy Kyjevské oblasti Timura Tkačenka může počet mrtvých ještě růst. Přes 40 lidí je zraněných, včetně 2 dětí. Téměř 400 tamních obyvatel museli z bezpečnostních důvodů opustit své domovy.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme převážně polojasno, přechodně až oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer bude oblačnost přibývat. Teplotu dnes naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia. A dnešní noc bude polojasná až oblačná a teploty v noci klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 9 u Jestřebí na Českolipsku právě probíhá vyšetřování nehody osobního auta s motorkou. Jeďte tam raději opatrně. I nadále vám přejeme šťastnou cestu a také příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no, tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaký významný rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč není někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovali těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle 4, barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

si tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu v švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak jako, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes

0: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
1: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
0: Zřejmě.
1: Seděli normální, běžní?
0: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
1: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
0: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční. A tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén.

0: největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
2: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Díky to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
5: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
5: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Policie posiluje hlídky, předpokládá o víkendu zvýšený silniční provoz. Cyklomyčka, kuličková dráha nebo městský holubník. Obyvatelé Jirkova začnou hlasovat v participativním rozpočtu. V Krásné Lípě na Děčínsku se dnes koná Den českého Švýcarska. Dnes očekáváme převážně polojasno, přechodně až oblačno a teplotu do 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Policie na poslední prázdninový víkend posiluje dopravní hlídky. Závěr prázdnin je podle ministerstva dopravy jedním z nejrizikovějších období celého roku. Policisté jako každoročně předpokládají zvýšený provoz na silnicích. Doplňuje mluvčí policie v Libereckém kraji Vojtěch Robovský.
2: Budou řidiči pod drobnohledem našich dopravních policistů. Pochopitelně se v rámci dopravně bezpečnostních aktivit budeme věnovat nejen standardní problematice bezpečnosti a plynulosti, ale také dodržování rychlostních limitů a užívání závržných systémů.
0: Ministerstvo dopravy apeluje na řidiče, aby situaci nepodcenili a věnovali řízení maximální pozornost. Řidiči by také měli počítat s kolonami a zdrženími. Obyvatele Jirkova na Chomutovsku čeká výběr nejlepších nápadů týkajících se proměny veřejného prostoru. V rámci participativního rozpočtu jich lidé letos na radnici poslali celkem 21. Komise města vybrala 8, ze kterých lidé budou moct od 1. září hlasováním vybrat ty, které město uskuteční. Podle vedení Jirkova zbývající návrhy komise vyřadila kvůli vyšším nákladům nebo se netýkaly pozemků města.
3: Mezi 8 návrhy je například stavba bezúdržbové cyklomyčky v Olejomlínském parku, stavba discgolfového hřiště u městského gymnázia nebo vybudování městského holubníku. Obyvatelé Jirkova budou moci hlasovat od 1. do 30. září prostřednictvím platformy Munipolis. V říjnu pak radnice vyhlásí vítězné návrhy. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Na Křinickém náměstí v Krásné Lípě na Děčínsku je dnes celý den na programu Den českého Švýcarska. Připravená jsou hudební vystoupení nebo komentované prohlídky Schindlerovy pletárny i místního pivovaru. Na programu je také sraz legendárních motocyklů Čechie Bemerland. Počet obětí ruského útoku u Buči v kyjevské oblasti stoupl na 37. Na síti Telegram to napsal šéf tamní vojenské zprávy Timur Tkačenko. Zraněných je 40 lidí a skoro 400 obyvatel úřady evakuovali. Včerejší ruský útok zasáhl sklad s municí. Na místě po úderu začaly rozsáhlé exploze a vypukl požár. Ukrajinská prokuratura už vyšetřuje možnou nedbalost. Prezident Volodymyr Zelenský zdůraznil, že munice se nesmí skladovat v blízkosti obytných budov.
1: Počasí.
0: Převládá převážně polojasno, přechodně až oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami. Večer bude oblačnost přibývat. Teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Bílině došlo k dopravní nehodě v ulici Hasičská. Srazila se tam 2 osobní auta. Silnice je teď neprůjezdná. A v Ústí nad Labem také došlo k nehodě 2 osobních aut, a to v ulici 5. května.
1: Zelená vlna. Známe lepší. Český rozhlas Sever. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Sever.
4: Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Sever. My vás zdravíme a snažíme se vám v téhle hodince zprostředkovat atmosféru akce Ústecké nebe plné letadel. Ano, Český rozhlas Sever má svoje venkovní studio v Ústí nad Labem na letišti. Kolem nás je spousta letounů, spousta akrobatů, také vrtulníky, parašutisté, spousta zajímavých hostů přijde sem k nám do našeho venkovního vysílacího studia. Mnozí z nich budou piloti, takže uslyšíte o tom, jak se létá, jaká to je show být prostě třeba akrobatem. Máme tady britský dvoumotorový bombardér, máme tady vrtulníky záchranné služby, policejní vrtulníky, no zkrátka o tom všem uslyšíte v téhle hodince. Eva Bucharová vám tedy přeje příjemný poslech.
1: Český rozhlas Sever.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. My vás zdravíme z Ústí nad Labem z letiště z 11. ročníku akce Ústecké nebe plné letadel. V téhle hodince přivítáme v našem venkovním studiu spoustu účastníků toho nebe plné letadel a prvním je Jan Karabec, český pilot. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Který má trošku naspěch, ale říkal, že má nervy ze železa. Tak co tady máme? S čím jste přijel nebo přiletěl?
1: My jsme s kolegou přiletěli s letounem Avro Anson, druhoválečný letoun z roku 1943, britský bombardér.
0: Můžeme říct něco o té velikosti, o těch rozměrech?
1: Dalo by se to přirovnat, řekl bych, zhruba ke dvou autobusům vedle sebe. Na délku.
0: Na délku. A teď, kdybychom ho chtěli naplnit pasažéry?
1: Máme kapacitu pro 4 osoby.
0: Tak to není moc.
1: V tom letadle 4 osoby tak akorát pro válečný letoun, aby si dokázali vzájemně pomáhat. Samozřejmě do autobusu se vejde více lidí.
0: A vy jste přiletěli odkud přesně?
1: My jsme přiletěli z Podhořan, kousek od Pardubic, řekněme.
0: Vy říkáte, že za chvilinku vlastně vy usednete do tohoto historického letounu a budete tady návštěvníkům předvádět to svoje, abych tak řekla, show, doufám, že vám to nějak neurazí, nějakou to svoje umění. Tak co uvidíme?
1: Budou to nějaké průlety na vysoké rychlosti, nízké rychlosti, obecná ukázka té manévrovatelnosti toho letounu na to, jak je ten stroj velký, tak se dokáže otočit na velmi malém poloměru, takže bych řekl, že divácky velmi atraktivní.
0: No to je právě ta otázka, jaká je ta manévrovatelnost.
1: Řekněme, čím pomalej člověk létá, tím menší poloměr zatáčky má. Záleží, jak rychle člověk letí. Nedá se to úplně specifikovat.
0: A tento historický letoun, ten Avro Anson, jaké má užití? Jak vy se dostanete vlastně s tím letounem často do vzduchu?
1: My se s tím snažíme létat poměrně často, nabízíme zážitkové lety, dokonce s tím létáme i do zahraničí na letecké dny. Nedávno jsme byli ve Francii a teď příští týden odlétáme zase do Švýcarska, do Británie.
0: A my tady mimo jiné tady vidíme velké umění akrobatů dneska, neskutečné kousky a tento letoun, ten mi přijde takový stabilní, takový bezpečný.
1: Přesně jak říkáte, je to bombardér, není to letoun určený na akrobaci. Během války se primárně používal na pozorovací lety, výcvikové lety, takže tomu odpovídá i ta jeho konstrukce a obecné ty letové vlastnosti.
0: Pořád je to historický letoun. Co obnáší jeho údržba a to, aby byl životaschopný?
1: Je to hodně finančně i časově náročná činnost. Samozřejmě je potřeba k tomu mít hodně lidí, kteří jsou srdcaři. Bez nich to dělat bohužel nejde. A časově, řekněme, 1 hodina letu, tak 4 hodiny na zemi.
0: Já vám strašně děkuju, že jste byl s náma chvilinku ve vysílání Českého rozhlasu Sever. To byl český pilot Jan Karabec se sválečným letounem Avro Anson. Tak už utíkejte, diváci se těší. Nashledanou.
1: Děkuju moc, mějte se hezky.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. My pro vás v téhle hodince vysíláme živě z Ústí nad Labem, z letiště, z 11. ročníku, ústecké nebe plné letadel. No a u našeho venkovního studia se nám tady střídají zajímaví hosté a já bych řekla, že tím hlavním je Martin Řežábek, organizátor. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, jak to probíhá dneska?
1: Probíhá to dneska perfektně, krásný počasí, návštěvnost je asi nad očekávání, viděli jsme spoustu krásných vystoupení, ještě nás jich spousta čeká, takže všechno zatím bych řekl výborný.
0: A víte, já jsem mluvila včera s některými piloty a ti říkali, už jsem rád, že jsem na zemi, jak to strašně fouká, doufám, že to zítra tak foukat nebude, takže jak je to s tím větrem dneska?
1: No, já nevím, jak to je právě nahoře. Tady místy fouká i dost, tak nevím, jak se ten vzduch pohybuje jako v těch letových výškách, kde oni se pohybují, ale řekl bych, že ty podmínky nemají úplně jednoduchý dneska.
0: Ale program to nějak neovlivnilo ve zlým.
1: Ne, zatím určitě ne. Já myslím, že až v závěru máme jedno z těch lehkých letadel, se kterým by to mohlo zamávat, ale zatím to neovlivnilo nic a všechno jde podle plánu.
0: Pojďme k programu pro ty posluchače, kteří nejsou na nebi plném letadel a poslouchají Český rozhlas Sever. Pojďme jim zprostředkovat atmosféru. Co tady všechno dneska zažijeme a zažíváme.
1: Tak co musím zdůraznit, a je to velká rarita, vidíme tady jediný letuschopný bombardér na světě, který ještě lítá originál z druhé světové války, Evro Anson, ten tady je a za nějakých 20 minut ho uvidíme ve vzduchu. Celý den si ho mohou lidé prohlídnout na stojánce, je to fakt krásný stroj. Viděli jsme akrobaci Martina Šonky na jeho nádherném stroji, viděli jsme i další akrobaty a čeká nás ještě třeba akrobacie ve větroni jako jedno z těch vrcholových čísel, řekl bych jako zejména pilotáže, protože to je neuvěřitelné, co dokážou s těma letadlama kluci vymyslet nahoře, když nemají motor.
0: A vidíme tady vrtulníky, různé vrtulníky.
1: Ano, samozřejmě i vrtulníky, uvidíme záchranářský vrtulník, viděli jsme policejní vrtulník, ale jsou tady i vyhlídkový letadla vrtulníkama, takže letadel i vrtulníků asi 70 dneska.
0: Co doprovodný program?
1: Zabaví se tady celá rodina, je tady spoustu občerstvení, máme tady atrakce pro děti, spousta partnerů tady má atrakce a různý aktivity pro děti, takže je tady toho hromada, co bych tak mohl zmínit. Máme už i vlastní merchandising, takže máme tady trička. Vidím, že ty lidi se prostě baví, jsou rozprostím po areálu a všichni si najdou to svoje.
0: Přesně tak, je to program na celý den pro celou rodinu a nebojte se, hlady ani žízní tady trpět nebudete, je tady prostě o návštěvníky postará. Ano.
1: Přesně tak. Přesně
0: a na co
1: tak.
0: Vy se nejvíc těšíte? A těšil jste se?
1: Já se každoročně, nebo vždycky se těším na vystoupení Martina Šonky. Je to prostě jedno z těch vystoupení, které jsem viděl mockrát, ale po každý se rád dívám znovu a znovu. Ale samozřejmě se těším i na to, až se odlepí od země ten bombardér, protože to je fakt krásné letadlo a moc se těším, až ho uvidíme ve vzduchu.
0: A já ještě našim posluchačům zopakuji, co jsme si tady právě s pilotem Janem Karabcem toho Evro Ansonu říkali před chvílí, že dokonce je možno se domluvit a tím bombardérem letět, že oni tohleto vlastně poskytují, tuto službu.
1: Ano, nabízejí to u nich na domovském letišti v Podhořanech a lze to. Musí to být asi neuvěřitelný zážitek, neměl jsem tu čest, podíval jsem se do toho letadla, vevnitř je to tak unikátní, tak krásný, že si to snad i jako zvážím, jestli tuhle nabídku nevyužiju sám.
0: Určitě. Tak to byl pan Martin Řežábek, organizátor 11. ročníku akce Ústecké nebe plné letadel. Český rozhlas Sever pro vás i dál v téhle hodince vysílá odsud živě.

0: krásný den s Českým rozhlasem Sever. My pro vás v téhle hodince i dál vysíláme živě z ústecké akce Nebe plné letadel. Máme tady v našem venkovním studiu další hosty, další piloty, pana Jiřího Humla, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pana Denise Strnada, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na čem jste nám přiletěli, pánové?
1: Přiletěli jsme vám na Zlínek 142 a Zlín 43.
2: Přesně tak.
0: A kolik máte těchto letounů?
1: Tady máme jich celkem šest.
0: Šest, a to je právě zajímavé číslo. Pojďme o té šestce říci to nej.
1: Tak tím, že jich je šest, tak jsme pravděpodobně jedineční v České republice a myslím si, že to je velmi zajímavý prvek obohacení leteckých dnů.
0: Šest vás vítá takhle v téhle skupině jako jediná takhle velká skupina v České republice. A pojďme ty letouny přiblížit. Co to je za letouny? Odkud pocházejí? Jak jsou staré? K čemu slouží nebo sloužily?
2: Jsou to převážně teda, nebo jsou to výcvikové letouny z Zlín 142 a Z43. A jak jsem říkal, používali se k základnímu výcviku, tak i k výcviku vlastně základní akrobacie, když tady budeme o té 142.
0: A používali, takže nepoužívají už?
2: A používají. Pár, který když mají nějaký akrobatický hodiny, tak ještě lítají akrobačku, ale mají omezenou životnost na tu akrobaci a ty už lítají jenom rovně.
0: A kdy byla ta doba té jejich vlastně, to je hlavní aktivity? Se bavíme o jakých letech?
1: O 70. a 80. léta minulého století a tisíciletí.
0: Tak a vy tady předvádíte velmi zajímavé formace. Já vím, že to bez toho obrazu bude těžké, ale zkuste je popsat.
2: No, kluci začínali právě ve čtyřce a vlastně letos jsme nabrali ještě mě a jednoho kolegu, který teďka stojí ještě vedle nás, ale ten nás neslyší. A vlastně letos jsme začali spolu lítat tu šestku a vlastně začínáme teda letos jenom tak jemně, jakože prolítáváme v té šestici a pak se vlastně my odpoutáme s kolegou a dolítávají tu skupinu ve čtyřech, na kterou byli oni zvyklí, a příští rok už připravujeme teda lepší program, aby jsme zakomponovali i ty dvě čísla.
0: Víte co, většina, 99% těch diváků, když se na vás kouká, na vás šest, tak samozřejmě, že většina říká, jak to dělají, že se nedrknou, že se něco tam nestane. Jak vy to děláte v těch šesti, že tak jste tak sladění, zatáčky, různé schody, různé, to tomu říkáte.
1: Zatáčky o 360 stupňů,
0: tak,
1: průlety.
0: Tak. No, jak se domlouváte?
1: Je to sevřená skupina, domlouváme se samozřejmě po rádiu. Vedoucí ví, co budeme lítat, připraví nás na to. Po rádiu samozřejmě nám řekne, kam budeme točit, jakou výšku, co budeme dělat. A samozřejmě všichni ostatní na číslech se řídí podle vedoucího a následují ho. A je to samozřejmě, k tomu je cesta dlouhá, co se týče výcviku. A je potřeba samozřejmě postupně tu vzdálenost, s kterou začíná člověk ve výcviku, vlastně jako
0: zkracovat,
1: přibližovat se k tomu dalšímu letadlu, a je to otázka vlastně času vylítanosti a prostě je k tomu potřeba určitá doba a nedá se to přeskočit.
0: A pojďme k disciplíně, která je už velmi stará, jsou ty balónky.
1: Sestřelování balonku.
0: No, tak jak to děláte? Co se tam děje ve vzduchu?
1: Je to, navenek to působí velmi jednoduše, ale tím, že jsou tam povětrnostní vlivy, tak ty balonky jaksi
2: utíkají
1: a i na poslední chvíli změní prudce směr, takže ten pilot musí počítat s tím nějakým způsobem a snaží se na to zaměřit a počítat s vývojem, kam ten balonek pravděpodobně bude cestovat a trefit ho. No.
0: A jak se tohle užívají diváci?
2: Právě ty diváci, když na ně koukáte, když se sestřelí ten balonek, tak jsou z toho úplně nadšení. Každý si tam najde nějaký svoje oblíbené letadlo, který...
0: A to je tomu fandí.
2: Který mu fandí, přesně, a lidi to dokáže hodně jako rozjet, no, je to super.
1: Je tam ještě potřeba teda, aby tady byl speaker, který to tady jako ty diváky uvede do varu. je potřeba, aby ty diváky na to připravil a nějakým způsobem v podstatě jako fandil a ty diváky uved prostě do takového jako na fotbale.
0: Máte to... pravdu, letos jsem si to znova uvědomila, jak velmi důležitý je ten komentář, tak. Protože vy, co jste ve vzduchu, tak předvádíte nějaké prostě svoje neskutečné snažení a ten komentář to může opravdu podpořit, anebo bude prostě pasivní.
2: A my tam ani nemáme
0: diváci
2: čas, jako...
0: ani nemají šanci, co se tam děje.
2: No.
0: A teď se možná nepochopitelně přesuneme k olympiku, ke skupině Olympik.
1: Ano.
0: To možná asi pro posluchače bude takový zvláštní jako přesun, ale my vysvětlíme jako ten váš vztah vlastně ke skupině Olympik. To je velmi zajímavé.
2: To dělám jim předskokany, no.
0: Vy děláte, jde na kytary, jo? Nebo?
2: Ne. Oni letos vyšli vlastně s novou písničkou, jmenuje se Bombardák. A mají letos vlastně Bombardák tour a my jim vlastně děláme takový předskokany s tou naší šaskou a děláme, vlastně simulujeme vlastně to, ty bombardéry tam, jak prolítávají nad hlavou.
1: A v podstatě naladíme ty posluchače a
0: ty diváky
1: naladíme vlastně před tím koncertem právě už, že dostanou do žil takovou šťávu, že jsou potom ve varu, když Petr Janda vyjde na pódium a zahraje na kytaru první tóny, tak diváci už jsou prostě ve varu.
0: Vy jste řekl slovo simulujete, ne vy opravdu letíte.
2: No jasně.
0: Teď to znělo jako, že tam jako někde na plátně.
1: Kolega měl na mysli, asi simuluje jako průlet těch bombardérů.
2: Tak,
1: protože ten zvuk těch šestiválcových zlínů a šest kusů pohromadě v sevřené skupině je skutečně impozantní, jak vzhledově, tak i tím zvukem, který to je doprovod, jako na tom koncertu. Když vidíte prostě na koncertu kytaristy, klávesisty a ještě k tomu ten zvuk, tak prostě to je souhra nebo soubor prostě toho, co do vás vjede a je to prostě naprostá úžasná pecka. No.
0: Takže Petr Jande jako je bombardák, jo?
1: Dala by se, určitě.
0: A má bombardák tour. Tak vidíte, kde všude se můžete potkat s piloty, kteří byli taky s náma chvilku ve vysílání. Tak pánové, já vám děkuju za krásné zážitky. To byl Jiří Huml a Denis Strnad. Já vám přeju i dál krásný den v Ústí nad Labem a doufám, že někdy příště naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme.

0: A znovu se vám hlásíme s Českým rozhlasem Sever z ústeckého nebe plného letadel. 11. ročník probíhá v Ústí nad Labem a my jsme tady na ústeckém letišti s naším venkovním studiem a snažíme se pro vás, kteří jste nemohli dorazit, alespoň trošku zprostředkovat tu atmosféru akce Ústecké nebe plné letadel. Já tady mám u našeho stoličku dalšího hosta. Přišel za námi pan Jiří Kubele. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače.
0: A vy tady taky dneska létáte.
1: Ano, létám.
0: Na čem létáte?
1: Létám pomalu na všem, co má křídla, ale jsem tady kvůli ultralehké skupině, formaci ultralehkých letadel Alto Jihostroj Box.
0: A vy jste létal i s těmi zlíny, veďte?
1: Ano, já jsem lítal s těma zlínama, když to řeknu hovorově, a vlastně všichni piloti z té formace Bemo Box lítáme i s těma ultralightama, s těma letadlama značky Alto, protože chceme divákům ukázat, že je to někdy těžší s těma ultralightama, jak s těma zlínama. No.
0: No a právě to nevíme proč. Proč je to těžší?
1: Je to, to letadlo je takový živoučký, je lehký a jak to říká náš trenér Karel Vobořil, často jsme říčkou přírody, protože ty letecký dny většinou bývají po obědě, kdy jsou silný termický proudy, tady v horách proudění, takže prostě ty kopce tvoří takový vlastně turbulentní prostředí, že ten ultralight fakt s tím má problém.
0: No i právě tady jsme přímo pod Krušnými horami na tom letišti a ještě jsme to dneska s vašimi kolegy, s ostatními piloty vůbec neprobrali, protože fouká. Tady dole fouká, jo?
1: Ano,
0: ale jak
1: ano.
0: Fouká tam nahoře?
1: Jako fouká tady dole, tak fouká samozřejmě i nahoře, ale nahoře se to často mění, že vy těžko odhadnete, z jakého směru bude foukat a jestli vás to bude ta turbulence zvedat anebo tlačit dolů k zemi. A s těma ultralightama právě, jak jsou lehký, tak je to zvedne klidně o 50 metrů nahoru a o 50 metrů dolů. A když chcete divákům ukázat to letadlo, aby bylo i detailně vidět, tak musíte jít do nějaký bezpečný výšky a ty turbulence vám pak škodí. No.
0: Vy jste se zmínil, že vlastně ty ultralighty jsou veřejnosti dosti blízké a že po takových přehlídkách, jako je třeba ta dneska, přijde i zájemce, že by si chtěl takové letadlo pořídit. Máte takovou zkušenost?
1: Ano, máme takovou zkušenost. Stalo se nám to na jednom leteckém dni, kdy přišli za náma piloti a že viděli Alta a jestli bychom jim je doporučili, no, prodej nebo koupě proběhl, takže dali na naše vystoupení a to letadlo si pořídili.
0: A jak je to s řízením takového letadla? Nám došlo k určitým vychytávkám a budeme teď právě zmiňovat i Jihostroj, který právě s těmi vychytávkami má co společného.
1: Ano, my v těch našich ultralehkých strojích používáme regulátor vrtule, hydraulický regulátor konstantních otáček vrtule, který nám dodává firma Jihostroj. Firma Jihostroj je jedna ze tří výrobců na světě, která tento regulátor vyrábí a my jim testujeme i novinky, kdy v současné době vyvíjí elektricky ovládaný tenhle regulátor, kdy ten regulátor funguje nezávisle na pilotovi, ale na tom chování toho letounu a toho motoru.
0: Tak a na závěr nám ještě musíte, pane Kubele, říct, jak vy vlastně trénujete.
1: A jo, děkuju.
0: Ať už sám, nebo ať už s těmi kolegy.
1: Helejte, lítání je o lítání. Takže když je možnost, tak jdeme lítat a když najdu k sobě tři další do Alt, tak si zatrénujem a když najdu dalších pět pilotů s pěti letadlama do Zlínů nebo ze Zlínama, tak jdeme trénovat i s těma zlínama.
0: Jak jdete trénovat? Vy přece nebydlíte všichni ve stejné vesnici, ve stejné garáži, nemáte ta letadla?
1: Ano, dobře jste to podotkla. Musíme se sejít na nějakým letišti. Většinou ty ultralighty, ty občany okolo letišť tak neobtěžujou, ale ten hluk těch zlínů, to prostě máme Na každém letišti máme svýho fandu.
0: Tak to je důležité. Pane Kubele, já vám děkuju, že jste byl taky s náma ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Ať se vám daří ve vaší krásné činnosti. Je to váš koníček, asi zřejmě milý.
1: Ano,
0: krásný,
1: ano,
0: celoživotní.
1: Ano. Velký kůň.
0: Velký kůň. Tak jo, díky, že jste byl s náma a mějte se hezky. Přeju vám krásný létání a krásný den. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Znovu vám přeju krásný den z Českého rozhlasu Sever. My pro vás v téhle hodince vysíláme živě z 11. ročníku akce Ústecké nebe plné letadel. Takže my vysíláme teď z Ústeckého letiště, máme to tady takové improvizované, takový jako venkovní studio a povídáme si se spoustou účastníků toho Ústeckého nebe plné letadel a tím dalším je Honza Sobotka. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Honza tady teď sedí s náma, ale před chvilkou byl ještě tam nahoře, ve vzduchu, říkáte? Jak to říkáte?
1: Jo, ve vzduchu.
0: Ve vzduchu
1: nahoře,
0: jste byl.
1: Ano,
0: ve vzduchu.
1: Ano, ano.
0: Jsme říkali s kolegyní, zase další blázen. A to je tak jemně jenom řečeno.
1: No, slyšel jsem i horší výrazy, ale ty nebudem do rádia říkat.
0: Tak dobrá, tak vy jste letal tady s čím? S tím svým strojem?
1: Není to stroj můj, je to reprezentační letoun Aeroklubu České republiky, Suchoj Su-29. A je to stroj, jehož má několik zajímavostí, jednak je v tom nejsilnější motor, co vůbec v akrobatických strojích může mít, s výkonem přes 420 koní. Dále třeba křídlo je zajímavé tím, že je v podstatě, když ho testovali, tak se zlomilo až při 24G, což už nevydrží žádná živá bytost a podobně, takže je to stroj velmi zajímavý.
0: A vy jste se dostal k létání nebo rovnou k akrobatickému létání, jaká byla ta vaše cesta?
1: Tak první moje cesta byla přes kluzáky, to znamená, myslím si, že je dobré, pokud někdo chce začít létat, tak aby vždy začal s kluzáky a já jsem i s kluzáky začal akrobatit a následně jsem se po několika letech praxe létání na kluzácích i v reprezentačním družstvu chtěl posunout dál k tomu motorovému létání, protože jak se říká, kdo chce létat dobře s kluzáky kategorii Unlimited, což je ta nejvyšší, tak by měl dobře umět akrobatit i s motorovými letadly.
0: A já myslela, že ten kluzák je taková závislost, že to prostě člověka nepustí celý život, že to je takové to top, jakože to tiché, to nejkrásnější, ten pobyt vlastně
1: potvrzuji,
0: tím nebem.
1: Potvrzuji, z kluzáky letám i dál, to znamená, je to určitě jiný druh akrobacie, než létáme motorovým letadlem, musí člověk víc využívat energii, ale u toho motorového letadla zase je ta výhoda, že může člověk létat, dokud to vydrží.
0: Já nedokážu popsat ty vaše formace, které předvádíte, jediná, co mě teď napadá, je vývrtka, ale bude jich určitě daleko víc. Jak máte třeba ty názvy těch vašich akrobatických prvků?
1: Tak jedna kategorie jsou prvky nebo figury soutěžní akrobacie, kde je jasně dáno, jak se jmenují a ty mají přesná pravidla, například výkrut, překrut, zvrat, vývrtka, může být zádová vývrtka, obyčejná vývrtka a podobně, kopané výkruty a podobně, ale potom jsou ve freestylu nebo pro airshow, jsou prvky, které někdy názvy nemají a dokonce někdy se nazývají nebo po lidech, kteří je vymysleli.
0: Třeba?
1: Kteří vymysleli. Mám kamaráda Honzu Jilka, který si udělal prvek svůj vlastní a nazval ho Šťastný člověk.
0: Šťastný člověk. A vy v tom letounu jste sám, nebo tam můžou být třeba dva?
1: Pokud letám výcviky se zájemci o výcvik akrobacie, nebo si chtěli udělat doložku akrobatickou, tak jsme tam dva, ale i ten výcvik pokračuje v tom, že já pak jsem na zemi a ty piloty hlídám ze země přes vysílačku a jsou to takzvaně piloti navádění rádiem. Takže v jednomístných letadlech to ale nejde, tam vždycky člověk sedí sám.
0: A jaké to je takhle létat před tak obrovským obecenstvem, jako je tady teď na tom ústeckým nebi plném letadel?
1: Já si to vždycky užívám, protože u té soutěžní akrobacie tam člověk je absolutně soustředěný na to, aby ty prvky byly přesné, v přesném místě, kde chce, aby byly. A tady mám trošku volnosti, že když ten prvek si rozmyslím, že ještě prodloužím kvůli třeba větru nebo vzdálenosti od diváku, nebo udělám nějakou zatáčku navíc, tak je to vlastně jedno a je to absolutně volnost a svoboda. A jsem rád, když moje létání baví mě a i ty, kteří si na to koukají.
0: A moderátor říká těm divákům: mávejte a tleskejte. Nemyslete si, že ten pilot to nevnímá. On vás vidí, on vás slyší, je to pravda?
1: Vidím, neslyším, ale co slyším, když dolétnu a vystoupím z letadla a lidé zatleskají, tak mám radost, že to, co jsem se snažil předat a ukázat to letadlo především, tak ti lidi to navnímali a líbilo se jim to také.
0: Já mám pocit, že tady se ochomítala taková mladá žena, to je vaše manželka.
1: Je tady se mnou, ano.
0: Je tady koukala na nás, jak
1: ano,
0: si povídáme.
1: Ano.
0: A ještě nějaká slečna tam vedle ní.
1: Mám tady spoustu kamarádů, přátel, takže takovýhle akce jsou o tom, že nejenom, že si zalétám, ale například letěla se mnou kamarád fotografka Anka Losko, která má i letecký projekt Heroes on Air, a plus tady mám manželku jako podporu, která zase v autě má nějaké náhradní díly a vzduchovou láhev, kdybych náhodou měl nějaký problém. Takže mám i podpůrný tým a dělám i na akcích i takového mechanika, že jim pomůže očistit letadlo a usadit mě do letadla. Takže vždycky týmová práce je u letání potřeba. A plus se tady vždycky na těch akcích setkám spoustu s piloty, kamarády, který známe, takže není to jenom o létání, ale je to i setkávání přátel.
0: Říká akrobatický pilot Honza Sobotka. My děkujeme, že jste taky byl s náma chvilku ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Užívejte si den a díky, na shledanou.
1: Moc krát děkuju a přeji všem hezký den.

Pátek stál.

0: S Bohem lásko já jedu dál, to byla písnička na Českém rozhlase Sever. My už se budeme taky pomalinku loučit, ale ne ještě úplně. Ještě chvilinku pro vás vysíláme živě z akce Ústecké nebe plné letadel. My máme venkovní studio dneska v Ústí nad Labem na letišti a naším posledním hostem v téhle hodině je pan Miloš Ramert. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne přeji.
0: Pilot akrobatického kluzáka.
1: Kluzáku nebo větroně?
0: Nebo větroně, já ráda říkám větroň, ale je to to samé, jo? Kluzák a větroň. Tak pane Ramerte, my jsme tady přesně před rokem, touhletou dobou, se bavili o létání na větroni, na kluzáku s prezidentem České republiky Petrem Pavlem a teď můžeme navázat, protože vy vlastně s panem prezidentem Petrem Pavlem jste létal na tom větroni?
1: No, on byl spíš v pozici pasažéra, jo? Samozřejmě ne úplně jako osoby z lidu, protože má letecký medical certifikát, protože vlastně skákal padákem, tak musel mít po prohlídce na ústavu leteckého zdravotnictví, tak jsem věděl, že při té akrobaci nebude ani infarkt, ani mrtvička.
0: Já teda to tady už dneska opakuju po druhé, ale nejsem žádný letecký odborník, ale co jsem tak slyšela, tak to létání právě na kluzáku, na větroni, to je to nej z toho létání, to je to nejhezčí, to je to ticho, to je ta romantika a ta krása. Co vy na to říkáte, pane Ramerte?
1: No, tak já samozřejmě souhlasím a taky celý můj život je létání na větroních, potažmo teda na kluzácích a dělám to i jako zaměstnání, jak mám leteckou školu, létám přelety, výkonný plachtění i tuhle akrobaci a samozřejmě na motorových letadlech teda musím taky někdy lítat, když není na živobytí, jo, a to mi ty motoroví piloti někdy zazlívají.
0: A kdo vás přivedl k létání?
1: Asi táta, který modelařil, ale jinak já jsem začal ve 14 letech, takže to jako byla nějaká automatika po té, co jsem jako junior poměrně dost intenzivně létal soutěžní letecké modelářství, tak jsem přešel do aeroklubu.
0: A co dneska tady na tom ústeckém nebeplném letadel? Jaký jsou vaše zážitky?
1: Tak já už jsem tady po několikáté a mám tady kamarády, takže jsem zvolil Ústí nad Labem, protože k tomu mám osobní vztah a před dobrými lidmi se dobře létá akrobaci a dobře se vystupuje, že jo. Samozřejmě současně dneska je i letecký den v Chebu, ale člověk nemůže být současně na několika místech.
0: Tak si chytnu dvě slova, jo. Co ten větroň a ten dnešní vítr, jak to jde dohromady?
1: No tak větroň, je to taková terminologie, která je v češtině nezvyklá, v angličtině

0: Je to buď glider nebo sailplane. Plachtové letadlo je to teda od plachetnic. Plachetnice fungují na vítr, který jde horizontálně. My lítáme na vítr, který jde ze spod nahoru. Proto teda větroň. A nebo než se začalo lítat v termických stoupavých proudech, tak se létalo převážně na svahu a to musel foukat vítr. Tady kousek v odsadě meka českého plachtění Raná Ulón.
1: Ano, ano, to máte pravdu. To je ta meka českého plachtění. Taky tam zavítáte někdy na Ranou?
0: No jasně, mám jasně. Tam kamarády.
1: Se ptám. Dobře, takže to byl pan Miloš Ramert. My vám děkujeme, že jste taky s náma byl chvilku ve vysílání Českého rozhlasu Sever na ústeckém nebi plném letadel. Ať se vám daří ve vaší krásné činnosti. Mějte se krásně a nashledanou.
0: Já děkuji za pozvání a doufejme, že třeba tohle vysílání přivede nové zájemce o lítání na větroních.
1: Budu držet palce a budu taky samozřejmě přát. Jinak Eva Bucharová se s vámi z toho ústeckého nebe plného letadel loučí a přeje vám i dál hezký poslech.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Kvůli cyklolávce v Děčíně padla 2 trestní oznámení. Jedno podalo město, další pak 2 jeho zastupitelé. Na lounském výstavišti pokračuje výstava Dům 2026. V Liberci dnes končí festival Crystal Valley Week. Převládá převážně polojasno, přechodně až oblačno a s teplotou do 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Město Děčín podalo trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli cyklolávce přes řeku Labe. Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila se tak stalo kvůli závažným nesrovnalostem ve fakturaci při její stavbě. Zhotovitelem lávky je firma Strabag Rail. Kvůli stejnému problému pak podali na neznámého pachatele trestní oznámení i 2 děčínští zastupitelé. Firmu podání trestních oznámení překvapilo, řekla mluvčí skupiny Strabag Edita Novotná.
2: Informací o podání trestního oznámení ze strany města jsme překvapení. Městu Děčín jsme totiž navrhli vypořádání této situace, která nás mrzí, vznikla neúmyslnou chybou a nedomníváme se, že má trestně právní rozměr.
1: Více než 100 vystavovatelů představuje o tomto víkendu na lounském výstavišti vybavení domácností, stavební materiály nebo zahradní techniku. Podle pořadatelské společnosti Diamant Expo je součástí 33. ročníku poprvé také specializovaná expozice zahradních jezírek.
3: Návštěvníci tam najdou například jezírkové ryby, vodní rostliny nebo filtrační technologie. Odborníci jim zároveň poradí se založením jezírka a péčí o vodu. Výstaviště má dnes otevřeno od 9 hodin ráno do 5 odpoledne. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Festival Crystal Valley Week v Liberci dnes zakončí přehlídka umělců z Česka i zahraničí. Lidé na ní můžou přijít do lidových sadů. Nabídne ukázky šperků, bižuterie, skla i módy. Poprvé budou k vidění celoskleněné šaty designerského studia Lev a sklářského studia Kultivar. Přehlídka začne v 19 hodin. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 asi 19 miliard korun. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dodávek jich byla využitá méně než polovina. O zajištění dalších dodávek vakcín teď ministerstvo jedná. Pro očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci.
0: Počasí.
1: Převládá převážně polojasno, přechodně až oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer bude oblačnost přibývat. Teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Kadani došlo k nehodě v ulici Komenského, havarovalo tam osobní auto. Na silnici číslo 239 u Peruce na Lounsku spadl na vozovku strom, silnice je teď neprůjezdná. A v Jetřichovicích na Děčínsku právě probíhá vyšetřování nehody autobusu a osobního auta. Projedete tam se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je pár minut po 15. hodině a tak na Českém rozhlasu Sever posloucháte sobotní pohodové odpoledne a opět jsme pro vás nachystali spoustu zajímavého. Letošní léto patří vosám, horko a sucho jim svědčí, zatímco u limonády obtěžují lidi, mnohem větší starosti přidělávají včelařům. Proč jich je letos tolik, se dozvíte v této hodině, budeme si povídat o počasí s meteorologem, samozřejmě nevynecháme ani spoustu písniček, které nestárnou. Těšit se můžete třeba na Marii Rotrovou nebo Martu Kubišovou. Na úvod si ale zahrajeme od Richarda Millera a Ivana Táclera písničku Srdce jako kníže Rohad. Přeji vám i nadále tu nejlepší sobotu.
0: Pohodové odpoledne s Miroslavem Tartárkem.

0: Písnička, která nestárne, tak to byla Marie Rotrová a Řeka lásky. Posloucháte Český rozhlas Sever a před námi je slíbená reportáž. Vos je letos podle vědců v Česku víc než obvykle. Horké a suché počasí, teplé noci a opakované vlny veder vytvářejí ideální podmínky pro růst jejich hnízd i celých kolonií. Vyšší aktivita vos ale nekomplikuje život jen lidem. Potíže přináší také včelařům a jejich včelstvům.
1: Můžeme se podívat tady v takový temný boudičce. Máme vosí hnízdo.
2: Jan Prouza, včelař a apidolog z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity, mi ukazuje vosí hnízdo. Je nedaleko úlu, o které se stará.
1: A je to taková koulička o velikosti asi, že byste to dali do dlaně.
2: Na první pohled, ale na tomto konkrétním vosím hnízdě je něco špatně. Je totiž opuštěné.
1: Celé je to vystavěné z papíroviny.
3: Právě z toho vyndal z přístřešku.
1: Ještě před nedávnem žilo. Tady nám ještě prolítává asi jedna z posledních voz toho opuštěného hnízda, která unikla na jezd do sršňů.
3: Kousek vedle bydlí sršni v takovém otvoru v správní budově.
1: Jsem vlastně za to vcelku vděčný těm sršňům, protože ještě před nedávnem se tady moc nedalo být, i když jsem třeba zakrmoval u včel, tak mě otravovali ty vosy, furt dorážely.
2: Právě vos je letos hodně, říká apidolog a včelař z Mendelovy univerzity Antonín Přidal. A podle něj zatím stojí především horko, sucho a teplé noci.
4: Subjektivně můžeme říct, že je vos více. Ty epizody velmi horkých let, doprovázených vysokými teplotami v noci a suchými průběhy let, to jsme zažili už, ale ten letošní rok je ještě o nějaký malý kousek, bych řekl, extrémnější.
2: Když teploty neklesají ani v noci, vosí hnízda nemusí tolik energie vydávat na vlastní zahřívání.
4: Za těchto podmínek ta hnízda mají menší výdej, tedy nemusí vlastně schánět ani tolik potravy a efektivně rostou.
2: Vyšší počty vos jsou zároveň problém pro včelaře. Jan Prouza mi ukazuje jeden z úlů na Ústavu chovu a šlechtění zvířat Mendelovy univerzity.
1: Buď to včelstvo je dostatečně silný na to, aby nějak odrazilo, ale může se stát, že to včelstvo je slabší. Když si to neubrání, tak ta vosa může proniknout i dovnitř do úlu.
2: Vosy patří do stejné čeledi se sršněmi a zatímco s naším sršněm obecným se včelaři dokážou vyrovnat, obavy vzbuzuje invazní sršeň asijská.
4: Útočí právě na včelstva. Pokud je ten nájezd opravdu velký, tak může to včelstvo i úplně zničit.
2: Letošní vosí sezóna pomalu končí. S příchodem chladu jejich aktivita utichne a zimu přežijí jen mladé matky. Pokud ale budou suchá a horká léta pokračovat, může jich být podle vědců každý rok více. Marek Hencl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tolik pro dobrou náladu. Skupina Jelen Ideál přeji všem pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Chystáte se dnes nebo zítra na nějaký výlet, nebo třeba na koupaliště, nebo plánujete večerní grilovačku, a tak vás zajímá, jaké je a bude počasí u nás na severu Čech. No tak právě proto mám teď na telefonu Janu Ehertovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jaké je teď tedy počasí na severu Čech?
1: Tak na severu Čech máme teď aktuálně polojasnou a teploty příjemné 22 až 26 stupňů Celsia a na horách tam máme teploty do těch 21 stupňů Celsia.
0: Jak jsem říkal, posluchači se možná chystají na nějaké večerní grilovačky, tak jak to bude vypadat v noci na zítřek s tím počasím?
1: Tak vypadá to, že už večer nám bude zeslabovat vítr, takže vítr se nám uklidní. Bude přibývat oblačnost od západu, ale večer ještě žádné srážky neočekáváme. Maximálně někdy k ránu se může objevit slabý déšť, ale opravdu to budou až zřejmě ranní hodiny a byl by to opravdu jenom velmi slabý déšť, který by zase opět hned, co by prošel, tak by ustával a už zítra žádné srážky neočekáváme. Maximálně nějaká ojedinělá přeháňka a to na horách, takže v nížinách zítra bez srážek a noční teploty očekáváme na 16 až 13 stupňů Celsia.
0: No a jak tady podrobněji bude zítra v neděli, tedy další druhý víkendový den?
1: Dosti podobný tomu dnešku, polojasno až oblačno a teploty o něco vyšší zítra. Očekáváme do těch 26, 27 stupňů Celsia, možná na jeho západě při slunečném počasí, kde opravdu bude svítit celý den sluníčko, tak by ta teplota mohla jít až 28 stupňů Celsia. Takže podobně jako dnes, jenom o 2 stupně víc.
0: Takže léto pokračuje. Tolik tedy Jana Ehrtová z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já moc děkuju i za posluchače, i za sebe a zase někdy naslyšenou.
1: Hezký víkend, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pro dobrou náladu jsme si zahráli písničku od skupiny Bangles Eternal Flame. Sobotní pohodové odpoledne na Českém rozhlasu Sever pokračuje a teď už pro vás máme filmové tipy na dokumentární drama Osamělý vlk nás do kina pozve Milan Král.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
2: Filmové tipy. V kinech měl premiéru další z řady filmů o československých letcích ve Velké Británii za druhé světové války. Dokumentární drama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače RAF Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké eso z 18 se střely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. V hlavních rolích se představí mladí herci Viktor Zavadil, Tadeáš Moravec, Polák, Piotr Trojan, Krištof Grigar, Josef Trojan a Jan Nedbal. V dalších pak Miroslav Hanuš, Jan Budař nebo Tomáš Matušinec. Filmo

0: Pro pěknou sobotu jsme si zahráli další písničku, která opravdu nestárne. To byla Marta Kubišová a Magdaléna.
1: Křížem krajem.
0: Eva Bucharová se potkala ve Hřensku na vyhlídce Fénix s dětmi z příměstského turistického tábora. Tak samozřejmě jí to nedalo a hned se s nimi dala do řeči. Jejich tipy na výlety se můžou hodit i vám.
2: Mě by zajímalo, co jste viděli v okolí Ústecka na vašich výletech. A vy jste byli přece na nějakém zámečku.
3: Na zámeček Větruš.
2: Co jste tam ještě viděli, kromě toho zámečku?
3: Bludiště skleněný, bludiště a stromový bludiště.
2: A kdo se tam ztratil?
4: Nikdo!
2: Byla i lanovka?
4: Ano. Ano.
5: Já jsem jela poprvé lanovkou.
2: Anička, dobře, tak to je Ústí a teď se přesuneme do České Kamenice. Jendo?
6: Byli jsme v České Kamenici na vodní mlýnky.
2: A co to jsou ty mlýnky, Rozárko?
6: To jsou takový vodní mlýnky, že tam si můžeš hrát s vodou takového potoka, Mario. Napumpuješ vodu, ona začne týct, můžeš tam zastavit vodu i...
7: Byl tam i orloj ze skla.
2: Co ještě v České Kamenici?
7: Obrázky ve skále.
2: Říká Rozinka. Vítek byl první kde?
8: Na přívazu, ručním přívazu.
2: Aha, a to jste tam byli ve dvou nebo sám?
8: Ve dvou.
2: A někam nahoru jste ještě šplhali v České Kamenici, kam to bylo?
8: Jehla.
2: Další cíl vašich putování je Fénix. Co to je Fénix?
8: Pták, který stál z popela.
2: A je to taky vyhlídka Fénix. Vidíme co?
8: Skály nebo zhořelý stromy.
2: A tady je taky vidět, jak byly první rostlinky. Co bylo první?
9: Houby.
2: A potom?
9: Mech.
2: A potom?
9: Kapradí.
2: Výborně.
0: Pochválila Eva Bucharová znalosti dětí z turistického příměstského tábora. No a nás už na Českém rozhlasu Sever čeká další písnička. Tady je Barry Manilow a Mandy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, sobotní pohodové odpoledne je v plném proudu. Dozněla nám písnička od Skupiny Činasky a před námi je další z reportáží a další téma. Po celé republice dnes mohou lidé pomoci vybavit do školy děti, které žijí v sociálně slabých rodinách. Už po páté začala charitativní sbírka Školákům od srdce. Organizuje ji diakonie Českobratrské církve evangelické a díky ní se k dětem ohroženým chudobou dostanou potřebné školní pomůcky. Jak se dá do sbírky zapojit, to už ví redaktorka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak já jsem teď zrovna před prodejnou Tesco v Liberci, protože právě ve vybraných hypermarketech téhle společnosti sbírka běží. No je to vlastně stejné jako u sbírky potravin. Lidé mohou nakoupit v obchodě potřebné školní pomůcky a ty pak předají dobrovolníkům za pokladnami. Podle mluvčí diakonie Magdy Frišové je v Česku přes 200 000 dětí ohrožených chudobou. Nákup školních pomůcek je tak pro jejich rodiny velký problém. Pro představu, v loni se takhle vybralo přes 120 000 pomůcek, které se rozdělily mezi 15 000 školáků, což je třikrát víc než před 5 lety, když tady sbírka vznikla.
0: A je to znát i v Liberci, že lidé mají o sbírku zájem?
1: No tak pár lidí tady do toho zběrného košíku něco přidalo, co jsem viděla, tak sešity, penály, ale není těch lidí třeba tolik, jako u té zmíněné sbírky potravin. On je trošku problém v tom, že zrovna v Libereckém kraji je do téhle sbírky zapojen pouze jeden hypermarket, takže to nemá takový ten patřičný efekt jako jinde. Nicméně, co je důležité, ta sbírka běží i zítra a potom až do 6. září je možné přes stránky diakonie přispět na ten nákup pomůcek i online, tedy zasláním finančního příspěvku.
0: Jaké věci jsou nejvíc zapotřebí?
1: No tak vlastně všechno, co si představíte pod školní pomůckou. Aktovky, penály, psací potřeby, rýsovací pomůcky, věci na výtvarku, sešity a tak dále. Já když jsem tady procházela mezi regály a tak od oka sčítala, nakolik taková základní výbava pro jednoho školáka přijde, tak když bych kupovala i novou aktovku, tak je to kolem 3-3,5 tisíce koruna, to už je opravdu pro ekonomicky slabší rodiny zátěž. Podle sociální pracovnice z diakonie Natálie Ulrichové navíc ta sbírka pomůže dětem i v tom, aby se ve škole necítili vyloučené, aby se jim někdo neposmíval, že většině něco nemají, něco jim chybí, nedostávali kvůli tomu poznámky a podobně.
0: A jaká je záruka, že se pomůcky dostanou opravdu těm, co je potřebují?
1: Také diakonie na tom přerozdělování těch vybraných věcí spolupracuje s dalšími organizacemi, které už přímo pracují s dětmi ohroženými chudobou v jednotlivých regionech. Jde o různé sociální služby, azylové domy, nízkoprahová zařízení, také orgán sociálně právní ochrany dětí a podobně, které už vlastně mají tyhle konkrétní rodiny podchyceny a vědí tedy, kam tu pomoc přímo směrovat.
0: Říká redaktorka Jana Pavlíčková. Díky za zajímavé povídání a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Holik na Českém rozhlasu Sever, Vítězslav Vávra a Citronová holka. Pomalu se nám blíží 16 hodin a vás tím pádem čekají další aktuální zprávy. A hned potom pořád Hvězdné návraty. A dnes se můžete těšit na setkání s milovníkem života, skvělým hercem a znalcem žen, s Josefem Beckem. Dozvíte se, jak těžce přišel na svět, čím chtěl být, když se potkal se svou ženou, nebo jak se natáčela pohádka Hrátky s čertem. Zazní i scénky, písničky a anekdoty v podání tohoto herce. No a to všechno s kolegou Patrikem Rozehnalem. A po 17. hodině se u pořadu hudební legendy naslyšenou těší Mirek Tartárek.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Podpora pro nezaměstnané mohla být od ledna nižší. Ústecké obvody dostanou od města 3 miliony korun na různé opravy. Před bývalou lustrárnou v Kamenickém Šenově na Českolipsku bude dnes večer letní kino. Zítra očekáváme polojasno s teplotou do 27 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh by vrátil podporu na úroveň před letošní změnou. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda. Hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidé začali změny zneužívat.
2: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci, takže my máme tady velký problém.
0: Ministerstvo práce zatím novelu se změnou podpory nepředložilo. Proti návrhu se ale už teď staví odbory i zaměstnavatelé. Dotaci v celkové výši 3 miliony korun na opravy a modernizace si rozdělí městské obvody v Ústí nad Labem. Každému obvodu radní přidělili 750 tisíc korun. Například Severní terasa opraví kontejnerová stání a centrální obvod postaví stání nová. Využití peněz v dalších dvou obvodech shrnul primátor Petr Nedvědický z hnutí ANO.
3: Městský obvod Neštěmice zajistí opravu chodníku v Seifertově ulici a městský obvod Střekov vybuduje záchytný systém na sportovišti v ulici Tolstého.
0: Obvodní radnice musí práce dokončit do konce roku. Spolek Eliáška dnes před bývalou lustrárnou Elias Palme v Kamenickém Šenově na Českolipsku uspořádá letní kino. Promítat se bude snímek režiséra Wima Wenderse Perfect Days. Od 8 hodin večer bude filmu předcházet prohlídka budovy. Vstupné je dobrovolné a výtěžek poputuje na transparentní účet, ze kterého se financuje obnova stavby. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuxa získal na mistrovství světa v Poznani druhou medaili. Po zlatu na kilometru vybojoval stříbro na poloviční trati. Závod vyhrál Brazilec Queiroz. Mezi ženami byla na pětistovce šestá Denisa Řáhová. Počasí. Zítra bude převládat polojasno, místy přechodně až oblačno. Večer pak bude oblačnost přibývat a teplotu zítra naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 239 u Peruce na Lounsku spadl na vozovku strom. Silnice je tam proto neprůjezdná. A nehodu vyšetřují policisté v Radostné pod Kozákovem na Semilsku. Srazila se tam dvě osobní auta. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Další vydání právě začalo a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
5: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
4: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
5: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
4: Novida, tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
5: Kdo to udělá?
4: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
5: A co za to chtěl?
4: Jak co? Je to jeho práce, musí to udělat.
5: A ty?
4: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátko vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku.
4: Říkám, mám znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Je tady pan důkaz. Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak?
4: Cože?
5: Pro ženicha. Je-li to pravda, vandrovníče, pak svolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svatý oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
6: No?
5: Bolej by je Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník, neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálenej plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
4: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označující jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Häger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v Pekle před čerty.
4: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat jet, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je bohužel. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
7: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
8: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
7: To proč?
8: Žací strojek je nový,
7: ale
8: že jo,
7: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale na trávu.
8: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no, že jsi moudrý člověk, ano, taky otec rodiny, ale manžel.
7: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Usměj k tomu.
8: Ne,
7: to usměj k tomu. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
9: Tati, není tam benzín.
7: No tak ho tam nalej.
9: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
7: Proč?
9: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
7: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
8: Se divíš.
7: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
8: no,
7: to samý.
8: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
7: Božem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
9: Tati, nádrž je plná.
7: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
8: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
7: Chytil!
8: Běží!
7: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
9: Tati, jeď rovně.
7: A nerad.
9: Uber plyn.
7: Proč?
9: No přehřeješ to.
7: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
9: Tati, tak to není.
7: Ale to je známý fyzikální úkaz.
9: Ne, tati, ne.
7: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka. Teď nech se hodinom k potýce, no vidíte to? Jedu a seču.
8: Vando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
9: Už je v růžích.
8: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
9: Zatočil do brambor.
7: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
9: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
7: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
8: Kde je tatínek?
10: Je na střeše.
8: Já ho nevidím.
10: Ale u sousedů na střeše.
8: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
7: Jsem Tifestraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geš vagio keš i opersi megamata. Sono sano e to bene. Jestem zdorův i povodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
8: Ne, to ti zakazuju.
9: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
7: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
11: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před 2 lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátky. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy 2 rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Ano. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
2: 18. Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 620 tisíc. $950, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Této situaci šrávný soude obžalovaný bez zlém úmyslu rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte.
3: Ale já nic, slavný soude, to je jich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
6: Tak seděli bás u rybníka, má na hlavě cihlu a dekolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknu. Ona bys prostě a za chvíli se vrátil, pojel snad zvědavosti na usnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, pán to stihne. Tak to stihli, on pán, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
3: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak ať jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo zhruba by mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky, to a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spolej a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofa, kdy ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda Spole Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slikli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, páč tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, pak dám tak nějakou vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme Jardo ještě furt. On pol porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten arcepaděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš a ten řepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
7: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milostnou serenádičku.
8: Přijde na to o za to.
9: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
7: Kybič drštla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
8: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
9: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
8: Ono tu jde o Kristýnku.
7: Serenádička pro Kristýnečku.
8: Zaspívá mi
7: na dluh
8: zadarmo.
10: Ostatně je to za jedny peníze.
7: To je fakt. Odprejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Ještě z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček. Píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí. Já chci jen to...
1: Hedvábí.
0: Hedvábí.
1: Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty, a co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Promiňte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte. Přátelé, ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak
5: jdem.
0: A jedeme, kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: Jo, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami, já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hrejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral. To jsem trouba, víte?
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Já pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třes prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No to počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oblídačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: No taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bysme to asi vykopali, čověče, dejte mi pokoj.
0: Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, Ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
6: Tato!
0: Můj stará vykopávka se ozývá, co pak chceš, maminko?
6: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
7: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. On dělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, myslím Maskerovi, hele, dej Pepičku, vy Fousi, jak to bude vypadat. Oni dal Fousi a Krška pá, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracenej. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, a to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako jedla. A bylo to zrovna po ty jeho premiéře, po ty dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po ty roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takovej to. A teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejkavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno. To byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající. Ježíš, s tím byla taková sranda. V tom 48. roce revolučním tam dělal takový o měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvanej, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu, až on třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. Je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po ty roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Toho chrobáka, on ten majeteček, to hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král. A herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouši, já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bál, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. Pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok, povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.

0: nechala jsem doma zapnutou žehličku.
1: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
0: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
1: No, koupím vám novou.
0: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
1: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
0: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
1: Víte?
0: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
1: A proč?
0: Nad policí máme silonové záclony.
1: Už toho mám ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout. Relaxovat. Měla byste se s nadšením dívat na lesy a skály, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
0: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
1: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
0: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
1: Ale prosím vás, Zdeníčko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Jako kdyby zahřmělo.
0: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
1: Nakonec ještě doopravdy zmokne, víte. Vidíte ten mrak?
0: To není mrak, to je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
1: Aha, a kde, Zdeníčko, kde bydlíte?
0: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
2: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
1: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durichově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller, to, co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne, on měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inspicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul, rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava, špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
2: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé 2 roky

později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Spolek Northwest Hunters plánuje v Ústí nad Labem postavit druhou ledovou plochu. V Liberci je uzavřená část Šaldova náměstí. Při nehodě nového pancéřovaného vozu Tatra Tadeas se na Benešovsku zranili dva lidé. Zítra očekáváme polojasno s teplotou do 27 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Druhou ledovou plochu v Ústí nad Labem chce postavit spolek Northwest Hunters. Podle předběžného návrhu by měla vzniknout vedle zimního stadionu. Projekt by měl zahrnovat například tréninkové plochy, wellness zónu a restauraci. Pokračuje nezávislá náměstkyně primátora Věra Nechybová.
2: Tento spolek sám na vlastní náklady zpracuje projektovou dokumentaci až do fáze vydání stavebního povolení. My to bereme jenom na vědomí, nerozhodujeme o budoucím financování, o konkrétní podobě.
0: O záměru postavit druhou ledovou plochu budou v pondělí jednat i zastupitelé. V horním centru Liberce je ode dneška uzavřená část Šaldova náměstí. Informovalo o tom město na sociální síti. Až do pondělí řidiči nemůžou odbočovat do Husovy a Jablonecké ulice. Důvodem je oprava vodovodu a kanalizace v Jablonecké ulici. Ta potrvá do listopadu. Celé září budou dělníci pracovat v úseku mezi ulicemi Komenského a Tyršova. Křižovatky zůstanou otevřené.
3: O prvním říjnovém víkendu se uzavře celý úsek mezi ulicemi Gutenbergova, Komenského a Tyršova, a to včetně křižovatek. 5. října pak dělníci začnou pracovat mezi ulicemi Gutenbergova a Komenského. Tam by měla uzavírka skončit na konci listopadu. Objízdná trasa vede ulicemi Palachova, Rumunská, Nabídě a Jablonecká. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Při nehodě nového pancéřovaného vozu Tatra Tadeas se v Lešanech na Benešovsku zranili dva lidé. Potvrdila to mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Stalo se to během 22. tankového dne, který v Lešanech pořádá Vojenský historický ústav. Podle něj je mezi zraněnými zaměstnanec společnosti Tatra Defense a nehoda se stala mimo oficiální program akce. Její příčinou se teď zabývá vojenská policie. Ruský útok u ukrajinského města Buča v Kyjevské oblasti nepřežilo nejméně 37 lidí. Zraněných jsou desítky, informují o tom tamní úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že ruský bezpilotní letoun zasáhl sklad s municí. Na místě po úderu začaly rozsáhlé exploze a vypukl požár. Ukrajinská prokuratura už podle Zelenského vyšetřuje možnou nedbalost.
1: Počasí.
0: Zítra bude převládat polojasno, místy přechodně až oblačno. Večer pak bude oblačnost přibývat a teplotu zítra naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 28 Uloun na kruhovém objezdu v ulici Postoloprcká se srazila dvě osobní auta. Po nehodě je tam teď silný provoz. A na silnici číslo 292 v Benešově u Semil také probíhá vyšetřování dopravní nehody. Došlo tam ke srážce osobního auta a bagru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební legendy

0: Ahoj a dobrý den. Na Českém rozhlasu Sever právě startují další hudební legendy. Jako každou sobotu se i dnes společně vrátíme k těm největším hitům, které hýbaly světem v 80. a 90. letech. Od mikrofonu vás zdraví a příjemnou hudební jízdu přeje Mirek Tartárek.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
0: Dnes nás čeká opět pestrý program. Připomeneme si nedožité 68. narozeniny krále popu Michaela Jacksona. V abecedním seriálu se budeme věnovat zpěvačce Madoně a jejím hitům let 90. a dostane se i na domácí scénu a skupinu Lucie. Začneme ale v srpnu roku 1985. Na samotný vrchol americké hitparády Billboard Hot 100 tehdy strmě stoupal obří filmový hit teenagerského dramatu, skladba St. Elmo's Fire, Man in Motion od britského rockera Johna Parra. A to si představte, že písničku složil a kompletně nahrál za pouhých 24 hodin. Producenti filmu na něj tak spěchali, že v podstatě nespal, dokud nebylo hotovo.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Teď už je tady naše dnešní narozeninové okénko. Právě dnes by své 68. narozeniny oslavil samotný král popu Michael Jackson. Umělec, který svými přelomovými alby Thriller nebo Bad od základu změnil moderní hudbu a stal se absolutně nejúspěšnější ikonou 80. a 90. let. Jeho megahitu Black or White z roku 1991 se váže skvělá zajímavost. Legendární kytarové intro na začátku písně nenahrál nikdo jiný než Slash, slavný kytarista rockové kapely Guns N' Roses. Spojení krále popu a drsného rockera zafungovalo dokonale a z písničky se stal okamžitě celosvětový hit číslo 1.

V narozeninovém okénku ještě zůstaneme. Včera totiž své 61. narozeniny oslavila kanadská královna country popu Shania Twain. Její přelomové album Come On Over z konce 90. let totálně přepsalo hudební historii a stalo se vůbec nejprodávanějším albem soulové zpěvačky všech dob. Musím se přiznat, když tahle deska vyšla, hrála u mě doma i v autě doslova dokola. Shania tehdy dokázala něco neskutečného. Vzala tradiční country, zabalila ho do moderního popového zvuku a mě ten její obrovský příval energie okamžitě dostal. A věřím, že i vás.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Přelaďme se teď do srpna roku 1985. Atmosféru v tehdejších hitparádách zásadně ovlivnil legendární koncert Live Aid, který tehdy spojil největší hvězdy planety na pomoc hladovějící Africe. Do této nabité atmosféry vletěl jeden z nejzásadnějších srpnových debutů, který okamžitě ovládl vrchol britské hitparády. Zpěvačka Kate Bush vydala svůj mistrovský single Running Up That Hill. Skladba s nezaměnitelným zvukem syntetizátorů se stala absolutním symbolem té doby. Pojďme si ji poslechnout, tady je Kate Bush.

V našem hudebním kalendáři se teď posuneme přesně o 10 let dopředu, do srpna roku 1995. Tehdejší americké žebříčky totálně ovládla jedna dnes už naprosto legendární skladba. Řeč je o britském zpěvákovi, který si říká Seal, a jeho baladě Kiss from a Rose. Píseň sice vyšla už dříve, ale celosvětový mega úspěch jí přineslo až zařazení do soundtracku k filmovému hitu Batman navždy. Právě v srpnu 1995 tahle věc dostoupala až na samotný vrchol prestižní americké hitparády.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Teď už se dostáváme k našemu abecednímu seriálu. Zůstáváme u písmene M a zpěvačky Madony. Minulý týden jsme se věnovali jejím hitům z let 80. a teď to budou léta 90. Postupně si opět zahrajeme tři písničky. Ta první je z března roku 1990. Madonna tehdy vydala single Vogue a doprovodila ho kultovním černobílým videoklipem. Sám si pamatuju, jak tahle písnička okamžitě ovládla všechny diskotéky a my jsme kvůli ní žhavili magnetofony, abychom si ji nahráli z rádia na kazetu.

Jako druhou v pořadí si zahrajeme skladbu z března roku 1994. Madonna tehdy natočila baladu I'll Remember, která posloužila jako ústřední píseň k filmovému dramatu s vyznamenáním. Pro zpěvačku to byl v té době mimořádně důležitý počin, protože tahle melodická a emotivní písnička jí výrazně pomohla napravit do té doby poněkud kontroverzní pověst u rozhlasových stanic, které jí okamžitě začaly masivně nasazovat do vysílání. Tady je Madonna a její hit I'll Remember.

90. léta s Madonou uzavřeme v roce 1998. Její hit Frozen znamenal obrovský umělecký zlom. Tohle temné elektronické mistrovské dílo dodnes fascinuje skvělou atmosférou a navíc předznamenalo její fantastické album Ray of Light. Věděli jste, že Madonna chtěla tenhle mrazivý videoklip původně točit na Islandu? Nakonec ale ze strachu z tamní zimy zvolila kanadskou poušť Mojave. Ironií osudu tam ale zrovna udeřily rekordní mrazy, takže zpěvačka natáčela bosá v totálním chladu a celá produkce nakonec lehla s chřipkou.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Prostor teď dostává domácí scéna a léto roku 1985. Na příčkách hitparád tehdy zářil Dalibor Janda, který zažíval raketový start kariéry. Pamětníci už jistě vědí, že na řadě je legendární příběh o motocyklovém závodníkovi. Zajímavé je, že Dalibor Janda tuhle písničku nahrál v době, kdy ještě pracoval jako strojník na letišti. Když hurikán poprvé zazněl z éteru, kolegové v práci si mysleli, že je to vtip. Během pár týdnů se ale z řadového zaměstnance stala největší hvězda u nás.

U domácí scény zůstaneme i s další legendou, tentokrát se skupinou Lucie. Ta po svém velkolepém návratu na scénu s albem Černí kočky Mokrý žáby v polovině 90. let úplně pobláznila všechny hudební fanoušky u nás. Právě z této desky pochází i nádherná balada, která se stala absolutním rádiovým hitem. Sám vzpomínám, jak v 90. na diskotékách tahle věc fungovala jako ten největší ploužák večera. Jakmile začal hrát úvodní part, parket se okamžitě zaplnil a všichni tancovali tělo na tělo. Tady je skupina Lucie a Sen.

0: Hudební legendy Mirka Tartárka.
1: V hudebních legendách teď trochu zrychlíme. V srpnu roku 1985 tehdy bodoval klasický německý eurodiskotékový projekt Bad Boys Blue a skladba, která nesměla chybět v žádném klubu, You're a Woman. Věděli jste ale, že písnička vznikla jako úplná nouzovka? Kapela měla rozdělanou úplně jinou věc, která jim ale pořád nešla přes pusu. Skladatelé proto za jedinou noc narychlo spíchli tuhle melodii a okamžitě z toho byl celosvětový hit.

V našem ohlednutí za tanečními parkety ještě chvíli zůstaneme, ale z osmdesátek se teď bleskově přesuneme do poloviny 90. let. Konkrétně do slunné Itálie, kde v srpnu roku 1995 vznikal ten nejlepší Eurodance. Asi si taky pamatujete, jak tenhle našlapaný rytmus hrál na každé pořádné diskotéce. Od skupiny Corona si hrajeme taneční pecku Try Me Out. Try.

0: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Naše dnešní putování po hudebních legendách pomalu končí. Než se ale rozloučíme, podíváme se ještě na skok do britské hitparády. Právě v tomto týdnu, v rozmezí od 25. do 31. srpna roku 1985, držela 16. místo britského singlového žebříčku Skvělá věc I Can Dream About You od zpěváka Dana Hartmana. A právě tahle písnička nás dnes doprovodí až do úplného finále. Užívejte i dál víkendu a já se na vás u hudebních legend budu těšit zase za týden v sobotu. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Mirek Tartárek. Naslyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje kvůli údajnému zneužívání dávek snížit podporu v nezaměstnanosti. V Litoměřicích město během prázdnin zmodernizovalo původní dětské Rákosníčkovo hřiště. Liberecký kraj nechce škrtat v seznamu oprav krajských silnic kvůli výpadku státní podpory. Zítra očekáváme polojasno s teplotou do 27 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý podvečer. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek. Tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
2: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
3: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
2: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
4: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
2: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Litoměřice dokončili modernizaci původního dětského Rákosníčkova hřiště v Mládežnické ulici. Hřiště vzniklo před 11 lety z podpory jednoho z obchodních řetězců. Po dobu trvání desetileté udržitelnosti smělo město hřiště jen opravovat. Po skončení této lhůty letos v červenci proto radnice přistoupila k jeho celkové obnově.
5: Podle webu města dělníci vyměnili dožilé herní prvky, například domeček, dopadové plochy i kompletní oplocení. Sousední workoutové hřiště navíc doplnili o dva takzvané juniorské basketbalové koše. Za obnovu hřiště Litoměřice zaplatili zhruba 900 tisíc korun. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj zatím neplánuje, že zruší některé soutěže na opravy silnic kvůli výpadku peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Z něj se mezi kraje rozdělovaly od roku 2015 2 miliardy korun na opravy silnic druhé a třetí třídy. Letos ale kraje z fondu žádné prostředky nedostanou. V případě Libereckého kraje jde o necelých 90 milionů korun. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj se pokusí vysoutěžit všechny naplánované opravy. V Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Český telekomunikační úřad požaduje po operátorech, aby do roku 2034 dvě třetiny takových míst pokryly. Aktuálně je v tuzemsku bílých míst bez signálu zhruba 1800.
1: Počasí.
0: Zítra bude převládat polojasno, místy přechodně až oblačno. Večer pak bude oblačnost přibývat a teplotu zítra naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: K nehodě došlo u Přestanova na Ústecku, srazila se tam dvě osobní auta a bouralo se také ve Cvikově na Českolipsku v ulici Nerudova, na křižovatce s ulicemi Komenského a Školní. Také se tam srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.
6: Příjemný poslech hudebního hledání všem posluchačům od mikrofonu Českého rozhlasu Sever přeje Petr Liftner. A vítám vás u speciálního dílu s pořadovým číslem 400. V rámci dnešních kulatin se tedy část pořadu zpestříme tak trochu mou oblíbenou hudbou. A abych to konkretizoval, tak písněmi, které jsem objevil v posledních týdnech a které mě bavily. No a protože jsem v poslední době převážně zaměřen na jihoamerickou scénu, kde teď panuje zimní období, tak trochu vtipně zamíříme právě tam a konkrétně za písní Los Alpinos.

Dozněla nám skladba Los Arditas Fiestras, což je projekt zaměřený na dětské písničky a tradiční říkanky ve španělštině. A právě skladba Los Alpinos pochází z alba vydaného v roce 2019. Na tuto písničku jsem narazil, když jsem hřídil a neměl zrovna úplně nejveselější náladu. Tato skladba to ale celé poměrně zvrátila. Teď zamíříme za čtvrtou hvězdou. To je totiž překlad názvu písně od La Palmita, která byla jednou ze nejhranějších, nebo vlastně ona byla nejhranější píseň přes streamovací platformu Spotify během uplynulého fotbalového šampionátu. Doteď je to jakási nepsaná fanouškovská hymna Argentinců, která vyprávěla o tom, že tento národ získá čtvrtou hvězdu i na poslední mistrovství světa. Sice dokráčeli pouze v úvozovkách do finále, ale já jsem se teprve před pár dny dozvěděl, že tato píseň má vlastně aktuální především text, protože melodie pochází ze starého hitu z 80. let jménem No me arrepiento de este amor od argentinské zpěvačky Gildy. Tak tady je.

Dozněla nám píseň El Bombón od kapely Las Palmeras, jednoho z nejvýznamnějších hudebních představitelů argentinské provincie Santa Fe. Kapela je aktivní už od 70. let a tato slavná píseň, která taktéž doprovázela mistrovství světa, pochází z roku 2004. My se ale teď posuneme dál, a to za něčím, co možná v našem pořadu ještě nikdy nezaznělo. Bude to trochu rapu. Uvedu umělce Valentina Olivu, známějšího pod pseudonymem Vos, a jeho píseň Aran Carmelo. Vos se zaměřuje nejen na rap, ale také na rock, pop a další žánry. Zároveň svou tvorbu propojuje, řekl bych, se zapamatovatelnými melodiemi a s texty, které mě baví překládat. Teď už Aran Carmelo.

Na Českém rozhlase Sever jsme se pomaličku přesunuli do Mexika. El de la Res je umělecké jméno Eliase de Jesus Ramírez Rosálese, který nám dohrál svou píseň Beretta. V ní se mi tedy velmi líbí hlavně nastavení zvuku baskytary. A na něj teď naváže Nuchenea a píseň People of the Moon, která, ač je ve španělštině, tak jí má na starost neapolská dvojce Massimo di Lena a Lucio Aquilina. People of the Moon je mimochodem titulní skladbou jejich alba, vydaného v letošním květnu. A já poměrně věřím, že vás rozhýbe tak jako mě.

Jedna z nejvýraznějších osobností argentinského folkloru, to je José Larralde, který dohrál svou píseň Kimej Neuken. Narodil se v roce 1937 a ve svých písních se často věnoval životu obyčejných lidí, sociálním tématům. Když ale tato skladba hraje a já v ní slyším ten buben a kytaru a hlas a nádherné střídání melodií, tak si kolikrát řeknu, kolik málo zvuků stačí, aby skladba byla nádherná. A dovolím si tvrdit, že podobnou náladou na ní teď naváže i Carla Morrison z písní Disfruto. To je naopak mexická zpěvačka a autorka pocházející z městečka Tecate. Píseň Disfruto, tedy Užívám si, napsala a vydala v roce 2012. A já věřím, že možná někdy v budoucnu se na její tvorbu podíváme ještě o něco blíž.

0: Tolik pro dnešek část hudebního hledání, výjimečně věnovaná tak nějak pozbíraným písničkám za uplynulé týdny. Posloucháte hudební hledání s pořadovým číslem 400 a my se za chviličku posuneme dál. Konkrétně za umělcem jménem Paolo Nutini.
1: Za všechny ty pomatený blázny, co věří v tisíc pohlaví. Za všechny líný vepře, který život nebaví. Za všechny, co ztratili svou soudnost a co si zapomněli skrýt. Za rádoby influencery, co mají místo mozku prejít. Za všechny, co prožívají svůj mindrák tak, že kolem sebe sejou zlost. Za všechny pijavice v naší branži, co sajou dál a nemají dost.

za ovce schovaný do ohrádky, který žerou doslova. Všechny ty novinový plátky, co nás zkoušejí vychovat.

Za všechny, co si večer pouštějí zprávy a dvakrát za toho, kdo je hltá. Za všechny, co vidějí černobíle, někdy tak a jindy tak, jak jim přijde vod. Za ty, co zkazila slávy chvíle, a za sraby, co hrajou podle cizích not. Za všechny, co rozdělujou lidi na ty, s vakcínou a nebo bez. Jo, jo. Za všechny, co se budou i za rok zžírat tím, co bylo.

stačí svět, asi o dost jsem se sek. Asi o dost jsem se sek.

Nutini. Přestože jeho jméno je italského původu, vyrůstal ve Skotsku. Narodil se 9. ledna 1987 a do širšího povědomí se dostal už svým debutovým albem These Streets z roku 2006. Výraznější ohlas pak přišel právě s deskou Sunny Side Up, ze kterého jsou a budou některé další dnešní písně. Na této desce se objevuje i skladba Candy, která se stala jednou z jeho nejhranějších a zároveň i mou nejoblíbenější o něj. Tak tady je.

Posloucháte pořad Hudební hledání na Českém rozhlase Sever a tentokrát album Sunny Side Up od Paula Nutinyho, které se umisťovalo na předních příčkách nejen britských hitparád a získalo dokonce platinové ocenění ve Velké Británii. Sám jsem ho objevil tuším kolem roku 2010. K jeho hudbě jsem se totiž dostal při takovém náhodném hledání nových interpretů, což byl vždy můj koníček daleko předtím, než vznikl pořad Hudební hledání.

Tolik pro dnešek hudební hledání na Českém rozhlase Sever, seriál s pořadovým číslem 400. Chtěl bych poděkovat všem, kteří si s nadšením pustili nebo se vrátili alespoň k jednomu z mých dílů za uplynulých zhruba 8,5 let, co vysílám. A budu se těšit z toho, že tento seriál není zdaleka a zhruba ještě ani ve své půlce. Příjemný zbytek soboty a opět příští týden naslyšenou u načnutí 5. stovky hudebního hledání. Loučí se s vámi Petr Liftner.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Novou kapli ve věznici v Novém Sedle na Žatecku pomáhali stavět tamní odsouzení. V Mimoně na Českolipsku nechala radnice postavit modulární kolumbárium. Šéf NATO Rutte varoval Polsko před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Zítra očekáváme polojasno s teplotou do 27 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý večer. Věznice v Novém Sedle na Žatecku má novou kapli svatého Dismase. Zaměstnanci ji společně s odsouzenými stavěli zhruba 2 roky. Dosud se duchovní služby konaly v tamních učebnách, doplňuje ředitel věznice Ondřej Kroupa.
2: Kaple byla financována z rozpočtu věznice. To znamená, že tohle je opravdu materiál, třeba který byl zbytkový, nebo se na to čerpalo z účelově vázaných finančních prostředků na prevenci kriminality. Ty peníze v zásadě použili na nákup materiálu a odsouzení tady získávali znalosti, to znamená tesařina, zednické práce a tak dále.
0: Kapli můžou využívat odsouzení i zaměstnanci bez ohledu na jejich vyznání. Na nedávno obnoveném hřbitově v Mimoni na Českolipsku je nové kolumbárium s bezmála 60 schránkami na urny. Radnice vybrala modulární řešení od slovenské firmy, která je podle potřeby schopná dodat stejný model i v budoucnu. Na hřbitově jsou připravené zpevněné plochy pro až 6 dalších modulů. Sjednocené bude i písmo na jednotlivých deskách, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
3: Pokud tam do tohoto kolumbária budou chtít dát pozůstalý zemřelou osobu, tak prostě musí koupit jakoby přes nás ten nápis i ty písmena, protože nechceme, aby v podstatě na tom kolumbáriu byly každý písmena jiná, protože to není moc hezké a pak to vypadá spíš jak cirkus.
0: Nástup na střední nebo vysokou školu už studenti pojišťovnám oznamovat nemusí. Měli by to udělat školy. Dříve to měly dělat obě strany. Stávalo se ale, že to nakonec pojišťovně nenahlásil nikdo. Pojišťovny nicméně doporučují klientům, aby si ověřili, že škola svoji povinnost splnila. To můžou udělat v mobilní aplikaci, na webových stránkách nebo osobně na pobočce. Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X s tím, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připraveni na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska.
1: Počasí.
0: Dnešní noc bude polojasná až oblačná a teploty v noci klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude převládat polojasno, místy přechodně až oblačno. Večer pak bude oblačnost přibývat a teplotu zítra naměříme nejvýše 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: K dopravní nehodě došlo ve Cvikově na Českolipsku v ulici Nerudova mezi křižovatkami ulic Komenského a Školní. Srazila se tam 2 osobní auta a v Dubí na Teplicku je uzavřena ulice Sportovní. Konají se tam totiž dubské slavnosti.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec.

0: Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nedávno jsme zkoumali i Žatecko a krajinu Chmele, která nás na tento prestižní seznam dostala v roce 2023. Do města Žatec jsem se ovšem musela vrátit, protože o příštím víkendu 4. a 5. září se tam bude konat unikátní slavnost – Žatecká dočesná. Vznikla už v dávných dobách jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a koná se vždy v prvním zářijovém týdnu. A je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a Chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea Chmele na světě.
1: Že to

0: Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea chmelařství a chmele v Žatci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
1: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
0: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
1: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně chmel. Chmelařský ostrov, tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
0: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
1: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy. Protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc jako nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak. Ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
0: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná?
1: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě znojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
0: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
1: No tak v těch nejslavnějších erách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Úštěckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta Žatecká chmelařská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezavadí. Díte. Takže dochází samozřejmě k ústupu pěstování chmele. Ale není to na úkor té kvality, je to možná na úkor toho množství, ale jeden můj známý říká, prosím tě, co furt naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujeme, když máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě.

0: Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Riedlu. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
2: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba. Děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Riedlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Riedlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
2: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Riedlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Samozřejmě, že by liščí bouda tady na Kristiánově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdu, ale vůbec celého Kristiánova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla liščí hospoda a tuhle z tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovalo Fuchshaus, tedy česky liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii tohohle z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal těm zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že by měli otvírat dveře, okénice, vrata a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady jezerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct, ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
0: No tedy, to jsou věci mimochodem. Onen Taman, čaroděj, mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem.
1: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
0: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
1: Ty sklíčka vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
0: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Kristiánov. Moc děkujeme Davidu Podráckému, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes dožínky ve vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská Blata a Blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jihočeských Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší. To je takový ten středobod bohatých Blat. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetího horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašelinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty Blata pokračují dál od Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská Blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Veselí nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká Blata. A těm Hlubockým Blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná Blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za Blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekneme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že Blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo.

0: Mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná, takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama, byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovaly a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty blaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši přeci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se i dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v Jižních Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes pranostikami začali, mám pro vás i jednu na závěr, která má ku podivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Maxim Mededa, náš dnešní host, dostal letos výjimečné ocenění. Stal se laureátem ceny Tvůrčí Afrika, která je udělována osobnostem dlouhodobě a významně přispívajícím k rozvoji kulturních vztahů mezi Českou republikou a zeměmi Afriky, Karibiku a jejich diasporami. To je oficiální vysvětlení. Z něj ale nepoznáte, že Maxim Mededa vystudoval v Praze žurnalistiku. Všechno začalo v roce 1988, kdy přijel z rodného Beninu i se svým snem stát se novinářem. O tom, co se stalo potom, budeme mluvit v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Goránka Voljača. Zní to skoro neskutečně, ale pravdou je, že Maxim Mededa poslouchal v minulém století československý rozhlas v rodném Beninu. Byl to program Radio Prague International a on si přál být jednoho dne jeho součástí. Proto mne zajímalo, jestli žurnalistika, herectví a rozhlas koexistují v jeho životě dodnes.
2: Ano, jak bych řekl, na tu novinářství jsem nezapomněl, jo? Protože v sportu se furt pohybuju a prostě můj sen je to, že až budu v důchodu a budu mít tu šanci se vrátit, že bych založil no, třeba svou rozhlasovou stanice. Je to můj největší sen. Pokud vím, tam ten sport není na vyšší úrovni, tak by tam se dalo spojit s něčím, ale zpravodajství spíš ne. Jo, něco, nějakou zábavu, kultura, sport a tak dále, co se děje okolo tohle.
1: Jo. A posloucháte ještě stanici Českého rozhlasu, kterou jste poslouchal v Beninu kdysi?
2: Ano, poslouchám. Dokonce teď se to řešilo na ministerstvo zahraničních věcí, jo? Že tam se bude ten stav nějak redukovat a tak dále. A já si myslím, že není to dobrý. Není to dobrý z toho důvodu, že kdybych já neposlouchal tenhle rozhlas, určitě dneska tady bych jo. Opravdu největší kritéria, která mě vůbec nejvíc brálo, abych jel sem, je to, že přijdu a podívám se opravdu, jestli ten Radio Prague International opravdu existuje.
1: Takže přejete si, aby zůstal i aby nadále? Zůstal,
2: no. Protože máme tam šanci poznat jiné kultury, jiný způsob života a tak dále a nám to vždycky tam pomáhá, jo? Protože sice Česká republika je známá, ale pokud je šance, aby byla známější, jo, přes rozhlas, který ještě v Africe hodně posloucháme, tak proč to nevyužít, jo? Je nás tady hodně, kteří jsme tady studovali. Bereme jako tu Českou republiku jako taky součást našeho. Prostě vrátíme se domů, ale protože jsme tady studovali. Pro nás je to vždycky dobrý, když někoho potkáme, který mluví česky a si říkáme já. Tak ten mě rozumí. Jsem taky součást tohodle, jo, i když už jakoby neúplně, protože já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo no, řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím, ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem.
0: My a oni.
1: Maxim Mededa tady prošel náročnou cestou od povolení k pobytu za účelem studia do udělení českého občanství. Letošní cena festivalu Tvůrčí Afrika je symbolická koruna uznání jak divadelních odborníků, tak diváků. Nezapomíná ale na jejich potlesk za role v divadle Y, ABC, Minor, v Klicperově divadle Zlaté kapličce nebo divadle Bez hranic. A také nezapomíná, že nějakou dobu musel sám investovat do svého vzdělání.
2: Jsme měli magisterský studium a pak začali jsme jakoby studovat postgraduální. A tam bylo, že fakulta už nemá peníze, by nám zaplatil postgraduální. Ale že můžeme to udělat. Tak tím já jsem začal jakoby pracovat, aby mohl to studium zaplatit. A v tom oboru jsem až do dneska.
1: Který je to obor a co vlastně děláte?
2: Já pracuji v cestovním ruchu a hotelnictví. Taky jsem v hotelu jakoby supervisor. Dokonce většinou hosty jsou koncernovaní, že přijdou do Prahy, no a pak někdo z Afriky jim tam vypráví o Praze. Tak je krásný. Jo. Když jsem přijel, tak byla to socialistická republika, československá. Ono se to každý den mění.
1: Počet cizinců je úplně neuvěřitelný z perspektivy toho roku, když jste se vy ocitl na území Československa, že jo?
2: Ono si to chodně mění. I ty služby, všechno, co ty hosti chtějí vědět a tak dále. Tím, že ta Praha je krásná, ta Praha nám jakoby usnadňuje i tu práci. Nemusíme tolik o tom mluvit, ty hosti, když jim řekneme něco a pak se vrací a nám řeknou tak. Měli jste pravdu, je to nádherné město. Ten host se cítí jakoby tady něčem krásném.
1: A je mu dobře. A jak vám bylo, když jste přišel žít a studovat?
2: Na začátku, protože jsme byli na koleji, tak nás tam bylo víc. Tak jsme se združili mezi sebou a protože jsme tady měli starší studenty, oni nás vždycky přijali. V té době ty lidi, ne že by se nás báli, ale kvůli režimu se snažili, aby ty kontakty byly jakoby minimálně, i kdyby to chtěli. Ale hned po revoluci, ono se to úplně změnilo. V dnešní době tak je to o tom, že když ten člověk tě má rád, ty seš mu sympatický, tam není už žádný problém a byl s tebou nejlepší kamarád. A
1: kde vidíte problém? Bez problémov je to není.
2: Problém je v tom, že politický, někteří využívají tuhle záležitost, aby si svoje politické síly nějak jako splnili. Akorát, že my jsme v otevřeném světě, kde lidi, až to chceme nebo ne, mají touhu se potkat. Pokud se uzavřeme, jako to bylo dřív, když jsem přijel, tak z toho nebudeme mít nic. Každý z nás, který přijde, má svou historii. Každý z nás něco zažil. A pokud tyhle všechny zkušenosti dáme to dohromady, to nás posílí.

0: Už máte svoji rodinu i českou. Jak jste se začlenil na této úrovni?
1: My, Afričany, zvlášť máme tu schopnost se začlenit do společnosti bez toho, aby tam byl nějaký velký problém. Protože náš systém výchovy je takový systém, že ten soused je také součást rodiny. I když možná on to nevnímá takhle, tak z toho důvodu my většinou nemáme problém se zařadit. Když já jsem přijel, tak jsme neměli nic jiného než studovat. Byli jsme mezi sebou, občas jsme měli oslabičky, Češi byli, někteří byli s námi, pokud nechce, má právo.
0: Srdci se nemá poroučet, ono má

0: dávka tolerance a otevřenosti musí být trošičku větší.
1: Ty lidi se mají rádi, milují, všichni jsou jako v té euforie a jsou malinká ty detaily, které třeba ty lidi nevědí. Já měl problém třeba držet svou holku, protože nejsem zvyklý. Jdeme spolu, ale ji nedržím. Nebo tím, že máma měla 12 dětí, tak my jsme si pořádně nenaučili mazlit a tak dále. Kdyby mi někdo takhle v dětství naučil, tak já potom můžu. Může se snažit jako to nějak doplnit něčím jiným.
0: Co společného vidíte u lidí pocházející z Beninu a u lidí, kteří se narodili tady?
1: Nejvíc, co vidím v současné době, je to, že ta společnost se jakoby stává moc individuální. Že začínáme každý myslet na sebe. Dřív soused byl rád, že mohl sobotu s tím dalším tam sedět a opravit auto spolu. Zapomínáme na tu podstatu, jo? Že my lidi, dokud mezi sebou nebudeme mít dobré vztahy, že všechny tyhle materiální věci nejsou k ničemu.
0: Maxim Mededa nepopírá, že má sice hodně kamarádů, ale také zažili případy, kdy na něj byli lidé zlí nebo ho neměli rádi.
1: Mě to nevadí, dokud nepřijdete fyzicky, mě nějak kvůli tomu, že jsem jiný, chtěl ublížit, já nemám problém. Třeba se mi stalo jedno, že kolegyně ze školy mi řekla, že táta, když vidí v televize černochy, no vypíná, nebo vybere nějaký jiný kanál. Tak jsme se domluvili, přijeli jsem tam na návštěvu v pátek, tata zmizel. Sobotu ráno máma říká, táto, máme tady návštěvu, není to slušný, pojď. A tata přijel, byl to voják, vzal si normální mapu, ukázal mi, kde je ten Benin, můj, nalýval slivovicku a do dneska mi říká synku. Sice už je starý, ale pořád volá. Co je se mnou, proč se neozývám a tak dále. A pro mě, když už v Africe nemám už tátu, pro mě je to opravdu krásný.
0: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
1: Já bych vybral třeba ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přivedl, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také divadlo, které se hraje normálně v České republice.
0: Jak často jste jel do Beninu?
1: Já jsem tam jezdil pravidelně, ale poslední době už moc ne. Z toho důvodu, že mě ta politická situace tam moc nelíbí. Říkám si, že až budu v důchodu, tak se tam vrátím.
0: Takže vy jste z té skupiny.
1: Nemusí to být důchod přímo. A pak tím, že jsem se tady hodně věcí naučil, mám pocit, že Beninu mám ještě co předat.
0: Budete užitečný.
1: Určitě, jo. A protože pocházím z zemědělské rodiny, tak už vidím, jak mi tam něco roste.
0: A vidíte tam i divadlo?
1: Určitě. Mě napadá, jaká je divadelní škola. Jo, sice nejsem dobrým hercem, ale prostě něco můžu předat. A já budu jakoby to dirigovat a jim dávat nějaké rady, jak hrát krásně třeba.
0: Jestli jste nikdy neviděli Maxima Mededu v divadle, mohli jste alespoň z toho výroku poznat jeho skromnost a pokoru. Prý to jsou také důležité vlastnosti na prknech, která znamenají svět. Tak přeji hodně budoucích žáků a děkuji za milý rozhovor a upřímnost. Na příští pořad mě a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Češi v zahraničí musí nejpozději zítra požádat o zápis do seznamu voličů pro senátní volby. V Bezbyrově na severním Plzeňsku lidé vyklízí domy po nedávném rozsáhlém požáru. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Čechům žijícím v zahraničí zítra skončí lhůta, dokdy mohou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro letošní senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v České republice hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Upřesní mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
0: Volit přímo v zahraničí není možné. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé pak o jeden týden později. Sousedé i okolní obce organizují výraznou pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. O víkendu tam pokračuje vyklízení poničených objektů, říká nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
3: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničený. Jsou lidi, kteří budou vyklízet, odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, ještě výši přesnou neznáme, pořád je to furt v tom odhadu těch 18 milionů.
0: Obyvatele Jirkova na Chomutovsku čeká výběr nejlepších nápadů na proměnu veřejného prostoru. V rámci takzvaného participativního rozpočtu jich lidé letos na radnici poslali celkem 21. Z vybraných 8 teď budou od 1. září obyvatelé města hlasováním vybírat vítězné návrhy. Podle vedení Jirkova zbylých 13 komise vyřadila, a to kvůli vyšším nákladům nebo se netýkali městských pozemků.
4: Mezi 8 návrhy je například stavba bezúdržbové cyklomyčky v Olejomlínském parku, stavba discgolfového hřiště u městského gymnázia nebo vybudování městského holubníku. Obyvatelé Jirkova budou moci hlasovat od 1. do 30. září prostřednictvím platformy Munipolis. V říjnu pak radnice vyhlásí vítězné návrhy. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Slavný slovinský cyklista Tadej Pogačar spadl dnes v 8. etapě španělské Vuelty a kvůli zraněním musel jako lídr závodu odstoupit. Etapu vyhrál Francouz Coquard.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a zejména v Čechách ojedinělé slabé dešťové přehánky. Nejnižší teploty většinou mezi 17 a 13 stupni, při zmenšené oblačnosti až 10. Zítra přes den podobně jako dnes, polojasno až oblačno, ráno místy ještě zataženo a slabý déšť pouze ojedinělé. Maxima zítra odpoledne většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jeho západu až západu. A večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Silnice číslo 2 Kutná Hora Praha je stále neprůjezdná za Kostelcem nad Černými lesy. U Vyžlovky se stala vážná dopravní nehoda. Policisté tam provoz zastavili. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili ho, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. A Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu

drobné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjakživa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu v švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný. No.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo oknem je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě ve Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troja, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén.

0: rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
1: No, myslím, že mají, no. Jak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
2: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
3: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
2: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
3: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
4: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromý vlastnictví je důležitý.
3: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
4: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj Rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nástup studentů na střední nebo vysokou školu mají zdravotním pojišťovnám nově oznámit jen školy. Sídliště v Přerovské Dvořákově ulici čeká proměna za více než 24 milionů korun. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima většinou kolem 27 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji. Tam čekáme teploty až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Studenti v celé České republice letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo na vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy.
2: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
3: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
2: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
4: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
2: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
5: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, by si použil tento termín, vést odpovědnosti za sebe.
2: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Sídliště v Dvořákově ulici v Přerově čeká příští rok rozsáhlá proměna zhruba za 24 milionů korun. Rada města už schválila vypsání veřejné zakázky na první etapu obnovy. Ta zahrnuje opravu a výstavbu nových komunikací, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení a také výsadbu stromů. Říká mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
6: Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou. V lokalitě bude instalováno nové veřejné osvětlení napojené na současnou síť ulici Dvořákova. Odvodnění území zajistí kombinace vsakování dešťových vod a uličních pustí. Realizace je podle projektové dokumentace plánována na přibližně 5 měsíců.
0: V Dobřenicích na Královéhradecku připravují opravy jednoho z tamních domů. Podle nezávislého starosty Tomáše Sýkory projekt počítá s tím, že tam vznikne jeden obecní byt navíc.
7: Je to vlastně jedna bytová jednota v tuto chvíli a my ten dům chceme se zrekonstruovat s tím, že tam vzniknou dvě bytové jednotky. To už je projekt, takže to určitě jako uděláme. A buď z toho bude sociální byt, z toho druhého bytu, nebo to necháme třeba jako nějaký záložní bydlení pro případ nějaké katastrofy, nebo jako služební nějaký byt pro zaměstnance obecní.
1: Sport.
0: Fotbalisté brněnského Artisu vyhráli poprvé v historii klubu utkání nejvyšší domácí soutěže, když v šestém kole vyhráli na hřišti Pardubice 2-1. Brněnská zbrojovka porazila Zlín 3-2 a poslední dnešní utkání Baník Sigma má za sebou první polovinu. Baník zatím vede 1-0.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v České republice podobné počasí jako dnes, malinko se ale oteplí, bude polojasno až oblačno, po ránu ještě místy zataženo a pouze se slabým deštěm. Maxima zítra v odpoledních hodinách většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě může být až 30, vítr zpočátku slabý, postupně mírný, od jihozápadu až západu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď v Pelhřimově na silnici číslo 34 do Humpolce v křížení na Tábor havarovalo osobní vozidlo a čekejte omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduly pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstead.
2: Taková ta krásná modrofialová pole v Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo, jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené, ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak a to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty a teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyložení místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že jo, zůstává to tam, pak se to sestřihne až na podzim, aby to právě dělalo cenný díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena. Ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách, jsou černou kůrou, a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. Ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač asi přestal, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů, tak prosím vás, to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme, nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru, většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm, většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25 cm. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si normálně kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelní substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. Samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky, prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. By jsme každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju, ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl, ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Buď nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem chlupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch hloukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak léta do těch různých myších děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo?
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo? Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde a dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SVJ je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura ta má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SVJ, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď

velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Podpora pro nezaměstnané by v Česku mohla být od ledna nižší než teď. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství světa v Polsku po zlatu vybojoval také stříbrnou medaili. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek. Tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných

0: 80%.
1: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
2: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
1: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
3: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
1: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: V České republice by v několika nejbližších letech mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad, který po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst. Potvrzuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Merabá.
4: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
0: Moravské divadlo v Olomouci spustilo oficiální provoz kulturně edukačního centra. Sloužit bude laické i odborné veřejnosti. Podle ředitele divadla Davida Gerneše přichystali řadu přednášek a workshopů i pro komunitní vzdělávání.
5: Třeba floristický workshop, nebo které se budou týkat třeba amatérského hraní, výroby kostýmu a tak dál. Druhou velkou cílovou skupinou jsou profesionálové, když se bavíme o technických workshopech i speciální kurzy rétoriky, asertivního jednání a tak dál. Poslední cílovou skupinou jsou děti a mladí studenti, kteří budou moci využívat jak ten studijní obor, tak právě pak navazující workshopy. Sport.
0: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má další medaili z mistrovství světa. V polské Poznani navázal na zlato z kilometru stříbrem na poloviční trati. Vyhrál Brazilec Queiroz. Počasí. Bude polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a v Čechách ojediněle slabý déšť. Nejnižší teploty v noci většinou mezi 17 a 13 stupni. Při zmenšené oblačnosti jen kolem 10. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, ráno ještě místy zataženo a slabý déšť už pouze ojediněle. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě až kolem 30. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od jihozápadu až západu a večer bude postupně slábno.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Připomínáme, že o tomto víkendu je zcela uzavřená silnice u Držkové na Zlínsku. Jedná se o jedinou cestu ze Zlínska a Vizovicka přes Hostýnské vrchy. Osobní vozidla musí jet po objízdné trase přes Slušovice a Vsetín. Nákladní pak přes Vizovice. Tolik doprava, šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
6: Hvězdné návraty.
7: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
8: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
7: Nebojte se, nemáte přece trému.
8: Já bych měl také malou otázku.
7: Prosím, jen se ptejte.
8: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
7: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
8: Cože? V Radio Luxemburg?
7: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
8: No pánové, co teda?
7: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
6: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem

aby měli jiné moly, rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit. Až

tvor. Jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rád.

sotva se jí za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivý

prášek na moli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal.

0: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
1: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tamu držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech. Ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
2: Dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
3: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho sebou.
2: Proč?
3: To je z Tuzexu.
2: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
4: Tak to jsou peníze z prvního století.
3: Ano, drobné.
4: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
3: Vždyť to říkám.
5: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
3: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
5: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
3: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
5: Poslyšte.
3: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ, já stran vystupování.
5: Je z prvního století.
6: To bude světová událost.
5: Ano.
1: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
7: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
8: Lucerně prostě.
7: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
9: Ne domů.
7: No, Milda, ne domů.
8: Ne domů.
7: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
8: Když říká všude dobře, tak co doma, že jo? No.
7: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny. Nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A Milda začala říkat, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím vám znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší módou, nemohl. Teď jsem dostal já záchvat s ním.
8: Ano.
7: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním 1/4 hodiny na zemi, nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
10: Oni chtěli myslet, že se perem.
7: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
10: Jo.
7: No.
10: Ty jsi po mně čistil.
7: On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili.
10: Prostě.
7: Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda pověla, hele, teď když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl znovu.
11: To je pro nervy, no jo.
7: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
10: Jistě, to je pro psychiatra.
7: Nikdo nevysvětlí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli. Ale...
10: No já jsem pak s tím byl u psychiatra, no. S tohle větou, no. A on mi ji nevysvětlil, ale nechal si mě tam. No.
0: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
10: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou ku příkladu lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
12: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
10: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
12: To se nedivím.
10: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
0: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
13: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce, s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Jiráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starej hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný. Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem, byl z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že? Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hlavě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se všechno slyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec.
5: Je.
4: Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
6: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
7: Tak co potřebuješ?
6: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
7: Odpovídej, než se tě ptám.
6: Kolik vás bude u stolu?
7: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
6: Co?
7: Osm?
6: Co?
7: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
6: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
7: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
6: Pečeně, pyramida z různých pečení na velemíst. Dvě velké telecí ledviny po panensku. Tři bažanti, čtyři kafouni, půl tuctu perliček, tucet ksepelek, dva tucty kvíčel, tři tucty jako nezres.
7: Aha, dost,
6: jako
7: nezres.
6: Jako nezres.
4: Slyšel si otázka na to správné výšivy? Pamatuješ si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
6: Hotová
4: vražda.
6: Nehledě
4: už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
7: Ne. Ale no ne. Hoj ti na mou hruď, ať tě obejmu. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
8: Tak jsem tady, no.
9: Koukám. Cože tě pustila?
8: Chtěl jsem ti vyhovět.
9: No máš zas nějaký průšvih.
8: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
9: No.
8: No počkej, vážně.
9: To tady dlouho nebylo.
8: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost. Blbec.
9: Co ti píšou z té advokátní poradny?
8: No, oni jedou do ciziny, tak potřebují podpisu.
9: Ukaž mi ten dopis.
8: Sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to. Jestli budeš čeživ, píš.
9: Šumáre, kolik si koupil těch kytek?
8: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
9: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
8: No, konečně.
9: No jo, konečně. Byla znásilněná.
8: Ergot, kdo by to do toho našeho klukaře?
9: Znásilnili nějaký mužský.
8: Jo, mužský, přímo mužský. To je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
9: Ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
10: Prosím tě, pojď. Ahoj, táto. To je Erika.
5: Já jim jdu ukázat paní domácí.
10: Dobrý den. Dobrý den.
2: Já jsem tatí. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
10: Tak. Děkuji vám. Tak, moc to potřebuji.
2: Ne, vůbec to rádi.
5: Tak pojď, no.
10: Děkuji.
9: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
2: No to se mi měl neznácenit, nebo co?
9: Jsi musel líbat rukové.
2: Co učiní gentleman mého kalibru
9: takové? Prosím to, vám, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
2: Já jsem volil.
9: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.

0: No, dál.
1: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
0: Já jsem se byl vyvenčit. No.
1: Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
0: No, dobrý, mě naučil. Až vám budou 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
1: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
0: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
1: No, ten jsme dali taky.
0: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
1: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
0: Kluci, sergot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
2: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
1: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
0: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
1: I hned.
0: I hned. No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
3: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostma.
0: Co se děje?
4: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
5: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
0: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
1: No, to je přece stejný.
0: To není stejný.
1: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
0: To bych se neodvážil.
4: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
0: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a to prostě není to pravda.
1: No ale to není jasný.
4: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
5: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
4: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
0: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: Volala už Jiřina, moje paní myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ano, prosím. Velice nerad bych rušil. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám stál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No prosím, nezbláznila se, co pak kradu? No ale ostatně, jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čověče, já jsem vám dal o stovku, teď vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem rušil.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned, teď! Vy hulváte, vy nevychovanče, vy sprostáku, vy surovče, tady to máte, strčte si to za klobou. Udávte se těmi penězi, má poklona.
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Rukujím vám.
2: Pane Kopecký.
1: Moje paní je už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den, omlouvám se, že... Dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva, co pak?
1: No.
2: Pane Kopecký, bohužel spěchá, přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych...
3: Ale no ano,
1: já bych
3: ještě samozřejmě, tak... malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
2: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak laskav na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdřív.
3: Ale prosím vás, to
2: nasledám.
1: Poprosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Jsem mešuge ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, Tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. O, takový ten...
7: No, slova, no, nech se vedem, do holubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A k té další části otázky, pokud...
6: No, právě.
3: Proč jsem se tolikrát ženil?
5: No, to
6: ne,
5: ani
6: to
5: ne.
6: Tam nebylo. Ne,
5: ale jestli jste šťastný v manželství.
6: Šťastný.
7: To je tak, podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický, ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc. Že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá, máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné. Je to strašně podstatné. Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství.

Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. O čem bude? Asi každé město i vesnice mají své starousedlíky, kteří tu žijí po generace, a také nově příchozí, kteří si teprve hledají své místo. Starousedlíci znají každou uličku, pamatují, jaké to tu bylo kdysi, a udržují tradice. Ti, co se přistěhovali, tak přináší svěží vítr, nové nápady a jiný pohled na život v komunitě. Jak se tyto dva světy dokážou propojit? Dochází ke střetům nebo vzájemnému obohacení? Jak je to u vás? Jste starousedlíkem nebo náplavou, jak se říká? Jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení? Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás nějaký společný zájem? Nebo stále platí to, že bez hospody to nejde? Jaký je váš společenský a kulturní život? Svůj příběh zavolejte do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Barbosíková. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 4:03 a je s námi paní Věra. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prachatic, abych chtěla říct svůj příběh. Tak v starou osedlici, tady s tou jsou Prachatic, bydlím teda v Ostrově, ale jsem tady ve Vodňanech, ale ve starých máme starý Prachatice a Ostrov, třeba dáváme dohromady třeba soutěž nějakou, kterou pořádají jako obě dvě obce najednou, jako tady jsou hasiči, nebo já nevím, o Velikonocí, že se setkáváme starý Prachatice Ostrov najednou, nebo Majku stavíme, jo, teda to Majku staví teda starý Prachatice Ostrov každý zvlášť, ale to stavíme až na Letnice, takže když je pol ve Vlachově Březí. Nestavíme to jako na Velikonoce, ale to, no takže je to docela jako příjemný, že se, a teď říkali, že bychom mohli udělat se na Velikonoce, že bychom tam mohli jako i harmoniku. Já znám vlastně přítele, který hraje na harmoniku a bude mi hrát tady ve Vodňanech 9. října, tak pozvu všechny lidi z Otavy kdo přijde, tak přijde, no, je mi to jedno, dám chlebíčky všem, co tam budou, no.
0: Jak dlouho tady bydlíte v místě, kde právě teď žijete?
1: Prosím?
0: Vy jste tím starousedlíkem, jste velmi dlouho už ve vaší vesnici nebo
1: starý
0: ve vašem městě?
1: Ve Ostrově bydlím od narození. Takže mi je 56 tam let.
0: Úplně doma, máte tam kořeny. Jaké to je, když se přistěhuje někdo nový, třeba do vaší ulice?
1: No, když se přistěhuje někdo do nové ulice, tak chci poznat jeho třeba kořeny, nebo to a hned se s ním seznámím a řeknu, dáme si se raz tam a tam a jdeme třeba na kafe a na chlebíček a taková jsem já, to je to samý práci, když někdo přijde novej.
0: Tak to je fajn, že se snažíte vzít ty nováčky mezi sebe, tak by to mělo vypadat, ale ne vždy je to pravidlo. Zažila jste někdy nějaký takový sousedský spor?
1: No, taky spor byl tady třeba, já nevím, kvůli psovi, sousedi měli psa takového kousacího a prostě kousal s letákama a pokousalo do nohy, takže vlastně jsme museli volat vlastně doktora, tak museli potom doktorovi, ale on pokousal víc lidí, ale potom se odčal nalipnout, takže kousací pes a prý už umřel, no, takže jinak je to tam v Ostrově dobrý, sousedi dobrý, starosta, no. Tak třeba já třeba bych chtěla ještě, aby dali lavičku tam, nebo v Ostrově udělali lepší zastávku, jo, tak to třeba to dodělají, no. Teď kostel opravili, tak třeba na to dojde, no.
0: No, takže u vás to funguje všechno tak, jak má, tak to se hezky poslouchalo. Kdo je u vás iniciátorem akcí, které pořádáte? Vy jste o nich mluvila na začátku. No, byla jste vy taky součástí příprav nějaké velké akce?
1: Ségry syn, ten vlastně je v tom ano, a můj syn taky, takže vlastně když jsou, teďkon jak budou v říjnu volby, tak vlastně...
0: Věruško, já vás jenom zastavím, protože v tuto chvíli nemůžeme ve formátu tohoto pořadu v noční lince mluvit na jakékoliv politické téma, takže možná se vás zeptám dál, jestli je nějaká nejbližší akce, na kterou se těšíte. Dodržujete u vás nějaké tradice, které se nějak vážou historicky?
1: Tak akcích, pak na jeden leták dali zdarma slavnosti, ale já se...
0: Dobře, Věruško, tak já vám moc děkuji, že jste se k nám dnes přihlásila o slovo, že jste si s námi povídala. Popřeju vám dobrý večer, spojení není nejlepší, asi mě úplně dobře neslyšíte, ale hlavní je, že my jsme slyšeli ten váš příběh z vašich Prachatic a z vašich ulic. Děkujeme za to a posíláme Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Někdo zná na své vesnici každý dům i příběh jeho obyvatel. Jiný se tam přestěhoval teprve před pár lety. Dnes v noční lince Českého rozhlasu mluvíme o starousedlících a náplavách, o tom, jak se jim žije vedle sebe. Teď je s námi paní Věrka, která bude vyprávět. Dobrý večer, těšíme se.
1: Dobrý večer. Tak já jsem ta náplava a dostala jsem se na vesnici, když mě bylo 21. A protože jsem byla sportovně založená, tak mě přijali. Šla jsem hned dělat cvičitelku a přestala jsem pro ně být náplava. Mm-hmm. Tak to si myslím, že bylo takový vítězství, že jsem byla teda člověk z města, ale protože jsem se hned zapojila do těch akcí, které se na té vesnici dělaly, tak to bylo v pohodě. Za to jsem byla ráda.
0: To dává smysl.
1: A myslím si, že jsem opravdu měla štěstí, že mě vzali do party, jak se říká, a dělala jsem tam dlouhý léta, když už jsem nemohla cvičit, tak jsem dělala zapisovatelku a dostala jsem i takový čestný uznání za tu práci letitou, kterou jsem tam prováděla. A to čestné uznání jsem dostávala v loňském roce.
0: Takže vy jste se vlastně stala součástí života vesnice, hlavně díky tomu, že jste tam spolu s nimi sdílela aktivitu. Asi je to dobrý způsob, jak může nově příchozí mezi starousedlíky zapadnout, že? Nabídnout něco svého. Místní vědí, kdo s kým chodil do školy, komu patřil, který dům, možná i kdo s kým před 30 lety sdílel, nevím, nebo kdo se kde pohádal. Jaké to pro vás bylo přijít do takového prostředí jako úplně nový člověk?
1: No tak to nějak mi tohle to nic neříkalo.
0: Tady. A teď, paní Věrko, když tam přijde někdo nový, tak jak to vypadá? Máte s ním třeba soucit a snažíte se mu pomoci zapadnout?
1: No, oni si, když si dají říct, tak jo. Ale on to každý řeší po svém. A myslím si, že no nevím.
0: Věrko, a přichází
1: že je
0: právě
1: na to dneska úplně jiný názor, no, než býval tenkrát. Nedávno nám podešel jeden z těch pracovníků, byl mu 1,90 a předtím jsem teda, to byl frajer, který pro tu tělovýchovu tady dělal dlouhý léta, co mohl. A neměl za to ani peníze, já taky ne, a neměl za to ani nějaký význačný postavení. Tak pro mě to byl člověk frajer. A takových frajerů už dneska moc není. Dneska se každý jako z toho snaží, když něco dělá pro tu obec, ten člověk, tak se z toho snaží nějakou výhodu získat. Což za naší doby teda nebylo, mě 86 let, takže my jsme to brali, no, úplně jinak. Každá doba něco nese, podle mýho zase a zkušeností, něco dobrýho a něco, co už tak dobrý zase není.
0: Takže sousedské vztahy se podle vás proměnily, že dřív bylo samozřejmostí přiložit ruku k dílu v tom, aby ta obec nebo to město vzkvétalo, a dnes se lidé spíše hledí sami na sebe.
1: Když mě vzali do party a nevím, dnešní doba má úplně jiný pravidla, kterým já už nerozumím. Ale přála bych, aby se něco z toho starého vrátilo. V přeju vám hezký vysílání, máte vůbec hezký pořady.
0: Děkujeme, Věrko. Tak ať už se doba pravidla mění jakkoliv, z vašeho vyprávění je cítit, že cestou k přijetí může být zájem o místo, o lidi, kteří v něm žijí, protože tak jste to měla vy, když jste přišla do té vaší vesnice, obce, komunity v těch 21 letech. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Přeji vám, ať se vám dobře žije ve vaší společnosti.
1: Já vám přeju zase další hezký vysílání a hezký náměty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kolik let musíte někde bydlet, aby o vás místní přestali říkat, že jste náplava? Právě na soužití nově příchozích a těch, kteří mají v jednom místě kořeny po generace, se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A vysílat s námi přichází pan Jaroslav z Pelhřimova. Zdravíme vás, vítejte.
1: Já taky, Jaroslav, zdravím všechny posluchače noční linky a vás. A první řadě moc děkuju za tuhle krásnou písničku od Michala Tučného, Kosmický vandr. Jako country mi na mě velice moc potěšila a když si hromadu letu jsem ji zpívala s country kapelou Moravči v jedné vesnice u Pelhřimova, jako to už vzpomínám na to hromadu let. Mm-hmm. A teď k tomu tématu. Takže, já na plavinina nejsem, já jsem tady starou sedlík Pelhřimově žiju 42 let, táhnu na 43. rok a většinou těch Pelhřimáků si to tady drží, jako těch místní tady je hodně, jich tady jakoby málo, když se mě doby ten nový přijde, spíš jakoby, jestli se mě jednou spíš probdá, z tohohle spíš strany je to jakoby, ale jestli se to bere jako naplavenina, to je těžko říct.
0: No, já myslím, jakoby, že ano,
1: přivdá,
0: ano, pokud to přijde nová osoba do nějaké nové komunity, tak o tom můžeme vyprávět. Tak jak to vypadá, když se něco takového stane? S koláčem asi nepřijdete uvítat nového člena, nebo ano?
1: Jako já jsem míru milovný člověk, protože má jakoby, že jako já každý rok, co tady má paní, myslím, že pojídala Věrka, že by, s těma chlebíčkama, že to má paní Věra, že jo, o tom hovořila něco, že tak je v té práci přírodový člověk, že ho ráda uvítá, popovídá si, že ho pozor na tu kávu, říkala, nebo takhle. Já s tím problémem taky většinou nemám, jako je dokážu se pobavit s každým, a kdo mi nevyhovuje, tak od toho radši odejdu.
0: Dobře.
1: Ale teď bych třeba uvítal těm akcím, my tu máme letos vlastně teď tenhle víkend pouť, zase po roce, v Pelhřimově. Takže doba mít ještě chuť a náladu, tak se zítra ještě můžete ten den zavítat na pouť Pelhřimovskou. No a...
0: Jaroslave, a jinak... jak dlouho teda asi trvá, když se z té náplavy stane starousedlík? Co myslíte?
1: Jako může se stát, ale nemusí se stát třeba nikdy. Bude jako náplava furt. Tak je těžko říct, tohle to jako záleží, jako ty lidi přijmou. A ten člověk jako přijme jakoby to okolí, no, těžko říct, taky se to nemusí stát, že tím starou sedlíkem už se ani nestane. Nebo tak vybrat nebudu, jakoby, že je furt jakoby ten, co přišel a je furt moc pryč, jo.
0: A kdybyste se mohl rozhodnout znovu, chtěl byste žít tam, kde máte kořeny,
1: Já jsem přímo Pelhřimák, já jsem tady rodilej.
0: Ano, ale nelákalo vás někdy přestěhovat se někam, kde vás nikdo nezná, začít znova?
1: To ne, jako já jsem to mohl udělat, já jsem to neudělal ani kvůli, a hrozně mě to mrzí kvůli přítelkyni, kterou jsem opustil, to, že jsem nechtěl opustit město. Mm-hmm. A to mě hrozně dneska hrozně mrzí, bylo to jen 42 kilometrů vzdálený do Havlíčkova Brodu a já jsem to prostě kvůli tomhle nepodnik a tak jsem mi takhle tím to ztratil.
0: No, tak ano, určitě i takové věci se stávají. Která místní tradice je pro vás tak důležitá, že byste nechtěl, aby zanikla?
1: Tradice? Tak tady na tradice už nám tady bohužel zanikla, a to bylo město rekordů a kuriozit, co tady pořádali hromadu let. Ano. Ta tradice, ta se teď proměnila na slavnostní města, takže jsou to, ty rekordy tady byly vyhlášeny, jako se říká, to v město rekordů nebo bláznů.
0: Ano.
1: Tak jak se to... Tak traduje o nás a to je takový jakoby říčka, ne? Že to budeme brát tak doslovně, jo? Abych nějaký urazil Pelhřimov a tak se to jako říká.
0: Já teda ty blázny neznám, znám jenom ty rekordmany z Pelhřimova. Dobře.
1: A...
0: Ano?
1: Ještě, jaká otázka ještě k čemu?
0: Ne, Jaroslave, co říct si závěrem? Žije se vám dobře, žijete ve své obci dlouho, jenom tedy možná máte pocit, že jste kvůli tomu, že máte tak silně zapuštěné kořeny právě
1: silně,
0: v Pelhřimově,
1: no.
0: Přišel možná o možnost se setkat s nějakou láskou a zůstat
1: no,
0: s ní.
1: No, to bylo vážně, jako to už to bylo takové, že on je tam bydlet s ní a já jsem ten krok prostě nepodnikl, já jsem ten město nechtěl opustit, no. Ale dneska bych už určitě reagoval.
0: že to bylo 45 kilometrů, to není taková dálka, aby
1: ten nebyla to dálka, ano, nebyla. Určitě ne, ale mrzí mě to, ale určitě už bych podruhé tuhle chybu neudělal a určitě bych jít jakoby s tím, tou naplaveninou se třeba i rád někde stal.
0: Tak uvidíte, co vás ještě potká. Děkuji za sdílení, mějte se krásně.
1: A ještě krátkost, ještě zdravím taky panu Danu z Blanca, jestli ještě posloucháte, to jsem zapomněl. Tak jo.
0: Opatrujte
1: paní Jarušku, krásný večer a všem posluchačům a vám šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Možná jste pátou generací ve stejném domě, možná jste se do své obce, do města nastěhovali minulý rok. V noční lince dnes zjišťujeme, jestli na délce kořenů ještě vůbec záleží. Teď je s námi pan Olin z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, dobrý večer všem. Mám začít?
0: Ano. Můžete.
1: Já jsem vlastně naplaveně na celý život, když to tak vezmu. Takže první naplaveně byla, když jsem šel ze svého rodiště do Rožnova na Průmyslovku a byl jsem na internátě a potom na privátě. To je taky naplavenina. Ale to se tak nějak nepočítá. Potom další naplavení byla, když mě zavolali na vojnu na 2 roky. Tam nikdo tak neřekl naplavenina. A první naplavení, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem šel do paneláku v Rožnově na krátkou dobu celkem, protože pak jsem to změnil na Kopřivnici, kde jsem doposud. Ale můžu říct, že jsem se fakt opravdu ani jedenkrát nesetkal s tím, že by mě někdo řekl, že jsem naplavenina. Fakt opravdu ani jedenkrát. Možná to bylo jedenkrát, nebo potom jsem měl v průběhu, nebo když jsem byl v zaměstnání, tak jsem se musel přestěhovat na rok a půl do paneláku v Novém Jičíně. A tam jsme byli naplaveniny všichni, protože jsme se všichni nastěhovali do nového paneláku. A tam se to vyřešilo tím způsobem, že jsem dala hlavinka z kruhovičky a prošel jsem celý panelák od spodu až nahoru a seznámil jsem se se všemi, kteří tam nastoupili. A takových 5-6 rodin tam bylo, které jsem znal už dříve. S těmi ostatními jsme se seznámili. A já v průběhu toho jsem se pasoval jakoby z takového údržbáře, protože jsem měl celkem dobře vybavenou jakoby vlastní dílnu, kterou jsem si udělal z kotelny. Jako kotelna. To kotelna nebyla, ale byla tam přivedený inženýrské sítě zvenku, to znamená teplá voda, topení a tak dále, to byl taky kamrlík. A všichni, kteří když něco potřebovali, přišli za mnou. Já jsem jim řekl, co jak potřebovali, půjčit brtačku, já nevím, kleště, nářadí, prostě všechno jsem měl, tak jsem jim napůjčil a prostě s tím jsem se takovým stal takovým, jak to nazvat, nezvoleným údržbářem. A bylo to v pohodě. Pak jsem se vrátil tady do Kopřivnice a žiju tady do dnes a opravdu jsem se nikdy nezetkal se slovem naplava. Ani bych to, i když se někdo tady nastěhoval, že tady spousta lidí cizích je, tak to nikomu ani se tady neříká, nebo já to neříkám vůbec určitě. Takže to je všechno těm naplaveninám v mém životě.
0: No, jak jste říkal, že jste takový neplacený údržbář, když je potřeba, tak přiložíte ruku k dílu a pomůžete. Možná, že právě ta vzájemná pomoc dělá to, co z té vesnice vytvoří skutečnou komunitu, že tam vlastně každý má to svoje místo a takový údržbář, tak to si myslím, že je v dnešní době hodně ceněné.
1: Dá se to tak říct, že vlastně je takovým spojovatelem mezi všemi ostatními, protože ten potřebujete tento, tak se zeptám, tam se zeptám, jo, můžu pomoct, tak přijde. A to prostě je to taková příjemná komunita, si myslím. Takže pokud člověk chce samozřejmě a bude nějaký takový, nechci říct rypák, tak prostě si najde vždycky někoho, do koho se bude trefovat. Ale proč bych to dělal? To je zbytečné. Strpšil asi život, to nepřichází v úvahu.
0: Jste vy právě ten, který rád navazuje nové vztahy s novými obyvateli?
1: No, jako nemám s tím problémy. Když někdo přijde, cizí, zeptám se, pobavím se. Nemám problémy, opravdu.
0: Možná si vzpomenete, jaké to bylo a jak jste se cítil vy tehdy? Tak se snažíte to zpříjemnit těm ostatním. Není to tak?
1: No tak je pochopitelné, když někdo přijde do cizího prostředí, takže se cítí takový nesvůj, to je jasné. Zaprvé nezná, co, jak třeba příkladem, neví, kde je obchod, neví, kde je hospoda, neví, kde je tam železářství a podobně. A když mu někdo podá takovou pomocnou ruku nebo pomocné slovo, tak je rád samozřejmě, protože se tím zbaví takové nejistoty a Když takových lidí najde kolem sebe víc, tak se začlení, zapadne a je to prostě v pohodě. Není, já v tom nevidím problém. A strpčovat to někomu jenom kvůli tomu, že se od někud přistěhoval, tak prostě proč ne? Proč teda jo?
0: A co je první věc, kterou by měl nově příchozí udělat, aby ho místní přijali, Oline?
1: No, záleží kde. Když je to v tom městě, v tom paneláku, tak zajít. Snažit se vlastně poznat to okolí a poznat ty lidi v tom vchodě. Třeba i tady v té nenoční relaci, teda v tom čase, co tady si povídáme, tak už tady párkrát proběhly diskuze. Takový jedna paní si stěžovala, že bydlí panák už tolik takovou dobu a nikoho tam nezná. Proč je nezná? Protože nechce. Jinak si to nemůžu vysvětlit. Abych potom si stěžoval ještě to tady tlumočil do rádia, že mě sousedé neberou, protože nevím ani proč, tak a nemám zájem se s nima seznámit. Ale k té vaší otázce, takže bych zvládl ten panelák, ten vchod, to okolí, potom to už by se možná navázalo nějak sama, ale ideální to je na vesnici, když se někdo přestěhuje, kam jde, chlap jde do hospody, představí se, já bych to tak udělal, představím se, pánové, dovolíte, jsem ten a ten a ten, dávám, nebo poručím vám štamprlu, ať se neurazíte, nebo chci se nějakým způsobem přivítat tady s vámi, seznámit se, protože jsem cizí, budu potřebovat, protože mám rozestavený barák, nebo budu potřebovat něco, to můžu se na vás obrátit, děkuji, ano, když ne, když řeknu ne, tak prostě odejdu a je to vyřešené. Ale nikdy se tady toto nestane, na vesnici určitě ne.
0: Ano, tak důležité je prostě udělat ten první krok, nebát se.
1: Ano. Přijít, představit se a říct, jsem ten a ten, přišel jsem s tama, budu bydlet tady a tady. Mm-hmm. Asi tak nějak, já to tak nějak.
0: Kdo chce, tak
1: zapadne. Já totiž nemám problém. No já už jarčím.
0: To je dobře, že nemáte problém, to nepoznáte. Já myslím, že vás bych zrovna chtěla mít za souseda. Mějte se krásně, no, zavolejte zase příště.
1: Mějte se hezky taky, děkuji za prostor. Zdravím všechny moje známé kamarády a kamarádky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka. Říká se, že domov není jenom adresa, ale hlavně pocit, že někam patříme. Kdy jste vy poprvé cítili, že místo, kam jste se přistěhovali, už je opravdu vaše? Nebo jste se nestěhovali a žijete už po generace ve vaší obci nebo městě? Paní Boženka je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím a všechny posluchače a chci se připojit. Já jsem vyrůstala na vesnici a asi do těch 30 roků tam jsem se tak vdala. Můj muž přišel z vojny, ten byl ze Slovenska a lidi ho na ty vesnici jako přijali, protože byl šikovný automechanika a prostě uměl všechno, že. No a bydleli jsme nájmu a naším jako přáním, nebo prostě jsme chtěli vlastní bydlení. Tak jsme koupili dům v Hradci a přestěhovali jsme se v 66. roce v únoru o pololetních prázdninách do Hradce. Měli jsme, nebo máme tři děti a ty byly školou povinný, že jo, tak jsem je šla přihlásit do školy o pololetních prázdninách a pan řídící mě přivítal slovy, no, zase nějaká náplava. Já jsem byla, jako když mě dá facku, já jsem se na něj nemohla podívat, ale naštěstí tam byla paní učitelka, která jako děti hned jako vzala a říká mě, on to pan řídící tak nemyslel. A já jsem říkala, no, takový uvítání teda jsem ani nečekala. No, ale navázali jsme jako přátelství se sousedy, to nám trvalo asi měsíc nebo tak nějak, to sousedí, protože manžel, my jsme jezdili s nákladákem, manžel ještě musel zůstat jako nějakou dobu v těch cihelen. No a pak přešel jsem do Hradce a tady se dost jako stavěly rodinný domky a tak a když se to jako rozkřiklo, nebo prostě se dozvěděli, že jako jezdíme u cihelen, tak občas někdo přišel a říká, přivez mě dva pytle cementu nebo prostě ve stavebninách. No a tak pomalu jsme zaplovali do toho přátelství tady, že jsme měli hodně jako přátel, pak ještě sem přišli i vojáci nebo důstojníci z náměště nad Oslavou a mezi nimi bylo dost Slováků, takže se jako jsme spřátelili a manžel byl šikovný automechanik, tak se to brzy rozkřiklo a měli jsme hodně prostě takových těch známých, a který jako když potřebovali, tak přišli a manžel zase pomohl jim a docela jsme tak nějak jako zapadli. Já jsem se zapojila do Červeného kříže a k zahrádkářům a do Sokola a měli jsme hodně těch kamarádů, takže jako v celku i děti se brzy seznámili a tak, že nás jako přijali opravdu dobře a měli jsme tady jako no dobrý takový společenský život.
0: To je krásné, Boženko. Kéž by to tak fungovalo. A přitom to začalo takovou větou, jako tak je tady další náplava.
1: No, tím teda, ale já jsem už tím panem řídícím už jako nikdy se nesetkala, protože on pak odešel z té školy a No, chodili tady děti do první a čtvrtý třídy a pak do té devítiletky chodili na Nový Hradec. No, takže tak nějak to bylo jako...
0: Boženko, no. A poznáte už při prvním setkání, že člověk, který chce opravdu zapadnout, být součástí obce, opravdu bude dobrým parťákem, má třeba starousedlík určitou povinnost udělat krok směrem k novému sousedu?
1: Tak byly děti jako ve stejném věku, chodili do stejné školy, tak když jsem chodila na rodičovské sdružení, na ty schůzky, tak jsme se jako seznámili i tam, pak tady sousedky pracovali, nebo byly zapojeny do hasičského sboru, tak když jako byla nějaká oslava, protože tady dost se toho pořádalo, bylo tady dost členů, tak vždycky přišli a říkají, pojď s námi, prostě nám pomoc, takže tak nějak, když si se mohla, a většinou to bylo sobotu, neděli, tak jako jsem s nima chodila a pomáhala jsem jim teda a no... Já nevím, dost jsme jako se brzy zapadli a dost jako těch přátel jsme tady měli. Pak za námi jezdili na Slovensko na dovolenou, někteří je od na chalupu a pak i do vojenského klubu jsme se přihlásili a jako členy a tak. Prostě opravdu jsme sem zapadli, že tak nějak problémy jsme neměli až na sousedy, se kterýma jsme koupili dům.
0: Tak to se těším, že nám někdy popovídáte. Ale to až příště, protože v tuto chvíli už se musíme rozloučit. Tak děkuju za to, že nás posloucháte, že se zapojujete aktivně a budeme se těšit na vaše další návštěvy.
1: Všechny a přeji dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: fotbal, hasiči, hody, společná brigáda nebo posezení v hospodě. Někde právě tam začíná cesta mezi místní. Co pomohlo zapadnout vám a jak dlouho vám to trvalo? Ptáme se pana Standy, který volá od Brna. Zdravíme vás.
1: Já vás taky a všechny posluchače zdravím. No, mně se nelíbí tady to téma a ten název náprava. Mně to připadá takový jako hned dehonestující náprava. Náprava v řeci, to je přece něco, co tam nechceme. A já bych to bral třeba radši, že se někdo přistěhuje, když už to musí.
0: No, já vám úplně rozumím a víte co, ono to tak právě někdy je, že někdy někoho bere jako tu náplavu, jako někoho, koho tam právě nechce. A proto o tom mluvíme, kdo má takovou negativní zkušenost, kdo třeba zažil něco takového na vlastní kůži, nebo kdo byl na té druhé straně.
1: No ano, no tak já myslím, že cílem lidí všech je přátelit se, seznámit se. A já jsem vlastně kolikátý, já mám bydliště, tak u rodičů, u lidé jsem vyrostl, potom jsme dostali s manželkou první byt, jsem byl sice malý, pak druhý, ten byl velký, a když nám děti vyrostly, tak už zase byl pro nás moc velký, tak jsme zase ten vyměnil do dalšího. Nikde jsem neměl žádný problémy se sousedama. Základem je, já jsem typický městský člověk, jo? Takže ve městě je to trošku jináč, tam se jeden vchod paneláku může zdát jako celá vesnice. Tak v prvé řadě lidi zdraví. Přistěhuji se, potkávám tam lidi. Každého pozdravím, jedu do práce, no dneska už ne, přijdu na zastávku trolejbusu, tam jsou nějací lidé, já je neznám. Ale připadá to takový divný, abych tam přišel a mačky, že tam postaví. Tak řeknu dobrý den a ono to přijde samo. Lidi spolu naváží hovor a pak máte známy nejenom z toho paneláku nebo domu, kde bydlíte, ale máte i v celé té oblasti, třeba na celé ulici. No, pejskaři chodí s pejskama na procházku. My jsme kdysi mývali pejska, no teď už nemáme, ale když je potkáme, tak vždycky pejska pohladíme. A lidi s váma promluví, prostě nemáme s tím problém, ale prostě mně se nelíbí, když někdo řekne náplava, a zejména na vesnici, protože mám kamarády z vesnice a přátelé máme z vesnice a jezdíme se navštěvovat, tak zrovna na tom venkovině to připadá jako, že to je náprava, ten mezi nás nepatří, protože na venkově ti obyvatelé, ty vesnice jsou jakoby jedna rodina, i když spolu nejsou příbuzní. Tak nějak mě to připadá. No to by bylo všechno, co bych tak tomu řekl. Základem je s těma lidma se zdravit a nejenom ve vchodě, jako v domě, ale i na ulici, třeba aspoň blízkosti vašeho domu, nebo když potkáváte lidi při cestě na zastávku trolejbusu, u nás jezdí se i v Kolotovici trolejbus, tak prostě každý ho pozdraví, ať je starší nebo mladší, to je jedno. Samozřejmě děti ne, ale dospělý od člověka, to dejme tomu i od těch 20.

0: Jo, i když jsem se přistěhoval a byl mi 60 skoro, nebo 50, 50, tak potkal 20 letého kluka, nebo má oj. No a hned je člověk se všema kamarád.
1: Stando, vy jste začal hezky, že by bylo dobré, kdyby spolu lidé žili dobře v míru, kdyby vytvořili místo, kde se dobře žije všem. No a právě ta ochota udělat krok k tomu druhému rozhoduje o tom, jak se z té náplavy časem stane jednoduše soused. A to už je vlídnější slovo, to mi určitě dáte za pravdu. A možná, že samozřejmě ta cesta toho pozdravení se je ta správná. Souhlasíme s vámi a určitě řada posluchačů přitakává. Děkuji.
0: Řekl bych strašně důležitý. A asi takhle. My jsme s manželkou Trampové, teda bývalý Trampové, protože já jsem potom osilpl, dostal jsem takzvaný zelený základ, tak teďka se zdržujeme spíš doma. A my jsme teda čundrovali a chodili jsme přes vesnice. A to je, víte, co je zajímavé? To se vám ve městě nestane. Na vesnici jdete, tam si hrají děti a jde kolem jim dospělé a oni všichni, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Což na vesnici, ve městě se vám kolikrát nestane a i děti, které bydlí s váma ve vchodě. Ve vchodě nepozdraví, víte,
1: je,
0: jako.
1: Je to tak.
0: Ale to jde odstranit. To tak tomu dětem řeknu ahoj. No a ona mě začne říkat ahoj, ale už jsme kamarádi.
1: Ano, už se to naučíte. Tak děkuju, mějte se dobře, zavolejte zase někdy příště, Stando. Zdravíme.
0: No já jsem se pokoušel volat asi 100krát a teď se mě to podařilo po druhý život.
1: Tak do třetice všeho dobrého se říká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, krásnou noc, milí posluchači. Půlnoc je za námi a před námi druhá společná hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a připomínám naše dnešní téma. Starousedlíci versus náplava. Povídáme se o tom, jak se žije těm, kteří jsou někde doma po generace a těm, kteří přišli odjinud a své místo mezi sousedy teprve hledají. Co pomáhá tomu, aby se z nově příchozích stal jeden z nás? A co naopak dokáže soužití zkomplikovat? I ve druhé hodině budu ráda za vaše příběhy a zkušenosti. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia. Na jedné straně věta, vy nevíte, jak to tady chodí. Na druhé, kdyby se nic neměnilo, nikam bychom se neposunuli. Dnes dáváme prostor oběma pohledům. Tak i o tom můžeme mluvit v dnešní lince Českého rozhlasu, v dnešní noční lince, protože máme krásné téma. A to zní starousedlíci versus náplava. Možná jste pochopili význam těch vět. Uvidíme, pan Robert si s námi teď bude povídat na toto téma. Zdravím vás.
1: Dobrý ráno. I když to vypadá ještě, že je večer, protože je tma. Jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu. Já jsem bydlel od jak živa v Olomouci. Jediný stěhování, který bylo, si nepamatuju, protože jsem měl jeden rok. A mamka s taťkou tehdy bydleli v Brane, ale stejně jsem se narodil v Olomouci. No a pak přišel brácha na svět, nevím, co to rodiče napadlo, rozešli se. A potom dlouho byla mama sama, našla si jinýho muže. My s brácho jsme si s ním nerozuměli, protože měl děcko z předchozí rodiny. No a rozhodl se, že prostě koupí dům v Lutině. A tak to tak udělali a začali to spravovat. A já jsem jim řekl, a brácha taky, říkám, dělejte si, co chcete, jo, my s váma nikde nepůjdeme, já jsem v Olomouci doma, u toho taky zůstalo. Klidně se mě Jaruško ptete.
0: No tak určitě mi povídejte o tom, jak jste se cítil tam, kde jste se nastěhoval naposledy. Protože já nevím, jestli žijete, jestli jste už dokončil to vaše vyprávění, jestli jste stále na tom samém místě.
1: No pořád jsou v Olomouci a jsou spokojené.
0: A nebudete nic měnit, protože jste spokojený?
1: Není důvod. Ale kdyby se něco vážného stalo...
0: Ano? Roberte? Slyšíme se? Ne. Tak tentokrát nás naše telefonní linka zklamala. Nedoposlechneme si váš příběh. Nevadí. Dáme si písničku od Elánu a potom bude povídat další z vás. Dnes mluvíme o tom, jaké to je nastěhovat se mezi nové lidi. Jaké to je být starousedlíkem, jaké to je být náplavou, jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení. Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás společný zájem nebo stále platí, že bez hospody to nejde?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla kapela Elán, skončila 20 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. My ale nekončíme, my stále pokračujeme. A to ve vyprávění na téma starousedlíci versus náplava. Soužití, tradice a nové pohledy. Kdo volá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka, která žije ve své obci, kde se narodila. A žije tady 86 roku, bydlím 14 kilometrů od Prostějova.
0: A vaše jméno?
1: A vaše jméno je Věra.
0: Věruško, Pospíšilová. Pokračujte.
1: A Jaruško, já teda tady žiju, narodila jsem se jako jedináček. Mám ráda ale strašně lidi a hodný lidi. A řeknu vám, nikdy jsem nebyla ráda, když se někdo z Obětkovic stěhoval. Já jsem to někdy i oplakala. Já jsem naopak byla ráda, když se sem lidi přistěhovali. Ale v dnešní nové době už je to trošku jiný. Staří lidi pomřeli, já když jdu po vesnici a dívám se po těch domech, kde ti lidi bydleli a jsou pryč, tak je mě z toho smutno. A ti noví, co se sem stěhují, hodně taky z měst, tak oni teda, já každého, koho potkám nebo uvidím před domem, přivítám, řeknu jim, že jich vítám mezi nás a že doufám, že se jim bude tady mezi náma líbit. No a tak teda se snažím s každým navázat řeč. Oni potom, když jdou po vesnici, potkají člověka, pozdraví, to teda pozdraví, ale jinak se žádná řeč s náma nevede. A mě to teda dost trápí, protože já mám ráda lidi a ráda si s lidima kousek řeči dám. No,
0: když tak procházíte tou obcí a vzpomínáte, kdo kde kdysi bydlel, tak to znamená, že ta obec je pro vás takovou živou kronikou a já rozumím, že ta místa a ty domy, kolem kterých jdete, tak vás přivádí zpátky do minulosti a vzpomínáte na ty konkrétní příběhy a lidi, kteří tam bydleli. To je samozřejmě, já to mám třeba tak úplně stejně a nevím, až mi bude tolik, kolik vám, tak to už budou nostalgická ty úplně, ale mně to přijde krásné, citlivé, já si myslím teda, že by to tak dokonce mělo být, ale pochopila jsem teda z toho tak, že teď vás nikdo nezastaví a nepovídá si s vámi, nebo ne v takové míře jako tehdy.
1: Jaruško, z těch přistěhovali nikdo, to jsou mladí lidi. No, máme tady jednoho přes jeden dům bydlí, pan policajt je to, slouží v Olomouci, tak ten jediný ze všech promluví na člověka, ale jinak nikdo, každý proletí pozdraví a jinak se nebaví, vůbec se nebaví. Ti lidi nemají, a to jsou lidi z měst, takže oni nemají vůbec zájem o komunikaci. No taky, já už mám věk, že, tak si asi říkají, co bychom se ze starou babou vybavovali, že?
0: Já samozřejmě to nemohu vědět určitě, ale myslím si, že to nebude o vás, ale že to je tak, že ta doba je tak rychlá, že člověk má pocit, že ani nemá čas se zastavit a s někým si prohodit nějaké to vlídné lidské slovo. A schválně jsem řekla, že má pocit, že nemá čas, protože my ho máme, my bychom si ho mohli udělat, ale jak si jsme tak jakoby vtáhlí do toho rychlého kolotoče. Ale zní to jako smutná proměna, teda vám řeknu. Nicméně si myslím, že ty věci mají vývoj a jak začnou ti mladí stárnout, tak budou jako vy.
1: No, já teda opravdu jsem z toho udívená, to už zdaleka není tady život takový družný a pohodový, jak býval. Teď třeba obec se tady snaží, vždycky dělají začátek prázdnin, já tady bydlím blízko Sokolovny, takže se dělá setkání na hřišti tam, posezení, pohoštění a ti lidi přijdou, ale oni na vás nepromluví, oni si hledí si každý sebe, No to je něco, pro mě je to něco strašného. Opravdu, že něco strašného. Ti lidi nemají k sobě prostě žádný kontakt nebo úctu. Já říkám, pozdravím každého, přivítám do dědiny. A já se ještě nestalo, když se sem někdo přistěhoval, aby ho nepřivítala. Každého přivítám. Každýho. A po čase se potom třeba aj zeptám, jak se vám tady mezi náma líbí. No tak tady ten přes jeden dům, pan Chaloupka, tak ten mě řekl a pochází z Brna. A ten mě řekl, že jsou spokojeni, že je tady klid, že to není průjezdná vesnice a že se tady pořád něco děje, takže jsou velice spokojeni. No a těch druhých už se ani neptám, protože oni se ani nechcou se mnou zastavit. Tak pozdraví ho, proletí ho a jdou dál, no.
0: No, možná, že byste mohla být tím člověkem, který by to nevzdával a tady tu hezkou sousedskou tradici byste mohla zase vrátit možná do těch ulic. Oni to možná neznají, jestli přišli z toho města. Možná, že tady by mohl být i ten zakopaný pes a že když uvidí, že si třeba povídáte někde s nějakým jiným sousedem, tak to pochopí, že to prostě patří k tomu životu. Ono to opravdu nemusí být nějaký zlý úmysl, ale možná jim to ani nedojde.
1: To já vím, že to není z jejich strany zlý úmysl. To já si myslím, protože nemají důvod. Já každého slušně jsem přivítala a vždycky jsem říkala, doufám, že se vám tady bude mezi náma líbit. Já jsem ráda, že jste mezi nás přišli. Víte, a tak, jak to by vám mohli říct, nastěhovali, že tak já jsem každého přivítala, kdo jsem přišel. A nikomu bych nikdy neřekla náplava, a naopak, jsou ráda, že se sem někdo přistěhuje.
0: Tak já vám budu přát, aby těch lidí, kteří se s vámi cestou zastaví, přibývalo. Děkuju za milé povídání a ať se vám ve vaší obci, kterou máte celý život, tak ráda žije pořád hezky. A jinak teda, my si s vámi budeme povídat vždycky rádi. U nás se můžete zastavit kdykoliv. Ať se vám daří, Věruško.
1: Mějte se, Jaruško, moc pěkně a přeju vám hodně, hodně, hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Marie z Vysočiny je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás vítáme a srdečně zdravíme.
1: Děkuji, no. Já jsem se od 22 let odsla tady na Vysočině, víte, od Brna jsem pocházela. A ono se tady tak těžko zvykala a ty lidi ke mně měli takový zvláštní vztah, jakože pocházím od města, jo, tak se mě tak jako stranili.
0: Počkejte, no. Paní Marie, a to bylo kvůli tomu, že jste právě z města, anebo by se tak chovali, i kdybyste přišla
1: Věcu namyšlená nebo takový řeči o mě se, ale to nebylo nic, ale potom jsem si zvykla, potom až dvě děti a to, tak jsme se zpřátelili a všechno, ale chtěla bych říct, že jsem nastupovala do Ústav sociální péče, se to jmenovalo Křižanov, to byly ty děti postižené. No a tak ten pan vedoucí mě tak hezky přivítal a ty děti zahráli, oni byli velice šikovní, víte, obratní a to, a hráli taky na nějaký nástroj a tak tam měli harmoniku, jo, a kytaru a tak mě zahráli. Já jsem úplně plakala, mě to tak dojalo, jo, úplně jako, jo, to jako... No a tam jsem se zpřátelila potom s lidima, to víte, moc nás tady nebylo mladých, no ale to se měli ty děti, tak jsem jako potom se už jako tady tohle, ale dlouho jsem si tady zvykala, no, než jsem přišla na to, že je tady hezky, tak.
0: To chápu, tak to nebyl úplně jednoduchý začátek.
1: No, nebyl, no, nebyl. A teď jsem ráda, to víte, mě už 76 roku a jsem ráda, že jsou tady. Je tady krásně, je to Vysočina, máme tady pěkný rybník na návsi a takovou upravenou vesnici jako čistou a celkem jsem spokojená, no. Tak.
0: A jak moc soudržně tam spolu žijete jako komunita?
1: No tak to moc ne, to jako to už tady je víc těch starších lidí, jako teda mladých přikází, víte jak mluvit. A už děti mají a to, takže my jsme ti starší, už jsme jako na řadě, jak se říká, jo, že jako už je nám hodně roku, no některé mi už teda 88 taky. No tak, ale tak, když se potkáme, pozdravíme se a taky promluvíme, to zase jo, to jako ano. No a ten rybník, to je tady krásný, to je taková rarita obce, víte, takový veliký rybník, jako se pěstují ryby a to vždycky je rybolov na jaře.
0: Mm-hmm. No, máte tam takže... mnoho společenských akcí?
1: No teďka ne, no, bývali... A teďka je tam tak, bylo teďka rozloučení s prázdninami bylo, no a o pouti bylo tady takový trochu pohřštění a posezení, no. Jsem tam něco je, ale dělalo se toho víc, no a teďka nevím, no, si lidi nemají tolik zájem. Teď bylo rozloučení s těma prázdninama a dětské den, jo, taky dělali, tak to bylo taky pěkný, no. Mm-hmm. Jo, já jsem spokojená, já jako si nestěžuju.
0: Tak to má být, paní Marie. Tak děkujeme
1: no,
0: za vaši návštěvu u nás.
1: Taky děkuji, mějte se moc hezké, přeju vám hodně zdraví.
0: Na
1: shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje za 6 minut, je tady 1:45. Já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Haló, slyšíme se.
0: Ano, už jste s námi ve vysílání, vítejte.
1: Tak, krásnou noc, tady Iveta.
0: Iveta z Olomouce, povídejte, co vy, jestli jste se někdy považovala za náplavu, jestli jste přišla do nové obce nebo města, anebo jestli žijete už po generace v jednom
1: domě. Já jsem se normálně fakt zasmála při různých příbězích. Ano, já jsem rodačka z Olomouce, jsem se narodila v Olomouci, žila tam plno let. Já nevím, přes 32 let a přistěhovala jsem se po letech potom s přítelem, tedy já jsem teď sama, ale přítel za náma chodí na návštěvu, mám pejsky, tak říkám za náma. A přistěhovala jsem se do jedné vesničky, teda za Olomoucí a jak mluvila ta paní, ta těch 86 roků, jak má, že se s ní nikdo nebaví, tak tady by se mnou by se jí to nestalo. Já třeba mám těžký nákup, tak tady máme obrovskou, oni tomu říkají přehrada, ale já tomu říkám rybník. V tom rybníku jsou kapři, štíky, i ulovili uhoře chlapi, jo, jsem se jich stala, co ulovili, v noci šli a říkali, máme uhoře. A já když mám těžkou tašku, já si sednu u toho rybníka, u té teda přehrady a sedím, hledím na tu hladinu a jak říkala ta paní, vše je opravdu o lidech. To slovo náplava, jak říkal ten pán, to je fakt tak hrozný slovo. Já jsem ani nevěděla, co to je, protože já jsem si vždycky myslela, že náplava je něco s vodou, že? S rybníkem, s řekou, tak náplava. Ale toto tady, jeden takový machr, já už tady bydlím 7. rok, je tady nádherná příroda, teda les, sice ten les vypadá hrozně, tak je prořídlej, ale je tady příroda, louky, pole, jo, baráčky, chaty, domy, nebo domky, chatky. A ta náplava, to slovo, to mně připadá strašný, opravdu. Tady jeden takový machr sportovní, jaký šikovný chlap, jednou to vyslovil, že jsme, tenkrát jsme byli dva tady, že jsme náplava. A teď tam mají takovou malinkou hospodku, rodinu, protože tady není hospoda v této obci. Takže chlapi za pivem jezdí tady na věž, na pivo, anebo teda do Olomouce, nebo já nevím, do Chválkovic, do hospodek na pivo. Tady není hospoda, to je závažná věc, jako jo, když není v obci hospoda, je tu teda. A co chci říct, ta náplava, to je strašný výraz. No a teď chci říct, že to o tom chování, přesně jak říkali ti lidi, musíte opravdu pozdravit, jo, pozdravím, já ty lidi neznám, prostě jsou tady 7. rok a mně se teda podařilo, ze začátku jsem pro ně byla, ti lidi vás nechcou prostě vzít mezi sebe. Jsem to tak cítila srdcem, ale jde o to, jaký jste člověk, jak se chováte, jak vystupujete, v obchodě pozdravím, bavím se, prohodím pár slov, na zastávce, jak ten pán říkal, že mají trolejbus, tak autobus tady jezdí, na zastávce jdu, pozdravím, je tam třeba nějaká starší paní, jde z té hrušky, má nákup, jo, sedí tam, já přijdu, dobrý den, a říkám, prostě ona mi třeba řekne, kam jedu a já říkám třeba, já jezdím ráda nakupovat do Lidlu, protože v té hrušce je to dost drahý, tak jí říkám, jedu do Lidlu, jo, prohodíme pár slov, a nebo já jdu na to přes psi, já miluji psi, já mám sama pejsky a jdou tady nějací lidi plavit psa, jo, se koupou tady v tom rybníku ti pejsci a já třeba řeknu, jak se jmenuje, jo, to je hezka, nebo to je pes, nebo fenka, kolik má let, jak se jmenuje, příště jde ten pán, je na druhé straně rybníka, on mě mávají, jo, pak je to o té komunikaci, jak řekla ta paní. Pozdravit, zeptat se, a jak říkala ta jedna paní, že jí chyběl ti lidi, jo, že tam bydleli, už tam nejsou, mě to taky chytá za srdce, tady chodil jeden pán sedět na tu lavičku, a já už jsem ho tam pak neviděla a tak taky úplně brečím a jsem se dozvěděla, že je někde v ústavu, takže jsem z toho nešťastná, nebo tady kvůli psu umřelo těm lidem, jo, já úplně to prožívám, já vždycky brečím, jo, já, jako ona zemřela, co se jí stalo a teď jsem z toho špatná. Takže tak to je. Je to, jo, a je tady plno akcí a ze začátku ty lidi vás nechcou vzít mezi sebe a jsou ty akce, hudba, teď bude ahoj prázdniny s dětima, pořádají to ti hasiči dobrovolně, je to pěkný. A já tam kolikrát zajdu, jenom tak si sednout prostě, ani si nemusím dát nic k jídlu, tam je třeba taky bušty, makrely, já úplně bulím. Bušty, makrely, pivo si tam hasiči buchnou, basu, jo, piva a kolikrát tam sedím, a i když tam mají hudbu, tak se tam jdu podívat mezi ty lidi. Sednu si tam, mám radost, dívám se, jak tančí, jo, co si dali dobrýho, kolikrát tam jenom sedím, ani si nic nekoupím, jo. Prostě tak, je to o tom, jaký jste člověk. Potom jsem tady pomáhala jednomu pánovi starému nakupovat, chodila jsem mu vařit, on byl vdovec, už starý člověk a lidi si mysleli, že to dělám, že chci jeho domek, jo, já jsem to ani na to nepomyslela vůbec v srdci. Já mám svoje tady, já jsem říkala jednomu, co bych s tím dělala, jo, prostě tak, pomoc člověku druhým, nebo tady mám sousedy dva, tam žijou sami chlapi bez žen a kolikrát neměl léky nebo něco, prý nemáš nějaký léky na bolest a takový.
0: Tak. Ivetko, já si myslím, že je to přirozené, že s lidmi, kteří odešli, odchází i kus vzpomínek na tu obec, jaká bývala dřív. To se vracím k tomu, že vás mrzí, když už na lavičce třeba nikdo nesedí. Vy jste přitom sama přišla kdysi jako náplava, ale teď už se cítíte být úplně jako doma, chodíte na místní akce, takže jste vlastně krásným příkladem toho, že časem se z nového souseda může stát opravdový místní. Tak ať vám ten pocit sounáležitosti a radost ze setkávání s lidmi, kteří ještě jsou kolem vás, vydrží co nejdéle. Děkuju za zavolání.
1: Potká. Tak on mě chválí. Máte krásný vlasy, nebo dneska jste barevná, mám třeba hezkou halenku. Já říkám, děkuji, jo. A teď jsme se bavili, říká, to je horko. Já říkám, no, není voda, říkám, nejsou peníze, vždycky něco prohodím. A ti lidi vás rádi pak potkají, opravdu. Takže teď mám pocit, že konečně sem patřím, jo. Po 7 letech, ale. O 7 letech.
0: Hlavně, že už tam patříte. Děkujeme, Ivetko, musíme se rozloučit, je čas. Mějte se co nejlépe.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: A jsme v závěru dnešní noční linky. Je před námi posledních pár minut a tedy i poslední příležitost vrátit se k našemu dnešnímu tématu, ke starousedlíkům a nově příchozím. Co vlastně rozhoduje o tom, kdy se z cizího člověka stane náš člověk? Na to se ptáme paní Marie. Vítejte, odkud voláte?
1: Od Pardubic.
0: Máte slovo.
1: Já jsem se přivydala z Prahy na vesnici, na malou vesnici a nemůžu si vůbec stěžovat, že by mě tady lidi nepřijmuli. A v dnešní době, jak tady máme, takový tomu říkám jako sídliště, ale je to ve vesnici, co tam mají postavený lidi většinou prostě z nějakého města, domky, tak s nima se ani neznáme, protože oni vyjedou od domku autem a k domku zase přijedou autem. Jedině pak večer, když jdou třeba na procházku s pejskem, tak je na dálku vidíme, jo. Ale mám tady mladý sousedy, teď úplně nový, postavili si vedle nás dům. A ty hned, když začali stavět, se přišli představit, jo. Mladí lidi, teď mají malou holčičku půlroční, už tady bydlej a jsou úplně perfektní. Protože já už jsem taky hodně v letech, tak hned mě nabídí, když budu potřebovat někam dovíst, anebo protože mám rodinu, která velkou, ale všichni jsou mimo obec, takže mě dovezou, když budu potřebovat nákup přivíz, že mě přivezou. Úžasný jsou úplně.
0: To je bezva, že to ještě takto může fungovat.
1: No, může, ano. Já jsem si říkala, jestli se dovolám, že jako opravdu jsem tady spokojená a už jsem taky vdova leta letoucí, takže jsem to jako tak bereme, scházíme se důchodci, taková skupina menší, taky jsme náplava, mimo jednoho pána jsme všichni náplava, ale my si z toho děláme legraci, protože dřív vůbec prostě tohleto slovo neexistovalo na vesnici. To až poslední roky se to nějak takhle hojmulo, tak si z toho děláme vyloženě legraci.
0: Děkuji,
1: Máme
0: Marie.
1: Tady, prosím?
0: Děkuju, že to tak hezky říkáte. Já vlastně s vámi souhlasím. Slovo náplava dříve neexistovalo nebo se nepoužívalo. A ano, zní to malinko hanlivěji, ale ono to tak opravdu je, že se někdo nemusí cítit dobře, když přijde někam do nové vesnice nebo do nějaké nové komunity. Takže chviličku trvá, než se zajede, než si zvykne. Vy jste co měla jako ten hlavní klíč, že se vám to podařilo?
1: No hlavní klíč bylo to, že jsem prostě vyučená švadlena. A začala jsem manželový mamince šít, ona byla hodně silná a prostě už skoro nic na sebe neměla tehdy před 60 lety prostě nic nebylo takové pro ty silnější ženy. No a to se tak strašně rychle rozkřiklo, že já jsem prostě měla tolik práce, že jsem nestíhala vůbec. Byla jsem pak na mateřský 10 roků, takže jako opravdu tu vesnici jsem zásobila svýma rukama.
0: Takže tou službou jste si tam získala svoje dobré místo, pracovala jste dobře, lidé to ocenili a zapadla jste. Ano,
1: ano, ocenili to lidi. Ano.
0: Tak děkujeme, Marie, že jste nám uzavřela dnešní noční linku. Loučíme se s vámi.
1: Není zač, všechny pozdravuju a vám taky přeju dobrý návrat domů.
0: No, tímto dnešní noční linku uzavíráme. Děkuju vám za všechny vaše příběhy, vzpomínky, zkušenosti. Ať už jste někde doma od narození, nebo jste si své místo mezi sousedy museli teprve najít. Přeji vám, abyste kolem sebe měli lidi, se kterými se rádi zastavíte, pozdravíte a prohodíte pár slov. Klidnou noc přeje Jarka.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
2: No kruči, pešek, co to povídáš? Co to meleš?
1: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
2: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Tam přijdu domů, tady tma!
1: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až budu za mikrofonem.
2: Vítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
1: Jsem tady, tak jaký rozruch?
2: Víte, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
1: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
2: Ty víš, pendrek!
1: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
2: No to nejsem nikomu pro legraci.
1: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
3: Já se snad zblázním!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta podá.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: To vyšlo jim o to kopání při fotbale. No, čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Jak říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, pak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vít Jakubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Hazel, Luziku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinuje mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinu lékaře, Kubánka.
9: Soudru Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudru předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudru předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudru předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
12: Že?
11: No to je lipnice roční.
12: Tohle? Co krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
12: Ukáž.
0: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
12: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
13: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
12: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
13: Před jakou vrátnicí?
12: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
13: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
12: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
13: no,
12: samota
13: no,
12: jen pro náročné.
13: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
12: No a nezbláznil jste se, kdy tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
13: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
12: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tihle chatrči říkáte vůbec zámeček?
14: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
12: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
14: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku a ne do chatrče.
12: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
14: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
12: No, tak já pomalu půjdu, pane.
14: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
12: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty. Nebo že bych se zmenšil o 5 cm. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
13: No kde? No venku, pod čírákem.
14: Bude to pro ně náramně romantické. No,
12: tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
13: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
12: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
14: No tak to máte pravdu. Ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
12: No tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
14: A udělal jste to někdy?
12: Ne.
14: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
12: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
14: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
12: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
14: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
15: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za svíkov přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si znovu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
4: No ty to povídám, no. No co, tímhletím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbánu.
4: Malý se k nej karbán.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. No teďka ho nekapíruje ani sládek, ani klouda, na to, že ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Já že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no ty před sousedem akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš. Herko. Co já všechno musím potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty mě už před měsoukou si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helice, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a máš pojelené.
5: Kdyby to tak viděl, nebož Karéz.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: To tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohle to snáší.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No, to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No, když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No, náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No to, tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no?
6: Že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maru, že jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, teď to vím, do šachovýho kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste no. rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
7: no.
8: my spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak, jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale
8: proč
7: bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? Ano, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak je si tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš? No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde bys jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza, kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, víš?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál
7: nemůžu. No tak, moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám.
4: Já zaspím všude jako jezevec. Viď, Maruš?
8: To je strašný, to je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
4: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
4: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
4: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
4: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Tmaruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kolka.
6: Ježíšmarja, copak nechápeš, že láska, to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
4: No jo, to znám, Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
4: Ale to... Jakej pak světec? Jakej pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádný malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč.
6: Emile.
4: Hele, on je pryč?
6: Emile.
4: Maruš, není on to? Papánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U holiče.
9: A proč jsi na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
11: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
12: Pokaž to. Je, ty jsou ale frcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestíhli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvaříš, čiháku?
9: Ančo!
12: Tam mu ale dává kapky, co?
13: A má co chtěl, víc si o to poledoval.
9: Já

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
6: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec tlká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
6: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
6: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představím, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
8: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
9: To, já nic nevidím.
2: Plábery by šli z krku. By šli. Nebo v ohnivý pometle, to fičelo, to fičelo.
9: Tak dělej,
2: já nemluv. Mordelante, trento,
9: to. Ty, co jsi
10: si to brumláš?
11: Hej, psa, vyskýbliš mě na všechny čtyři. Ne, to nic není. Víš to, radši to ohnivý pomrtlo.
2: To se...
11: Tak mám čím podpálit v kamnu.
2: To se musí něco říct.
11: Tak to řekni.
2: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelu do této. Kručí písek.
11: Co?
2: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo. No.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefi peisl fenterberembro.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může houby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat, no samozřejmě zneškodňovat.
2: To strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od Staroměstského jezu, aha? No jak je to dávno, co jsem odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani dva roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A
1: platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si hod na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman. No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočáře.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece ocel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.
4: Já tam

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké, strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Já už nemůžu, pomoct.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ala. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srsky.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28, 20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady? Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
9: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela?
8: Hle, ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla milka.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do coura, když chci solit jako dáma.
10: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych sem chtěla dělat slečnu v květinářství, ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten stan řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
9: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že jste měl včera zakalený chobot, jo?
7: Sedněte si, ano?
8: Sedněte si, to chcete dát prezentem, prosím?
7: Sednout!
3: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
10: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
11: Lojzíčku, můžu na chvilku?
12: Co se děje? Pojď dál.
11: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
12: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
11: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
12: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
11: Poustevníka.
3: Cože?
11: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
12: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
11: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
12: Jo, tak.
11: Že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
12: jo.
11: Vochočil by si srnku.
12: No, ne.
11: A že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
12: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 douskových knedlíků a 19 se dorazí. No jo, teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě. No.
11: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
12: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
10: Totiž, počkej.
11: No, no, no.
10: Když se to zase veme z druhé strany.
11: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
12: Kvůli čemu?
11: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
12: Jo,
11: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
12: To je fakt.
11: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
12: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
11: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš,
12: no jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
10: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměnném provozu?
11: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
10: Ale ne. No to by byla základní chyba.
11: No počkej, jak to?
10: No naopak, povolíme mu to.
11: Jak to?
10: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku
12: a my mu to pak seberem.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.